0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám neskazím náladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřílím.
3: Ale nebudete první ani poslední. Já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jseš, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. Říká, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda, to bych byla v šoku i já teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni, že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no to no,
0: se
1: nedá.
0: Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no.
0: Spolu.
1: Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vyváš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděja dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné váně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Soutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Tý směsi. S tím alkoholem. Jako. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A nebo jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Nadia má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden?
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama. Všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovirok.cz, najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu, tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovirok.cz, na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet, budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

ať se nahlucou z kýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vyvedl hrabem.

Kde chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom zvýší najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odsezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega-3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega-3 a 6 mastných kyselin 1:10 až ku 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaniček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce a nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem závodil, když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jsou
2: krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před, já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy,

0: docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže se bude kančí se zeleninou hodit.
1: Tak moc děkuju, díky moc.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou natočíme, otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžící oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku, a historií šumavského a pošumavského sklářství nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz. Je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínali zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohli v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později, ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátské skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rylo. A mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Mayrovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vimperská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě. A bylo to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je
0: ohromný. Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
1: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879, a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
0: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
1: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau to neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knih tisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československé hospitovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knih tisku tady ve Vimperku paní Evě Říhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži. Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
1: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebralý známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době je velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
0: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
1: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
0: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Panny, o tom jsme mluvili, ano. Karl Hofer. Ano. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
1: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, které jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to měl vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Počkej, ty obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba od toho Engelberta Panihol, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde ho vzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde ho vzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí 100 000 žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9:15 v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19:05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou, a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník, a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem, a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme. A opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze. A část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
3: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočí

0: a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po té jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
0: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná. Že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
0: Bylo mi 2,40. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
0: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
1: Co na lokální terapii.
0: Ta mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný. Působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuji o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mariánské Lázně přes prázdniny rozšíří kapacitu základních škol. V Novém Sedle na Sokolovsku vznikla nová interaktivní naučná stezka. Do Česka znovu dorazí prach ze Sahary. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. Mariánské Lázně budou přes prázdniny pokračovat o modernizaci základních škol. V letošním roce se navíc pokusí zvýšit jejich kapacitu, aby do školních areálů mohly lépe začlenit i třídy dětí uprchlíků z Ukrajiny. Nedostatečnou kapacitu školních areálů radnice před časem řešila výpůjčkou prázdné budovy patřící Karlově univerzitě, říká starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
2: Ještě přes prázdniny budeme zkapacitňovat naše školy tak, aby jsme nemuseli uvolňovat finanční prostředky do externích prostor, tak, aby jsme v našich školách vytvořili prostě prostory, aby jsme to měli všechno na jednom místě a nemuseli vydávat finanční prostředky právě do budovy, kterou si teď pronajímáme od Univerzity Karlovy.
0: Město Nové Sedlo na Sokolovsku připravilo novou naučnou stezku v okolí vodních nádrží Malá a Velká Ana. Na stezce je 13 zastavení, kde se návštěvníci dozvědí zajímavosti o přírodě, historii i ekologii v nejbližším okolí, říká nezávislý starosta Robert Zelenka.
3: Jsou tam připravené nové stezky, opravené cesty, zemního štěrku zhutněný, očištěný, jsou tam udělané prořezávky v těch vadných dřevin a navíc jsou osazeny ty informační tabule a některé herní prvky pro děti.
0: Do Česka dnes znovu dorazí prach ze Sahary, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 kilometry nad zemí. Obloha kvůli němu bývá zakalená. Případné srážky pak mívají žlutou, oranžovou nebo hnědou barvu. V přízemní vrstvě se pro tentokrát projeví jen minimálně. Prach ze Sahary se k nám letos dostal už v únoru, březnu a dubnu. V minulosti už kvůli němu platila i smogová situace. Evropská unie a Mexiko na společném summitu podepsali dohodu o posílení ekonomické spolupráce. Má usnadnit vzájemný obchod a investice na obou stranách. Očekává se například odstranění cel, a to zejména v zemědělském sektoru. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech. Sport. Kinžvarské házenkářky prohrály v rozhodujícím třetím finále českého play-off Interligy se Slavií 24-33 a sezóna tak pro ně končí ziskem stříbrných medailí. Po jejich převzetí byla zklamaná také gólmanka Západu Češek Adéla Srpová.
4: Já si myslím, že chyběla taková ta dravost, takový přímočařejší útok. Myslím si, že oni šli daleko agresivněji na bránu než my, a to si myslím, že v součtu potom rozhodlo, protože jsme měli dlouho výpadky bez gólu a pak se tam vypracoval tuším 6gólový náskok a to už jsme prostě nedokázali smazat a těžko se hledají slova, pro mě to mrzí a bolí to. Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně s většinou oblačnost, ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, během dne budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dobré ráno, je neděle 24. května a teď v 5 hodin 4,5 minuty začíná ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. A my jsme rádi, že i v tomto brzkém jitru jste ve společnosti našeho vysílání. Klip za milion dolarů, despotická atmosféra a jeden z největších hitů 80. let, britští Duran Duran. kteří přesně za měsíc vystoupí v Praze, v polovině 80. let ovládli MTV singlem Wild Boys. I ten za chvíli připomeneme. Mezitím můžete přemýšlet o tom, kde kapela svůj název vzala. To bude téma, které za chviličku otevřeme, předtím ale připomeneme, kdo dnes slaví svátek. Jménům se budu věnovat už za chvíli. Krásné ráno, dobrý poslech.
1: Dobré ráno a Petr Čimpera.

5 hodin, 12 a půl minuty, čas, kdy posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 24. května a svátek slaví Jana a Vanessa. Jana je po Marii stabilně druhým nejoblíbenějším ženským jménem v češtině. Je ženským protějškem hebrejského jména Jan s významem Boží dar či Bůh je milostivý. Stejný význam má i z němčiny přijaté jméno Johana, které se již od staročeštiny užívalo ve zdrobnělé formě Johanka. Asi nejznámější nositelkou jména je v Evropě Jana neboli Johanka z Arku. A Vanessa je anglické uměle vytvořené jméno z 18. století. Vytvořil je jako zkráceninu pro svou literární postavu Jonathan Swift. Snad zde hrál roli i fakt, že Vanessa je název motýla. A tak nositelkám těchto křestních jmen, tedy Janám a Vanessám, blahopřejeme k jejich dnešním jmeninám.

0: počasí.
1: A aktuálně o počasí teď minutu po čtvrt na šest. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně zvětšenou oblačnost, ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách pak 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni. V neděli se nad naše území pravděpodobně dostane saharský prach a obloha tak může mít šedavý až zakalený vzhled. Jeho vyšší koncentrace může o něco snížit maximální teploty. Předpokládané množství srážek 0 až 2 mm. A ještě tradičně teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní datum, tedy 24. května. Nejnižší teplotu naměřili tento den v roce 2004 v Šindelové, bylo to minus 4,2 stupně Celsia. Naopak maximální teplotu 24. května naměřili v Karlových Varech v roce 1953, bylo to 28,2 stupně Celsia. Krásné ráno.
2: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin a 21 minut je s vámi nedělní dobré ráno. Za měsíc zahrají v Praze britští Duran Duran. Jedna z kapel, které nejvíc ovlivnily podobu popu 80. let. Pomohla jim k tomu tehdy i bondovská píseň A View to Kill, vyhlídka na vraždu, se kterou dobily světové hitparády.
1: Vznikly na konci 70. let v anglickém Birminghamu a už jejich název odkazoval k popkultuře. Převzali ho z kultovního sci-fi Barbarella. Doktor Duran Duran byl hlavní záporák. Na začátku 80. let pak přišla série hitů jako Rio, Hungry Like the Wolf nebo The Reflex. A Duran Duran se rychle stali jednou z největších kapel planety. Navíc ale tahle parta načesaných chlápků s make-upem jako jedna z prvních skupin pochopila v době nastupující MTV sílu videoklipu. Vrchol přišel v roce 1984 se skladbou Wild Boys. Píseň vznikla původně pro plánovaný film, inspirovaný stejnojmenným románem Williama Burroughse, který se nakonec nikdy nenatočil. Samotný videoklip připomínal velkolepé dystopické sci-fi a režisér Russell Mulcahy se inspirací filmem Mad Max 2 vůbec netajil. Vidíme v něm gigantické větrné kolo, robotickou hlavu, výbuchy, akrobaty, monstra i složité masky. Klip se natáčel v obřích studiích Pinewood, stál tehdy přes $1 million a patřil k nejdražším své doby. Režisér členy kapely rozhodně nešetřil. Zpěvák Simon Le Bon byl připoutaný k lopatce větrného mlýna a opakovaně se potápěl pod vodu. V jednu chvíli se při natáčení málem utopil. Oni slépe na tom nebyli ostatní členové kapely. Třeba basák John Taylor byl uvázaný ke střeše auta a bubeník Roger Taylor zase visel vysoko nad zemí v horkovzdušném balonu. Kapela dodnes inspiruje řadu hudebníků od The Killers až po Lady Gaga a čeští fanoušci ji můžou už za měsíc vidět v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Oprava zázemí pro pečovatelky v domě s pečovatelskou službou v Chodově na Sokolovsku skončí do konce května. Opravené prostory poskytnou moderní zázemí pro pečovatelský dům a rozšíří i služby přilehlého stacionáře mateří Douška pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Chomutov ještě nemá vyčíslenou škodu, jakou způsobil požár restaurace Dřevák u Kamencového jezera na počátku května. Zcela schořila budova restaurace, poškozená byla zřejmě i přístavba. Policisté příčiny požáru stále vyšetřují, město chce restauraci obnovit. Obyvatelé Kinčperku nad Ohří mají opět k dispozici lékárnu. Vznikla v prostorách bývalého obchodního domu ve Školní ulici. Za úpravy prostor zaplatilo město téměř 6 milionů korun. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí, to je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Maďarská vláda zakázala dovoz některých zemědělských produktů z Ukrajiny. Přes hranice nesmí maso, olej, vajíčka nebo pšenice. Zákaz se nevztahuje na zboží, které nekončí v Maďarsku. Důvodem je ochrana maďarských zemědělců před levnějšími potravinami z Ukrajiny. Favorizovaný Dán Jonas Vingegaard ovládl horskou 14. etapu cyklistického Giro d'Italia a po třetím triumfu v letošním ročníku se dostal do čela závodu. Český jezdec Jan Hirt dokončil etapu 9. a posunul se na 16. příčku celkové klasifikace. A dnes čekejte jasno, nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez zvláštních dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: 5 hodin 32 minuty posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a do našeho ranního vysílání zprávy připravuje a přináší kolegyně Lenka Poláková. Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje, vysíláme v neděli 24. května, je čas na písničku Daniel Hůlka, Ráj, příjemný poslech.

O Magdaleně zpívala Marta Kubišová v našem nedělním ranním vysílání 5 hodin a 40 minut. No a pokud si chvilku po 12. dnes naladíte naše vysílání, pak vězte, že i tentokrát budeme plnit vaše písemná a telefonická hudební přání. Ano, i dnes 24. května je pro vás ve 12 hodin a 4 minuty připraven pořad Písničky pro vás. Tentokrát vás tímto provede kolegyně Pavlína Kyselová. Já vám přeji s ranním vysíláním Českého rozhlasu Karlovy Vary krásný den, pěknou neděli a pohodový poslech.

0: počasí.
1: V nedělním dobrém ráno, teď minutu před 6:45 informace o počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně zvětšenou oblačnost. Ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách pak 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni. No a dnes se nad naše území pravděpodobně dostane saharský prach a obloha tak může mít šedavý až zakalený vzhled. Jeho vyšší koncentrace může o něco snížit maximální teploty. Předpokládané množství srážek do 2 mm. No a teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní datum, tedy 24. květen. Nejnižší teplota v tento den byla naměřená v roce 2004 v Šindelové, bylo to minus 4,2 stupně Celsia. Naopak nejvyšší teplotu naměřili 24. května roku 1953 Karlovy Vary a bylo to 28,2 stupně Celsia. Přejeme krásné ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Obrovský fór byl, když v roce 90, den po revoluci na jaře, jsme jeli natáčet Slunce seno erotiku do Itálie. Tak ty babky některý, ty zbožní ženy, které teda v životě dál nebyly, než s jezedákama v Praze v zoologické zahradě. Podívat se, jak vypadá živej slon, a pak se ho nemělo do Bílý labutě kupovat záclony a cíchy, znáte to, jo? Pak se jelo taky na Velehrad nebo na Svatou horu na pouť, to bylo všechno. A najednou do ciziny. Ty babky, které nejeli ale, tak z lehké závisí říkají, holka, kam si dala rozum, kam tam jede, ty tě tam zabijou. Tě tam zabijou, někde tam se furt váčí, to ukazujou v televizi, furt tam střílí, holka, do tebe se trefí raz, dva, ty neumíš utíkat. No babky psali poslední vůli a závěti měnili a loučili se s celým světem, protože jeli na smrt, jo, samozřejmě. Teď jsme přijeli do Rakouska, zastavili jsme v nějakém městečku a zrovna u velkého obchodního domu a tam Keliška vešla ve svých krimplenových šatech a s kabelkou Suzexu a zůstala stát, říkala, Ježíš Maria, to je z božího tady, no to není ani možný, žecky! Pojďte se podívat, co tu všecko mají. Krista pána, je tohle to možný? Ježíš, je. Tak tam stáli a teď to obdivovali a pak se otočila na předsedu a říkala, vidíš předsedo, to všechno jsme mohli mít, kdyby jsme prohráli válku.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: V Kinčperku nad Ohří je opět otevřená lékárna. Kartu výhod Šumava Kart podnikatelé na Šumavě vítají. Pouti smíření z Pohořelic do Brna se zúčastnili tisíce lidí. Protestujících byly stovky. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Lenka Poláková. V Kinčperku nad Ohří se podařilo opět otevřít lékárnu. Nefungovala tam 3 roky. Za úpravy prostor zaplatila radnice téměř 6 milionů korun. Lékárna je v bývalém nákupním středisku ve Školní ulici, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
3: Provozovateli jsem nabídl 3 možné prostory. On si vybral právě tento, z toho důvodu je to centrum města, je tady velké parkoviště, zároveň kousek od lékárny je i autobusová zastávka, tak z toho důvodu si to i vybral, protože je to centrum dění a je to i mezi lékařskou péčí, dá se říct, taky střed cesty.
1: Nabídka zážitkové karty Šumava Kart se stále rozrůstá ubytovaným návštěvníkům v regionu západní části Šumavy a jejího podhůří nabízí různé slevy a benefity, třeba v restauracích, při vstupech na památky nebo sportoviště. Do projektu se od začátku zapojil i areál na Špičáku, říká jeho zástupce Vladimír Kasík.
4: My jako Sport Servis po té kartě hosta voláme už možná 20 let, protože zkušenosti ze zahraničí hovoří o tom, že toho hosta je třeba podchytit od začátku, nabídnout mu služby, které jsou třeba o trochu levnější a ten host se potom vrací a je to součást biznisu a je to dobře, že to vzniklo.
1: Aktuálně karta nabízí přes 30 slev a benefitů na různé služby a vstupy. Tisíce lidí se zúčastnili včerejší pouti smíření a prvního dne sudetoněmeckého sjezdu na brněnském výstavišti. Na 30-kilometrovém pochodu z Pohořelic do Brna si v opačném směru připomněli vyhnání Němců po konci druhé světové války. Proti akci v ulicích podle policie protestovalo 100 lidí.
5: Čím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
6: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
5: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě, no.
7: Doučte si dějiny.
8: Tak běžte na tu svou stranu.
9: Já se nechám klidně zavřít.
10: Pro mě je ta minulost příliš blízká.
6: Pouť svou účastí podpořil třeba bývalý hokejista Dominik Hašek.
11: To je cesta k tomu, aby se tyto hrozné zločiny na obou stranách přímo neopakovaly.
6: Účastníci večer zamířili na kulturní program sudetoněmeckých dnů na výstavišti, který pokračuje i v neděli. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Osoba, která u Bílého domu ve Washingtonu střílela na stanoviště tajné služby, je po smrti. Mluvčí tajné služby řekl stanici CNN, že útočník zemřel po převozu do nemocnice. Kromě něj utrpěl zranění i jeden náhodný kolemjdoucí, který je podle vyšetřovatelů v kritickém stavu. Nikomu z příslušníků tajné služby, kteří na místě útočníka postřelili, se nic nestalo. O incidentu složky okamžitě informovali amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se tou dobou nacházel v Bílém domě.
2: Sport.
1: Národní tým zvítězil na hokejovém světovém šampionátu nad Slovenskem 3-2 a je jisté, že si zahraje čtvrtfinále. Česku k tomu pomohla výhra Norska nad Švédskem 3-2.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně s většinou oblačnost, ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici třetí třídy mezi obcemi Zadní Chodov a Trstěnice na Chebsku je z důvodu opravy zúžená vozovka na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkný dobrý den, v 6 hodin a 5 minut jste ve společnosti nedělního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsme rádi, že jste si naladili právě naše rádio. Čím se zabývají takzvané ženy v domácnosti? Tak to už je otázka v rubrice Ahoj rádio pro naše nejmenší respondenty, chlapce a děvčata. Odpovědi už za malou chvíli v našem nedělním vysílání. Pěkný den a pohodový poslech.
2: Dobré ráno a Petr Čimpera.

0: Čím se zabývají takzvané ženy v domácnosti?
1: Že třeba uklízejí, vaří a tak. Třeba, že šijou záclony.
2: Že žehlí.
3: Žehlí, uklízí, vytírají perou a ještě myjou nádobí.
4: Starají se o zvířata.
5: Kupujou si nový, hezký, moderní věci.
6: Myjou nádobí, okna.
7: Chodí.

0: počasí.
1: Přejeme hezké ráno, teď ve 6:45. Na telefonu je meteorolog Josef Cink, kterému přeji dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
1: A ptám se vás, jaké je aktuálně počasí u nás, tedy v Karlovarském kraji.
2: Tak probudili jsme se opět do slunečného rána, venku nám panuje jasno nebo skoro jasno, no a teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 13 stupni, nejtepleji je pak na krajním západě, tedy v Aši, kde je v současnosti dokonce již necelých 15, naopak nejstudenější místo toho dnešního rána je pak Rolava v Krušných horách, kde jsou v současnosti teploty pouze kolem 3 stupňů Celsia.
1: Takové je aktuální počasí a co nás čeká přes den, je neděle, tak jaké nás čeká počasí?
2: Tak vesměs bude slunečné, i když dostává se nad naše území saharský prach ze severní Afriky. Obloha tak může mít během toho dnešního dne takový lehce šedavý až zakalený vzhled. No a vyšší koncentrace prachu může zároveň částečně ovlivnit i ty dnešní maximální teploty. Dopoledne budeme mít tedy většinou ještě jasno nebo skoro jasno. Odpoledne té oblačnosti trochu přibude na polojasno až oblačno a ojediněle se pak mohou objevit v odpoledních a podvečerních hodinách spíše s menší pravděpodobností i nějaké lokální přehánky, a to především v Krušných horách. No a nejvyšší odpolední teploty, jak už jsem předeslal, ty budou záviset na koncentraci toho saharského prachu. Vystoupat by měly na letních 26 až 29 stupňů. V 1000 metrech tam očekáváme maxima kolem 22. No ale pokud bude ta koncentrace saharského prachu vyšší, než aktuálně předpokládáme, tak mohou být ty maximální teploty ve skutečnosti naopak o něco nižší. No a vítr ten povane slabý, proměnlivý, odpoledne pak se trošku rozfouká, a to až na mírný severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a ještě doplním biometeorologickou zátěž, ta je pro dnešní den střední, to znamená platí stupeň číslo 2.
1: V nedělním dobrém ránu Českého rozhlasu Karlovy Vary aktuálně o počasí Josef Cink. Děkujeme za informace, hezký den a naslyšenou.
2: Díky, hezký den a naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tak to byla kapela Divoký Bill v nedělním dobrém ráno. Teď je 6 hodin 21 minut. Hráčky Házená Kinžvart prohráli rozhodující třetí finále národního play-off Interligy s pražskou Slaví 24-33 a na první mistrovský titul v klubové historii si tak musí ještě počkat. Domácím nepomohlo v Chebu ani 7 branek spojky Veroniky Vávrové. S nejlepší střelkyní stříbrného kinžvartského týmu si po předání medailí a pohárů povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Veronika Vávrová si odnáší pohár za druhé místo v národním play-off Interligy. Asi bezprostředně po zápase to zklamání je obrovské.
2: Samozřejmě, jako když to vezmeme objektivně, tak je to pro nás úspěch, ale chtěli jsme to zlato, chtěli jsme to dneska urvat a ani nevím, co se stalo v tom zápase prostě a hrozně nás to mrzí, měli jsme na to.
1: Asi jste byli dobře naladěné po tom, co jste vyrovnali v Praze sérii na 1-1, tak zkusme to rozklíčovat, co se stalo, byly to vaše neproměněné šance nebo skvělá golmanka Michaela Malá, která vás mnohokrát zastavila?
2: Já si myslím, že po zápase v Praze jsme byli hodně namotivované, ale prostě dneska neproměňovali jsme šance a obrana nebyla tak dobrá, takže myslím si, že kvůli tomu potom i ten výsledek tak vypadá.
1: Vy jste tam inkasovala několik úderů, musela jste být ošetřovaná, ale asi se to finále hraje nebo dohrává za jakéhokoliv zdravotního stavu.
2: Ano, přesně, ve finále se na tohle to neohlíží a je to tvrdý sport a to k tomu patří.
1: Byl v tom zápase nějaký moment, kdy jste si ještě říkala, že to půjde, nebo dokdy jste věřila, že se to ještě dá otočit?
2: Já jsem věřila skoro až úplně do konce, než asi byly ty 2 minuty a už jsme prohrávali asi o 6 nebo teď nevím, o kolik to bylo, ale myslím si, že v tom druhém polčase jsme měli jako kdykoliv příležitost to zvrátit, ale bohužel se nám to nepovedlo.
1: Teď zklamání veliké, ale s odstupem asi další výborná sezona v Kinžvartu. Bronz z Molligy a teď stříbro v českém playoff. Do toho vydařené zápasy na evropské scéně.
2: Tak asi je to úspěch, ale mířili jsme i výš.
1: Mířili jste výš, to znamená pro příští rok výzva sesadit teď aktuálního mistra pražskou Slávy.
2: Myslím si, že určitě ano.
1: Teď jak si Veronika Vávrová odpočine od Házené, chcete úplně vypnout, vyrazit na dovolenou nebo budou studijní povinnosti?
2: Tak mám nějaké studijní povinnosti a ještě tam máme jeden reprezentační sraz na 5 dní a pak ještě pojedeme na akademické mistrovství světa do Francie, takže odpočinku moc nebude, ale nějaký čas si určitě najdu.
1: Popisuje Veronika Vávrová. Z Chebu Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mariánské Lázně budou přes prázdniny pokračovat v modernizaci základních škol. V letošním roce se navíc pokusí zvýšit jejich kapacitu, aby do školních areálů mohly lépe začlenit i třídy dětí uprchlíků z Ukrajiny. Město Nové Sedlo na Sokolovsku připravilo novou naučnou stezku v okolí vodních nádrží Malá a Velká Ana. Na stezce je 13 zastavení, kde se návštěvníci dozvědí zajímavosti o přírodě, historii i ekologii v nejbližším okolí. Botanická zahrada Teplice otevřela novou expozici Českého středohoří. Venkovní skalka poblíž výstavních skleníků představí návštěvníkům středohorské rostliny. Zahradníci je začali vysazovat před 2 lety. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zpřísňující podmínky pobytu ukrajinských uprchlíků. Jde například o systém dočasné ochrany, humanitárních dávek nebo registrace ukrajinských vozidel. Cílem je podle resortu posílení bezpečnosti Česka. V pondělí má návrh projednat vláda. Německo rozšíří kompetence lékáren, lidé se v nich budou moct třeba nechat naočkovat. Návrh zákona už schválil spolkový sněm, cílem opatření je snížit úbytek kamenných lékáren. Golfistka Sára Kousková skončila 6. na turnaji Ladies European Tour v Rabatu a připsala si nejlepší výsledek v sezóně. Vyhrála Kanaďanka Huangová. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Část silnice 3. třídy v úseku Kinžvart-Klacká u Mariánských Lázní je z důvodu stavebních prací zúžená na 1 jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezké ráno, další zprávy s Lenkou Polákovou. Skončily 2 minuty po 6:30. Posloucháte nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Teď už je čas na písničku Marie Rotrová Štěstí. Tak doufám, že trochu štěstí přináší i naše vysílání rádia vašeho kraje. Pěkné ráno, dobrý den.

0: Tipy pro volný čas.
1: A v nedělním dobrém ránu teď ve 6 hodin na 40 minut pozvánky, pochod mažoretek a dechové hudby si můžete užít na Národní třídě ve Františkových lázních od 10 hodin. Karlovarská galerie umění zve na den otevřených dveří. Kromě volného vstupu do všech výstavních prostor je od 13 do 18 hodin přichystaný bohatý program pro dětské i dospělé návštěvníky. V průběhu celého odpoledne budou probíhat výtvarné dílny, v 14:30 začne komentovaná prohlídka výstavy Outside Inside s autorem, malířem a dlouholetým docentem pražské AVU Romanem Frantou. Výstava kovových, tepaných a malovaných erbů šlechtických rodů je k vidění v hradní kapli Horního hradu. Otevřeno mají od 9 do 19 hodin. V Chebské krajince se i dnes slaví 20. výročí krajinné výstavy Bez hranic. Od 14 hodin je připravené zábavné odpoledne pro děti. V 16 hodin zahraje Karlovarský symfonický orchestr čtveroročních období Antonia Vivaldiho. Karlovarská hvězdárna připravila na dnešní odpoledne program pro nejmenší. Děti čeká pohádka o měsíci, seznámí se s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce nebo na měsíc. Program začne ve 14 hodin. Západočeské divadlo v Chebu má dnes na programu představení Nápis. Francouzská komedie o sousedském soužití v režii Zdeňka Bartoše s hudbou Jiřího Švece začne od 19 hodin. Pod Staheně Hegerové je název koncertu, který nabízí Městské divadlo v Mariánských Lázních. Od 19:30 večer zaspívá písně legendární zpěvačky Zuzana Němcová-Šmejkalová. Výstavu jednoho z nejvýraznějších představitelů československé inscenované fotografie Miroš Volíka si mohou zájemci prohlédnout v galerii Domu Chopin

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 46 minut, tady jsou aktuální informace o počasí. 6 hodin bylo v našem regionu skoro jasno. Teploty nejčastěji mezi 10 a 13 stupni, v Aši až 15 stupňů Celsia. Letní teploty a obloha zakalená saharským prachem. Zpočátku dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky, především v Krušných horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách pak 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, odpoledne přechodně mírný severozápadní až severní, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a komentář meteorologa nad naše území pravděpodobně přijde saharský prach a obloha, tak může mít šedavý až zakalený vzhled. Maximální teploty budou záviset také na jeho koncentraci. V případě vyšší koncentrace mohou být oproti udávaným hodnotám o něco nižší. Předpokládané množství srážek do 2 mm. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby o zátěž mírně na prvním stupni. No a k těm informacím přidáme také teplotní rekordy Karlovarského kraje s datem 24. května. Nejnižší teplotu naměřili v Šindlové v roce 2004, bylo to minus 4,2 stupně Celsia. Naopak nejvyšší teplotu 24. května naměřili v Karlových Varech, bylo to v roce 1954, 28,2 stupně Celsia. Krásné ráno.
0: Sportovní minuty.

0: Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty, souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Když se snáší déšť, s tmou se

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prinz Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránily život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Cheb druhým dnem slaví 20. výročí krajinné výstavy. Na Sokolovsku začala stavba stezky kolem jezera Medard za 658 milionů korun. Zbývá týden na zaplacení daně z nemovitosti. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Chebu pokračují oslavy výročí krajinné výstavy. Projekt před dvěma desítkami let výrazně proměnil území pod Chebským hradem a vytvořil tam prostor pro odpočinek a volný čas. Součástí oslav 20. výročí vzniku takzvané krajinky je kulturní program. Pokračuje místostarosta Chebu Michal Pospíšil z ODS.
4: Zapojíme do toho i Dům dětí a mládeže se svým programem a co si myslím, že bude velmi krásné, to je vlastně koncert odpoledne v neděli karlovarských symfoniků, kteří zahrají čtveroroční období od Vivaldiho a to je vždycky velmi působivá muzika.
2: Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka tím byla zahájena první fáze proměny oblasti, kde se za desítky let vytěžilo 200 milionů tun uhlí. Stezka bude dlouhá 13 kilometrů. Nabídne prostor pro pěší, cyklisty i bruslaře. Součástí budou také interaktivní zastávky, výhlídky na jezero a informační centrum. Hotová by měla být koncem příštího roku. Projekt za zhruba 658 milionů korun je spolufinancovaný z operačního programu Spravedlivá transformace. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Finanční správa rozeslala platební údaje víc než 4 milionům poplatníků. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
5: Pokud poplatník údaje pro placení daně neobdržel prostřednictvím e-mailu, složenky nebo dodatové schránky, doporučuje finanční správa kontaktovat příslušný finanční úřad nebo se přihlásit do daňové informační schránky DIS+, která je součástí portálu Moje daně.
2: Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na dvě splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými střelami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Na masivní ostřelování Ukrajiny reagovalo také Polsko, které preventivně aktivovalo letectvo.
3: Sport.
2: Čeští hokejisté zvítězili na mistrovství světa nad Slovenskem 3-2 díky brankám Voženilka, Kauta a Červenky. Český tým nehrál ani jednou v oslabení a ustál některé provokace od soupeře. I o tom mluvil trenér Radim Rulík.
6: My jsme viděli, že bude emoční zápas, že tady bude spousta diváků, jak z Čech, tak ze Slovenska, bude to vypjatý utkání, tak jsme hlavně pozorovali na to, aby neopláceli, aby se nenechali zatáhnout do nějakých provokací, které jsme očekávali. A myslím si, že se to povedlo, jo, že jsme nedali tu šanci, co oni dali nám, jsme nedali my jim.
2: Česko má jisté čtvrtfinále, Norsko totiž porazilo Švédsko 3-2, v dalších sobotních duelech Dánsko přehrálo Slovinsko 4-0, Německo zdolalo Rakousko 6-2, Švýcarsko deklasovalo Maďarsko 9-0 a Lotyšsko vyhrálo nad Slovinskem 4-2.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně s většinou oblačnost, ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Kinčperku na Sokolovsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most v Sokolovské ulici na silnici 21-24.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezký dobrý den, ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary je s vámi nedělní dobré ráno, teď je 7 hodin a 5 minut, je 24. května a svátek slaví Jana a Vanessa. A my vám tato dvě křestní jména podrobně připomeneme už za malou chvíli. Hezké ráno, pěkný den a dobrý poslech.
3: Dobré ráno a Petr Čimpera.

7 hodin a 12 minut je vaším nedělním ranním společníkem. Český rozhlas Karlovy Vary je 24. května a svátek mají Jana a Vanessa. Jana je po Marii stabilně druhým nejoblíbenějším ženským jménem v češtině. Je ženským protějškem hebrejského jména Jan s významem Boží dar či Bůh je milostivý. Stejný význam má i z němčiny přejaté jméno Johana, které se již od staročeštiny užívalo ve zdrobnělé formě Johanka. Asi nejznámější nositelkou jména je v Evropě Jana neboli Johanka z Arku. A Vanessa je anglické uměle vytvořené jméno z 18. století. Vytvořil je jako zkráceninu pro svou literární postavu Jonathan Swift. Snad zde hrál roli i fakt, že Vanessa je název motýla. Tak nositelkám těchto křestních jmén, Janám a Vanessám, přejeme vše nejlepší k jejich dnešním jmeninám.

0: počasí.
1: Máme půl minuty po čtvrt na osm, tady jsou informace o počasí. Z počátku dnešního dne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky, především v Krušných horách. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, odpoledne přechodně mírný, severozápadní až severní, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a nad naše území pravděpodobně se dostane saharský prach a obloha tak může mít šedavý až zakalený vzhled. Maximální teploty budou záviset také na jeho koncentraci. V případě vyšší koncentrace mohou být oproti udávaným hodnotám o něco nižší. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni. A ještě pro vás máme teplotní rekordy Karlovarského kraje s datem 24. května. Nejnižší teplotu tento den naměřili v roce 2004 v Šindelové. Bylo to minus 4,2 stupně Celsia. Naopak nejvyšší teplotu naměřili 24. května roku 1953 Karlovy Vary. 28,2 stupně Celsia. 7 hodin a 17 minut. Krásné ráno.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, 21 minut, tady je nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Hranice u Aše dokončily rekonstrukci zchátralého domu v centru města. Kdysi nevyužívaný areál se v uplynulých 2 letech proměnil ve společenské centrum spojené s infocentrem a knihovnou. Vedení města do obnovy areálu investovalo více než 30 milionů korun.
1: Momentálně rovnám naučnou literaturu.
2: Říká vedoucí městské knihovny Blanka Švihlová, do nových regálů právě rovná desítky knih. Není na to sama.
1: Já jsem zabalila naučnou do krabic, přijeli kolegové z technických služeb. Momentálně jsme přestěhovali 2500 titulů.
2: Do nového společenského střediska spojeného s knihovnou teď dorazil i nezávislý starosta Daniel Mašlár a popisuje všechny funkce nově upravené budovy.
3: Ten projekt celý počítal s tím, že jednak sem primárně přestěhujeme knihovnu a zároveň bude nabízet nějaké doplňující služby v podobě jednoduché kavárny a nějaké občerstvení a informačního centra. Zároveň tu máme i malý prostor na nějakou výstavu, takže takové malé muzeum Hranicka.
2: Společenské centrum s knihovnou se nachází ve 2 vzájemně propojených podlažích. Pro návštěvníky to bude nezvyklé i poutavé.
3: My jsme vlastně zachraňovali dům, který město vydražilo, který tu dlouhé roky chátral, knihovnu a vlastně tady všechny ty služby jsme sem chtěli dostat, ale zároveň jsme chtěli mít ty prostory propojené, aby to nebylo jako jedno oddělení, druhé oddělení. Ty skříně z toho prvního patra vlastně jakoby přes ten strop procházejí nahoru, nebo ty regály knihy a ty knihy jsou v celé stíně přes obě patra.
2: Přestavba domu číslo popisné 666 v centru Hranic je dokončená, v interiéru se ale uklízí a do práce se zapojila s vysavačem a smetákem také nezávislá místostarostka Pavla Hošková.
4: Ano, zapojila, protože tady je teď každá ruka dobrá.
2: Společenské centrum hned v úvodu provozu nabídne veřejnosti speciální program.
4: Jde o vlastně komentovanou prohlídku s architekty, kteří se podíleli na přípravě toho projektu, jak celkové stavby, tak i toho interiéru. Je to pro širokou veřejnost i s nějakým komentářem těch odborníků, kteří se podíleli na tady tom krásném prostoru.
2: Komentované prohlídky nově upraveného areálu připravili zástupci radnice na neděli 24. května. Z Hranic u Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Oprava zázemí pro pečovatelky v domě s pečovatelskou službou v Chodově na Sokolovsku skončí do konce května. Opravené prostory poskytnou moderní zázemí pro pečovatelský dům a rozšíří i služby přilehlého stacionáře mateří douška pro děti s mentálním a kombinovaným postižením. Chomutov ještě nemá vyčíslenou škodu, jakou způsobil požár restaurace Dvořák u Kamencového jezera na počátku května. Zcela schořila budova restaurace, poškozená byla zřejmě i přístavba. Policisté příčiny požáru stále vyšetřují. Město chce restauraci obnovit. Obyvatelé Kinčperku nad Ohří mají opět k dispozici lékárnu. Vznikla v prostorách bývalého obchodního domu ve Školní ulici. Za úpravy prostor zaplatilo město téměř 6 milionů korun. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. V metropoli Srbska Bělehradu se sešla jedna z největších protivládních demonstrací. Je pokračováním série protestů po zřícení střechy čekárny na nádraží v Novém Sadu před 2 lety, při kterém zahynulo 16 lidí. Desítky tisíc demonstrantů protestovali proti 14-leté vládě prezidenta Alexandra Vučiče a rozbujelé korupci. Pražská Dukla se stoupila z fotbalové šance ligy. Ostravskému Baníku podlehla na závěr na nadstavby 0-3 po 3 vlastních gólech. Baník zabojuje o udržení prvoligové příslušnosti v baráži proti Táborsku. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V obci Okrouhlá a Jesenice u Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřená část místní komunikace.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak to byly krátké zprávy s Lenkou Polákovou. Skončily 2,5 minuty po 7:30. Tady je nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. My vám za chviličku nabídneme tipy pro volný čas. Ta nabídka je velmi pestrá. Poslechněte si, kam se dnes můžete vypravit v našem regionu. Teď skupina Buty František.

0: Tipy pro volný čas.
1: A v nedělním dobrém ránu teď pozvánky, pochod mažoretek a dechové hudby si můžete užít na Národní třídě ve Františkových Lázních od 10 hodin. Karlovarská galerie umění zve na den otevřených dveří. Kromě volného vstupu do všech výstavních prostor je od 13 do 18 hodin přichystaný bohatý program pro dětské i dospělé návštěvníky. V průběhu celého odpoledne budou probíhat výtvarné dílny, v 14:30 začne komentovaná prohlídka výstavy Outside Inside s autorem, malířem a dlouholetým docentem pražské AVU Romanem Frantou. Výstava kovových, tepaných a malovaných erbů šlechtických rodů je k vidění v hradní kapli Horního hradu. Otevřeno mají od 9 do 19 hodin. V Chebské krajince se i dnes slaví 20. výročí krajinné výstavy Bez hranic. Od 14 hodin je připravené zábavné odpoledne pro děti. V 16 hodin zahraje Karlovarský symfonický orchestr. Uslyšíte čtveroročních období Antonia Vivaldiho. Karlovarská hvězdárna připravila na dnešní odpoledne program pro nejmenší. Děti čeká pohádka o měsíci, seznámí se s planetami sluneční soustavy a za jasného počasí se podívají dalekohledem na slunce nebo měsíc. Program začne ve 14 hodin. Západočeské divadlo v Chebu má dnes na programu představení Nápis. Francouzská komedie o sousedském soužití v režii Zdeňka Bartoše s hudbou Jiřího Švece začne od 19 hodin. Podsta Haně Hegerové je název koncertu, který nabízí Městské divadlo v Mariánských Lázních. Od 7:30 večer zaspívá písně legendární zpěvačky Zuzana Němcová-Šmejkalová. Výstavu jednoho z nejvýraznějších představitelů československé inscenované fotografie Miloš Volíka si mohou zájemci prohlédnout v galerii Domu Chopin v Mariánských Lázních. A Chebské muzeum láká na výstavu Hurvínek 1926 Forever, která připomíná 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Přibližuje také životní příběh jejího tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, blízkého spolupracovníka a přítele Josefa Skupy, který v 60. a 70. letech minulého století v Chebu žil a tvořil. Tak takové byly nedělní tipy pro volný čas s datem 24. května. Ta nabídka je velmi pestrá, je z čeho vybírat. Přejeme dobrou zábavu. Teď je 7 hodin 42 minut.

0: počasí.
1: V dobrém ráno teď počasí je 7:45. Dnes bude zpočátku v Karlovarském kraji skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky, především v Krušných horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý vítr, odpoledne přechodně mírný severozápadní až severní, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. A rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, biozátěž střední na druhém stupni. A ještě pro vás máme teplotní rekordy Karlovarského kraje pro datum 24. května. Nejnižší teplotu tento den naměřili v roce 2004 v Šindelové, bylo to minus 4,2 stupně Celsia. Naopak nejvyšší teplotu naměřili 24. května v roce 1953 v Karlových Varech. Bylo to 28,2 stupně Celsia. Za malou chvíli soutěž, hezké ráno.
0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte nedělní Dobré ráno, teď je 7 hodin a 50 minut, čas na soutěž. K dispozici je studiová linka 221 55 37 37. Český rozhlas Karlovy Vary každý čtvrtek po 8 hodině vysílá seriál Sudetské stopy. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v neděli po 11. hodině, tedy také dnes. Všechny díly zmíněného seriálu pak najdete na webu Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a kromě upoutávky na tento seriál nabízíme audioknihu Sudety ztracený ráj. 10 talentovaných českých spisovatelů a spisovatelek přispělo do povídkové sbírky texty, které na pozadí velkých dějin zachycují spletité osudy tamních obyvatel v období mezi válkami. No a tento týden soutěžíte také o velké losování. Nejstarší golfové hřiště u nás, 18-jamkové hřiště Royal Golf klubu Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II., zahájil už svoji 121. golfovou sezónu. Hřiště je po zimní přestávce ve výborném stavu. Po celý tento týden tak soutěžíme o dvakrát green fee na hru na mistrovském hřišti. Pokud tedy správně odpovíte také na dnešní soutěžní otázku, postoupíte do závěrečného losování, které proběhne dnes v odpoledním vysílání. No a poukaz v hodnotě 2800 korun může být váš. Tak nám zatelefonujte do dnešní soutěže a moje otázka se bude týkat zmiňovaného seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Je tady první volající, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak je s námi ve vysílání? Pěkné ráno.
1: Zdeňka Mariánské Lázně.
0: Já vás špatně slyším, paní Zdeňka Mariánské Lázně. Dobré ráno ještě jednou. Tak paní Zdeňko, moje otázka se týká seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Kdo z našich kolegů tento seriál natáčí a připravuje? Tak víte nebo chcete možnosti? Chcete varianty, dobře. Tak za prvé Josef Šorfa, za druhé Jana Strejčková, za třetí Zdeněk Trnka nebo za čtvrté Andrea Štromajerová.
1: Tak já bych řekla tu čtyřku.
0: Vy byste řekla za čtvrté Andrea Štromajerová. Tak paní Zdeňko, bohužel není to správně. Děkujeme za zavolání naslyšenou. Tak paní Zdeňka typovala variantu čtvrtou, ale to nebyla správná odpověď na moji dnešní soutěžní otázku. Je tady další soutěžící. Vítejte ve vysílání. Dobrý den, kdo je s námi teď na telefonu?
2: Dobrý den, tady Vlaďka, Hrajec nad Svitavou.
0: Hrajec nad Svitavou. Vlaďko, dobrý den. Tak se ptáme na to, kdo je autorem pořadu Českého rozhlasu Karlovy Vary, respektive seriálu Sudetské stopy. Zbývají tři jména. Za prvé Josef Šorfa, za druhé Jana Strejčková, za třetí Zdeněk Trnka.
2: Já typnu si Péčko.
0: Vy typujete za druhé Janu Strejčkovou.
2: Ano.
0: Tak ani Jana Strejčková to není. Bohužel, děkujeme za zavolání naslyšenou. No tak už zbývají dvě jména dvou redaktorů, tentokrát je to mužská sestava. Buď to je Josef Šorfa, anebo je pod tímto seriálem Sudetské stopy, seriálem Českého rozhlasu Karlovy Vary, podepsán kolega Zdeněk Trnka. Znáte správnou odpověď? Telefonujte právě teď do naší nedělní soutěže. Dobré ráno.
3: Dobrý den. Tady Anna od Plzně, já si myslím Trnka.
0: Vy říkáte, že to je Zdeněk Trnka, varianta třetí. No, Zdeněk Trnka je zdatným redaktorem, ale redaktorem zpravodajství a seriál Sudetské stopy patří do publicistiky. A autorem tohoto seriálu je Josef Šorfa. Tak paní Ano, ani vy jste nevybrala správnou variantu, škoda, naslyšenou. No tak tentokrát zůstává cena u nás, škoda a bohužel ani nezařadíme nikoho do toho velkého slosování, které proběhne právě dnes v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. No tak dnes to bohužel nevyšlo, za malou chvíli aktuální zprávy s Lenkou Polákovou, teď vám zaspívá Petr Spálený. Hezké ráno, dobrý den.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary zmodernizovala své prostory. Rekonstrukce ulice U Koupaliště v Chodově na Sokolovsku skončí v září. Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášku do druhého kola. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů, zprávy Alenka Poláková. Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary má nově modernější a komfortnější prostředí pro výuku. Podle krajské radní Hany Žákové z Hnutí ANO projekty za téměř 35 milionů korun přinesly nové IT a jazykové učebny, modernizaci prostor pro hudební a výtvarnou výchovu, rekonstrukci auly, lepší internetové připojení v celé budově i bezbariérový přístup. Akce byla realizována v rámci dotačních programů zaměřených na podporu odborného vzdělávání a rozvoj digitální infrastruktury na středních školách. V Chodově na Sokolovsku začala oprava silnice v ulici U Koupaliště. Za práce radnice zaplatí asi 13 milionů korun. Opravu rozdělí město do několika etap a hotovo bude v září, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
4: Je to vlastně další z těch kroků po výstavbě nového velkokapacitního parkoviště. Stávající komunikace z 80. let už je v technickém stavu, který byl opravdu hrozný, takže jsme museli přistoupit ke kompletní rekonstrukci, která začala právě tento týden. Předmětem je rekonstrukce silnice, parkoviště a podélného stání.
2: Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace CERMAT zatím přihlásilo téměř 9 tisíc. Odevzdat můžou až pět přihlášek, tři na obory bez talentové zkoušky a dva na obory s talentovou zkouškou.
5: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. CERMAT doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Osoba, která u Bílého domu střílela na stanoviště tajné služby, podlehla v nemocnici svým zraněným. Podle stanice CNN byl útočníkem asi 21-letý Nasser Best, který se už několikrát pokusil proniknout do sídla amerických prezidentů. V červnu loňského roku zablokoval vstupní cestu do Bílého domu a vykřikoval, že je Bůh. Jen o měsíc později ho tajná služba zatkla znovu, když se pokusil vstoupit na příjezdovou cestu komplexu prezidentského sídla.
3: Sport.
2: Tým házená Kynžvart ve třetím finále národního play-off Interligy v Chebu podlehl Slávii 24-33 a vyrovnal tak svůj historicky nejlepší výsledek z předminulé sezóny. Domácím házenkářkám nepomohlo k úspěchu ani 7 branek nejlepší střelkyně týmu spojky Veroniky Vávrové.
6: Samozřejmě jako když to vezmeme objektivně, tak je to pro nás úspěch, ale chtěli jsme to zlato, chtěli jsme to dneska urva a ani nevím, co se stalo v tom zápase prostě a hrozně nás to mrzí, měli jsme na to.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně s většinou oblačnost. Ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Hezký dobrý den, po zprávách se ke slovu vrací nedělní Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ve víkendovém vysílání teď informace o čase 8 hodin a 5 minut. My za chvíli zamíříme do geometrického středu Česka, kde ho najdeme, poví v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Já vám přeju krásné nedělní ráno a příjemný poslech.
3: Dobré ráno a Petr Čimpera.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky obsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 15 minut a právě teď telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu. Slovo má Jana Adamovská, krásné ráno.
2: Hezké nedělní ráno.
1: A jak to teď vypadá, co se počasí týče u nás v Karlovarském regionu?
2: Tak obloha je jasná nebo skoro jasná, teploty nám rychle stoupají, teď se pohybují od 16 do 20 stupňů.
1: Jaké počasí bude přes den?
2: Tak ty dnešní teploty budou takové letní, maxima očekáváme do 29 stupňů, na horách do 25, ale nad naše území se dostane i sahárský prach, takže uvidíme, jestli tam maxima nebudou trošku nižší. A dneska nás bude přecházet studená fronta, ale ta se projeví spíše množství oblačnosti. Z počátku dne bude tedy skoro jasno, odpoledne nám bude částečně přibývat oblačnost, ale předpokládáme, že na horách se mohou výjimečně objevit přehánky. Noc pak už zas bude skoro jasná a vítr ten bude foukat slabý, proměnlivý. Odpoledne se rozfouká přechodně mírný od severozápadu až od severu.
1: Zítra začíná nový pracovní týden, tak jaké počasí nás čeká v pondělí?
2: Tak za tou dnešní studenou frontou se nějak významně neochladí. Zítřejší maxima očekáváme do 28 stupňů, na horách do 24 a zítra už bude obloha většinou bez oblačnosti, jasná nebo skoro jasná a vítr ten bude foukat většinou slabý, proměnlivý.
1: O počasí podrobně Jana Adamovská, moc děkujeme, krásné ráno a pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji. O čem se mluví? Rozhovory s lidmi, kteří k tomu mají co říct. O čem se mluví? Každý čtvrtek v 17.30 v našem vysílání.

0: 8 hodin a téměř 20 minut, tady je nedělní dobré ráno. Lidé v Chebu si o víkendu připomínají 20. výročí od úspěšné přeshraniční krajinné výstavy. Město ji tehdy pořádalo společně s bavorským Marktredwitzem a díky zahradnickým úpravám se z nevábného prostoru pod Chebským hradem stalo vyhledávané odpočinkové místo, kterému místní říkají krajinka. Oslavy 20. výročí jejího vzniku dnes pokračují pořady pro rodiny s dětmi. Už včera se ale lidé v krajince bavili a taky s odstupem let hodnotili její někdejší proměnu.
1: Dobrý den, jak často do krajinky chodíte a z jakého důvodu?
2: Tak záleží samozřejmě na ročním období. Chodíme tady s malým na hřiště, dobrý terén pro kočárek. Jednou za 14 dní si myslím, že tady jsme.
3: Jsme tady podruhý a vždycky se nám tady strašně líbilo. Atrakce pro děti, pro lyžačky parádní, takže za mě je to tady úplně perfektní.
4: Chodím sem dost dlouho, protože vnučka tancuje, takže už tady tancovala jako malinka.
1: Říkají návštěvníci území, kterému se říká krajinka a které kdysi vypadalo úplně jinak.
5: To, že tady vlastně bylo toto území, tak jsme to objevili opravdu podle starých fotografií. Pak jsme zjistili, že tady už něco podobného bylo na konci 19. století.
1: Teď z pódia zaznělo, že kdysi tohle území vypadalo úplně jinak. Vzpomíná si na to třeba paní Jana, kterou tady potkávám v krásném oblečení s kloboukem.
6: Bylo to tady opravdu zanedbané, tráva zarostlá, ošklivé hřiště. Vůbec se tady nedalo nic podnikat.
1: Takže trochu lepší teď.
6: No teď je to úplně úžasný, rádi sem chodíme na procházky, posedíme a zase jedeme domů.
1: A paní Jaroslava to všechno poslouchá. Vy máte určitě na tenhle areál taky své vzpomínky. Přestože si třeba nepamatujete, jak jste mi řekla před chvílí, jak to tady vypadalo za té dávné historie.
7: V dnešní době je to prostě něco nádherného. Město se hezky stará o to.
8: Pro nově příchozí, tam, kde jsou ty dřeváky, tam vám zahrají pohádku o Jiníčkovi a Mařence, členové chebského souboru divadelního Pavel Richta a David Beneš.
9: Prosím vás, víte všichni, co to je bandaska?
1: Součástí oslav 20. výročí krajinky jsou divadelní představení, hudební produkce a taneční produkce. Je tady také ale trh a na něm prodává třeba paní Jana.
2: Prodávám čarodějnické potřeby od svíček po různé olejíčky, vykuřovadla. Vyrábím taky volné tyčinky, ty prodávám ale jenom na e-shopu.
1: Vy to tady znáte, vy jste z Chebu a chodíte sem i řekněme v civilu, když neprodáváte, nekupujete třeba na kole.
2: Chodím sem běhat. Takže je to moc krásné místo a je dobře, že to tady je.
1: Víkendové oslavy měly připomenout 20. výročí od konání úspěšné česko-německé přeshraniční krajinné výstavy. Právě ta odstartovala zásadní proměnu území mezi Chebskými hradbami a přehradou Skalka. Z Chebu Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT 2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mariánské lázně budou přes prázdniny pokračovat v modernizaci základních škol. V letošním roce se navíc pokusí zvýšit jejich kapacitu, aby do školních areálů mohly lépe začlenit i třídy dětí uprchlíků z Ukrajiny. Město Nové Sedlo na Sokolovsku připravilo novou naučnou stezku v okolí vodních nádrží Malá a Velká Ana. Na stezce je 13 zastavení, kde se návštěvníci dozvědí zajímavosti o přírodě, historii i ekologii v nejbližším okolí. Botanická zahrada Teplice otevřela novou expozici Českého středohoří. Venkovní skalka poblíž výstavních skleníků představí návštěvníkům středohorské rostliny. Zahradníci je začali vysazovat před 2 lety. Na zaplacení daně z nemovitosti zbývá už jen týden. Termín je do 1. června. Rozhodující je datum připsání částky na účet finančního úřadu. Kdo má vyměřenou daň přes 5000 korun, může si její zaplacení rozdělit na 2 splátky. Tu druhou je pak možné doplatit až do 30. listopadu. Kyjev se v noci na dnešek stal terčem rozsáhlého útoku balistickými raketami. Při úderech přišel o život nejméně jeden člověk. Starosta města Vitalij Kličko kromě toho potvrdil požár v jedné z místních škol a vyzval obyvatele, aby zůstali v krytech. Hokejová reprezentace porazila na mistrovství světa Slovensko 3-2 a má jistotu čtvrtfinále. Norsko totiž zdolalo Švédsko 3-2. Dále Dánsko zvítězilo nad Slovinskem 4-0, Lotyšsko nad Spojenými státy 4-2, Švýcarsko nad Maďarskem 9-0 a Německo nad Rakouskem 6-2. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V ulici Tůně v Pomezí nad Ohří na Chebsku je z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem řízený semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy s Lenkou Polákovou skončily 2 minuty po půl deváté. Posloucháte nedělní Dobré ráno. Za malou chvíli další díl našeho seriálu Ahoj rádio. Tentokrát se kolega Stanislav Jurík zeptal našich nejmenších, co je to panika. Odpovědi za malou chvíli. Teď je čas na muziku. Kapela Jelen. Přejeme hezké ráno a příjemný poslech.

0: Co je to panika?
1: Panika je, když je třeba nějaká válka a někdo panikaří, že nechce, aby umřel.
2: Panika je to, že lidi se leknou a utíkají.
3: Třeba tak se ztratilo, tak panikaří, že nevíš, kde máš ten svůj domov.
4: Panika je, že třeba když třeba spaneš z postela.
5: To je to, že někde něco, někdo utíká.
6: To je taková postava.

0: počasí.
1: A v nedělním dobrém ránu informace o počasí. Z počátku dne bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky, především v Krušných horách. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý, proměnlivý vítr, odpoledne přechodně mírný severozápadní až severní, o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, aby zátěž střední na druhém stupni. A máme pro vás také teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den, tedy 24. květen. Nejnižší teplotu naměřili v tento den v roce 2004 v Šindelové. Bylo to minus 4,2 stupně Celsia. Naopak tento den, tedy 24. května, nejvyšší teplotu naměřili v Karlových Varech. Bylo to v roce 1953 28,2 stupně Celsia. Teď je 8:45. Krásné ráno.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Za malou chvíli bude 9 hodin, čas pro aktuální zprávy s Lenkou Polákovou. No a pak už začíná zábavný pořad Otázky Tondy Procházky, tentokrát s hosty Barborou Munzarovou a Václavem Neužilem. Tak takové bylo nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jsme moc rádi, že jste i tentokrát vstávali s naším rádiem a s naším vysíláním. Od mikrofonu se loučí Petr Čimpra, naslyšenou po 11. a teď už skupina Blackmail. Hezký den, mějte se fajn.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Chodov na Sokolovsku bude spolupracovat s farností na přípravě nové kaple. Nejdek zmodernizoval techniku v místním kině. Od července můžou ženy na preventivní mamografické vyšetření i bez žádanky od lékaře. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Chodov na Sokolovsku a místní římskokatolická farnost plánují výstavbu nové kaple ve farní zahradě. Memorandum o spolupráci podepsal starosta města Patrik Pizinger z hnutí místní, chodovský farář Petr Bauchner a plzeňský biskup Tomáš Holub. Projekt má sloužit nejen věřícím, ale i kulturním a společenským akcím pro veřejnost. Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí, menší klubovnou a dalším zázemím. Stavba vyjde na asi 12 milionů korun. Společné využití nového objektu v Chodově by podle Tomáše Holuba představovalo nový způsob vzájemné spolupráce. Kino v Nejtku na Karlovarsku má nové technické vybavení. Město investovalo do nového plátna, laserového digitálního projektoru a nového filmového ozvučení víc než 3 miliony korun. Po několika měsících je tak kino znovu v provozu. Podle místostarostky Pavlíny Švarcové z Volby pro kraj plánuje radnice v modernizaci pokračovat.
2: My bychom právě chtěli trošičku teď se zase do budoucna zaměřit na ten komfort pro diváky, takže bychom chtěli pokračovat v tom vybavení, co se týká třeba sedaček, opon, koberců, tak aby se tam lidem ještě dobře ty filmy nové sledovaly.
0: Ženy nad 45 let od července nebudou pro screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf se tak budou moct ženy objednat i bez návštěvy gynekologa nebo praktického lékaře. Potvrdil to prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Aby ten screening mohly absolvovat i ženy, které z nějakého důvodu nechodí na pravidelné preventivní prohlídky ke svému praktickému či gynekologickému lékaři, nebo ho z nějakého důvodu nemají.
4: Podle Balady to ale neznamená, že by ženy od července na preventivní prohlídky chodit neměly. Právě před zanedbáním prevence varují gynekologové, popisuje předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.
5: Některé ty ženy jdou na prevenci, ať už praktikovi nebo k nám, protože potřebují žádanku na mamografii. Takže ohrozil by to patrně další screeningové programy.
4: Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky na mamografii nechodí asi třetina žen nad 45 let, kterým ji hradí pojišťovny jednou za 2 roky. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: České národní parky slaví Evropský den chráněných území, který připadá právě na dnešek. Například správa Krkonošského národního parku připravila ve svých pracovištích a muzeích speciální program. Vstup do Krkonošského muzea v Jilemnici, do expozice Šindelka v Harachově a do muzea zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou je dnes zdarma. Sport. Fotbalisté pražské Dukly sestoupili z šance ligy s Baníkem Ostrava, prohráli 0-3. Všechny 3 góly si Dukla dala sama a to trenér Slezanů Josef Dvorník ještě nezažil.
6: Nezažil a v podstatě mi to úplně jedno. Tím radost neskazíte, je to gól, jak padají takový góly v Lize mistrů ve finále, rozhodují těžký zápasy mistrovství světa, takže dali jsme 3 góly, my jsme museli být aktivní a museli jsme vlastně do těch situací toho soupeře dotlačit a kdyby si dal 5 vlastních gólů, tak mi to v podstatě jedno.
0: Ostravský Baník bude bojovat o udržení v šance lize v baráži, čeká ho dvojzápas s Táborskem. Slovácko se v baráži utká s Artisem Brno. Počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně s většinou oblačnost, ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových Lázních v ulici Americká je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Karlovy Vary. Otázky Tondy Procházky.
7: Dobrý den, Dobrý den, já vás tady vítám v Chotíkově. Vítám také posluchače Českého rozhlasu. Co bych tak řekl na úvod? Mí dnešní hosté mají společnou jednu věc. A sice, že oba pochází z hereckých rodin. To dřív tak bývávalo, že takové ty herecké trupy tvořily rodiny, manželé, manželky, potomci, milenky, milenci, přátelé. Potíž byla, když si Kandrdas začal s paní ředitelovou. To pak byl oheň na střeše a musel si rychle hledat nové angažmá. Mí hosté mají společnou ještě jednu věc, a sice ta společná věc se jmenuje Plzeň. Jsou nějak spojeni s Plzní. Váš první host, dáma, tady byla jako, myslím, že to bylo její první angažma, ale určitě jsem byl, asistoval jsem u jejich prvních divadelních krůčků tady v plzeňském divadle D.J.K. Tyla. A kdo by to byl řekl, že jste naivní dívenky, pač ona naivní byla hodně, se vyklube taková ostřílená herečka. Bára Munzarová.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Maruško, posaď se tady u nás.
8: To bylo krásné přivítání, děkuji za něj.
7: Jo?
8: Ano.
7: Tak dala jsi mi tisícovku.
8: Já jsem tě chtěla vyvést z omylu, protože já jsem naivní stále, ale myslím si, že to je vlastnost, kterou je dneska dobrý trošku si zachovat.
7: No ale tehdy jsi byla daleko víc ještě naivnější.
8: Já jako... jsem se červenala.
7: Ano, nádherný.
8: Já jsem byla slušně vychované děvče tehdy, ano.
7: No a my už jsme byli takový trošku, já byl taky teda slušně vychovaný původně.
8: Lžeš.
7: Ne, slušně vychovaný, ale pak jsem samozřejmě zdivočil, no to je jasný. Prosím tě, Boruško, bylo to tvoje první angažma?
8: Ano, hned po ukončení studia divadelní tady? Akademie Aha. jsem nastoupila tady v Plzni.
7: A jaká je taková tvoje jako první vzpomínka tady? Já ti pak řeknu, co je moje první vzpomínka na tebe. Nemyslím na mě, ale vůbec, tak jako Plzni.
8: No, jak si předeslal, jsem z té divadelní rodiny a byla jsem vedená k tomu cítit úctu a respekt k těm, kteří něco umí a k hezkým divadelním prostorám. Takže opravdu ten silný zážitek při prvním angažmá, když jsem byla uvedena na jeviště velkého starého divadla Josefa Kajetána Tyla, což je mimochodem nádherné divadlo, tak si pamatuju, že tam tehdy stál na jevišti tehdejší šéf činohry Pavel Pavlovský s Monikou Švábovou a já miluju ty velké prostory, takže jsem, aby mě nikdo neviděl, si tam tak poklekla, udělala jsem takhle tři křížky na to jeviště na podlahu a Pavel to tehdy zmerčil a říkal, ta bude, neměla, říkal, ta bude naše a ukázal mi tajemství, že když se podíváš z jeviště takhle nalevo na ty nádherné malby na tu výzdobu, tak tam je takový malý pavouček pro štěstí. A říkal, neukazuju to každému, ale vy budete z divadelní rodiny dobře vychovaná, tak ten je pro vás pro štěstí.
7: A tam, jestli se všimla, tak napravo je takový andělíček, ten ukazuje prdelku a horníček, vždycky, když tam hrával, tak při děkovačce šel tu prdelku políbit.
8: Ano, ano.
7: Prosím tě, co jsi tady vlastně hrála poprvé, nebo co?
8: Teď jsem jela ten směr Plzeň, že Aha. jsme v Chotíkově a zrovna jsem si říkala, jak mám pocit, že se vracím domů. Těch prvních pět sezon vlastně divadelních pro mě bylo velmi krásných a stěžejních, protože při sedmi premiérách do roka jako mladý Kandrdas hned po škole bylo úžasné, že jsem si opravdu mohla vyzkoušet rozpětí všech možných žánrů od klasických komedií Peklo v hotelu Westminster, kde jsme se taky potkali, až po Mariši, Krvavé svatby. Toníček potom pro mě v nějaké druhé, třetí sezóně napsal muzikál Holka nebo kluk podle filmu s Adinou Mandlovou, takže jsem pronikla i do souboru operety tehdy, teď by to byl muzikál. A měla jsem možnost za těch pět let tak jako si postavit to lešení, ten základ toho divadelního řemesla, bez toho, aby na mě někdo ukázal, no jo, ty seš dcera někoho, tak ukaž. Takže pro mě to bylo nádherné vykročení a vždycky mám pocit, že ta Plzeň, že už to nikdy nic nepřekonalo. Ani 14 sezon na Vinohradech, teď jsem na volné noze, je to, jsou to na základy, které, ke kterým které se rá na levé.
7: No takhle, vypadá dobře, že jo, ty teďka to zvlášť ocení rozhlasoví posluchači. držela dietu nějakou takovou, že jo, něco si
8: já
7: držela.
8: Já jsem musela začít cvičit, protože z těch zájezdových představení, které právě na té levé volné noze mám za sebou jich hodně, tak se ta záda trošku začala bouřit a bez toho cvičení by to nešlo. A je pravda, že jsem na to neměla moc energii, péče o rodiče mě vyčerpala hodně, tak teď se tak vracím zpátky sama k sobě a už nemám pocit, že mi je 80, ale jenom 75, jo, jo. Je to dobrý. No, tak jsme stejně starý.
7: Musíš se stýkat s takovýma starcemi, jak jsem já, to si pak připadáš mladá. No.
8: Já se s Toníčkem stýkám velmi ráda, ale abych to uvedla na pravou míru, my jsme cestovatelé. Ne, počkejte, my jsme cestovatelé. My jsme oba kozorozy a my vždycky máme rok a půl nějaký termín domluvený a jedeme někam poznávat svět. Jo. Toníček je výborný průvodce. Kdybyste se někdy chtěli jako podívat po Evropě, ale i za oceán, najměte si ho jako průvodce. Krom toho, že je výborný spisovatel, režisér a herec, tak vás ještě se s ním jako nestratíte v cizině.
7: No, děkuji ti.
8: Já nic nepotřebuji.
7: Já jsem se ale ještě chtěl vrátit k tobě, jo. Kdo ti poradil tady to angažma? Maminka Jana? Ne. Že jsi přišla sem jako, nebo jak to bylo?
8: No, současný ředitel Národního divadla Jan Burian byl tehdy mým ročníkovým vedoucím po panu režisérovi Luboši Pistoriovi.
7: Jo, Burian to byl.
8: A Honza Burian byl tady v Plzni vlastně jako ředitel, takže on si mě z toho ročníku rovnou stáhnul do Plzně.
7: Takhle si tě stáhnul, a jo. A hrála jsi někdy s tátou s mámou?
8: No, později na Vinohradech, já jsem se tomu v začátku kariéry, to je strašný slovo, bránila, maminka mě nabízela nějaký zájezdovky, ale já... Nechtěla jsem stát na jevišti s nima, protože je jasný, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Člověk má stejná gesta, různé podobné hlasové zabarvení, takže jsem tohle z díky odmítla. Ale na Vinohradech jsme se potkali při nádherném představení, které se jmenovalo Dáma není k pálení. A to režíroval táta jako jedinou vinohradskou režii, kdy mě celou noc chystali na to, že mě upálej. Jo? A tam teda maminka taky měla nějakou takovou menší roli a bylo to výborný, protože jsme spolu seděli ve stejné šatně, Vinohradská šatna od okna. Jana Hlaváčová, Jiřina Jirásková, Hana Maciuchová a naproti já. Dovedeš si představit, jak tam to vypadalo, ty kamenný fóry. A moje maminka byla výborná, protože když jsem přišla z Plzně na ty Vinohrady, tak říká: Barunko, já ti nechci radit, ale namaluj si trošku víc tu pusu, víš, tady to je velký jeviště, a říš, mami, jo, dej mi pokoj, dobrý, no. A přišla Hanička Maciuchová a říká: ty Baru, ta pusa udělej, Ježíš, Haničko, děkuju, ty jsi hodná, že jsi mi poradila.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Posloucháte Otázky Tondy Procházky, dnes s Bárou Munzarovou a teď už přichází i druhý host.
1: Tak Baruška teda s rodičema hrála. Náš druhý host i snad by mohl hrát se svým dědečkem, ale asi nehrál, protože když Václav odešel do nebeského angažmá, tak malému Vašíkovi bylo 10 let a já jsem rád, že ho tady dneska můžeme přivítat. Václav Neužil. Ahoj. Vem si tady mikrofon, Vašku, tak.
2: Dobrý den.
1: Saď se. No, to by dali jméno po dědečkovi, myslíš, nebo jak to bylo?
2: Já tady mám rodiče, zeptej se jich, ale...
1: Jo? To jsou rodiče, tady sedě.
2: To jsou rodiče mý,
1: no. Jsem rád, že vás poznávám. Já jsem vlastně, no, jak mě Vašek říkal, vlastně vy nejste od divadla, že jo... To se tak
2: přes koleno u nás.
1: Přes koleno, no.
2: Ale je fakt, že já jsem se jmenoval Honza chvíli, týden asi, a pamatuju si svůj očkovací průkaz, kde je napsáno, teda s tím psacím strojem tam bylo vyraženo Jan Neužil, a opět to vidím. A pak propiskou škrtlé Jan a napsáno Václav. Tak ledabile od Flinkle, tak takhle jsem vstoupil na svět, že já jsem teda chvilku byl Honza, a pak možná dědovi to bylo líto, a říkal, to jste mu snad neměli dělat, Jan Neužil dvě ne po sobě, což je vlastně už herecký rozmlouvadlo, to ještě ale nevěděl, že budu herec. Ano. Tak mě dali Vaška čtvrtýho vlastně, protože jsem v pořadí čtvrtý.
1: A jako, kdy tě to poprvé napadlo teda, že bys byl jako herec, říkal, že jsi nevěděl, že...
2: Ty jo, jako s dědou to vlastně spojený nemám.
1: Jo, mám chodil spojený... ses na něj dívat teda někdy?
2: Já jsem jedinkrát, jsem ho viděl v akci. Jak jsem slyšel, si říkal, že ano, když zemřel, tak mě bylo 10. Vím, že jsem byl na Vojně a mír. Nevím, jestli se bavíme o roce 86,
1: 78. Jo, tam jsem taky vystupoval, no.
2: A, no vidíš, jo? No tak jsem viděl i tebe.
1: Ty jsi viděl i mě.
2: A pamatuju si, že děda tam měl větu polip mě sem. Stálně. Možná jsi to byl ty, že jsi líbal, nevíš?
1: Ne, to jsem asi nebyl, já jsem hral... Ne.
2: Polip mě sem, řekl.
1: Polip mě.
2: Opravdu pamatuju. Tak jsem ho viděl jedinkrát, takhle a. Mám s tím spíš zpětý dětství tady v Račicích, protože já jsem z Račic, takže vlastně kousek tady od Chotíkova.
1: To je nádhera,
2: tak mám zpětý s ním Račický les a Kyjov a vlastně místa jako vnuk děda, no. A divadlo jsem začal já nějak vnímat, nebo že my jsme si založili, já jsem chodil na Gimpl na Doubravku a ve starém dialogu, který byl ještě v Besedě, že jo, v Měšťanský, tak tam jsem začal s mýma kámošema dělat nějaký amatérský divadlo, jmenovali jsme se Antidivadlo, měli jsme i kapelu Vodotrysk se svým kámošem z Gimplu a nějak jsme se začali, jako vzniklo to z nějakého předvádění před holkama, že jsme, dělalo nám dobře, že se smějou našim fórum a
1: jasný,
2: takhle nějak. No,
1: no a teď mi ještě prosím tě řekni, já jsem se někde dočetl, že ty máš jamu, ty jsi...
2: Je to tak?
1: A jak je to možný takhle, že jsi tak, chtěl jsi být tak daleko od rodičů, nebo... Já jsem skromně říže a já jsem šel na damu, protože jsem chtěl být daleko od rodičů, tak možná
2: jo. Nevím, jestli to věděli ty pedagogové, kteří mě přijímali, jednoduchá prozaická odpověď, já jsem se nedostal na jamu ani na damu na poprvé, šel jsem na pajdu tady v Plzni na obor biologie, chemie a na podruhé jsem se dostal na jamu, takže úplně jednoduchý, vlastně nikam jinam mě nevzali.
1: No, a teď tam máš určitě nějakou pamětní desku, ne?
2: Na jamu?
1: No.
2: No, to nevím, asi no. Ne. Já si pamatuju, jak jsem tam přišel poprvé, jamu, divadelní fakulta, DIFA, budova, Mozartova 1 za soudem v Brně. A přišel jsem tam z té Plzně a ptal jsem se Prátního, prosím vás, já jsem činoherní herec, tý první ročník, kde je zkušebna, nebo ta, no, zkušebna vlastně, učebna. A on říkal, to je na vrchu.
1: Ty jsi nerozuměl.
2: Já jsem si říkal, doprda, jsem teda ve špatný budově, to je nějakým kopci, jo. A pak jsem pochopil, pomalinku jsem se začal, že na vrchu je u nich nahoře, no.
1: Jasně, ne.
3: Tak já mám už druhého manžela Brňáka, já už tomu začínám pomalu rozumět. Teď vůbec nejsem impertinentní, protože než jsme začali natáčet, tak jsem Václavovi složila poklonu, jak ho adoruji jako herce, ale víte, jak se japonsky řekne neherec?
2: Já to znám, no. To je...
3: Má jamu, ale to já říkám svýho manželovi, tady bych se to nedovolil.
2: Jo, to je oblíbený vtip šatně Davidského divadla od těch damáků pražských.
1: Jo, dělají.
2: Majamu, no.
1: Víš, Brno. Ale to je všecko taková blbost, už mi to přijde, už takový trapárna. Já jsem teď byl na premiéře, ne, na premiéře byla repríza Anděl v lihu, což napsal Bolek Polívka, hráli to v Brně a tam jsou strašný furfóry jako na Pražáky, jo. To Brňáci se mohli zbláznit smíchy, mě to vůbec nepřišlo směšný. A říkal jsem si, ten Bolek to nemá zapotřebí, protože nejobsazovanější český herec, že jo, samozřejmě, ale on to dělal vůli tomu publiku, no, jasný. No.
2: No tak ona taková ta rivalita je asi uměle trošku vytvořená nějak.
1: Jo, to
2: a byly takový vtipy, no, že vím, že se říkalo, na jemu byl vtip zase, že se říkalo, že Jamák říká Damáko, víš, co se o tobě říká v Brně? A on říká, nevím, že jsi strašný debil. A ten Damák říká tomu Jamáku, a víš, co se o tobě říká v Praze? Vůbec nic.
1: Jo, jo, ano, ano. To je krásný. No, prosím tě, ale ty ještě, abych se vrátil k těm, ty teďka poslední dobou vlastně, ty, víš, co seš, ty seš bystař. Víš, co je to, komu se říkalo bystař? Třeba Prajzovi se říkalo, že hrál ty slavné postavy. Víš, ty lidi, co mají bystu. Takže ty jsi, že jo, ty jsi hrál Zátopka, ty jsi hrál Bedřicha Smetanu. Bystaři, no, třeba.
2: Vlastně, když to takhle řekneš, tak jsem bystař, no.
1: Ty jsi bystař. Já jsem se na toho Smetanu díval. Ty jsi tam jako dirigoval vlastně. Učil, měl jsi nějakého poradce dirigentského?
2: Měl jsem dirigenta. Chodili jsme cvičit, nebo mě tak jako zaškoloval do Národního divadla na zkušebny. To bylo teda příjemné, že jsem se opravdu mohl si hrát na toho Bedřicha i při tom cvičení. Jo, pak bez toho by to nešlo. No. Chtěl jsem, aby to bylo co nejvěrnější a jasně. Ono to vlastně není lehkýho, že to není mávání rukama samozřejmě.
1: No ježišmarja, no tak můj otec byl dirigent, já jsem taky jako chodil se na to koukat, pač mě to bavilo, jak on to má jako... Já jsem dokonce pak jednou dirigoval symfonický orchestr. No, na jednom festivalu v Kutné Hoře.
2: A bylo to poznat?
1: No, já takhle. Já jsem dirigoval, jak hráli podle nich jsem, že jo, ne.
2: Takže, takže kočí běžel podle koní.
1: Ne, já, no přesně tak. Ale já jsem totiž měl odkoukaný od tatínka ty gesta.
3: Ty jo? Grify,
1: ty nástupy a tyhle ty věci. Takže já jsem to tak jakože formálně uměl, samozřejmě, ale nečetl jsem partituru. Toho.
2: Já jsem se rozvěděl, že... ten normální gard je, že pravou se jede rytmus, jestli to je valčík nebo 400,
1: ano.
2: A levou se jede ten projev, ten přednes.
1: No a jedné také ukazuješ, aby se třeba připravili, jo?
2: Houslová sekce.
1: No. Mě říkal Franta Drs, první houslista tady z opery, ten jednou hrál pod Bernsteinem, ten dirigoval Bernstein, a Bernstein dělal taky fóry, že si třeba dal ruce za záda, takže ti diváci viděli, že on vlastně nedriguje a dával nástup očima. Jako mrkl a oni začali, jo. A zase, no, prostě dirigoval očima, no. No tak to byl, že Američan, klaun, že jo.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pokračují otázky Tondy Procházky. Našimi hosty jsou Bára Munzarová a Václav Neužil.
1: Tak ty jsi začínala v Plzni a ty jsi začínal v Brně. Ne? V divadle?
2: Je to tak?
1: Rovnou.
2: Je to tam v divadle? No.
1: A hned si tam hrál Chlestakova, tuším, nebo jsem někde se dočil.
2: Hrál jsem Chlestakova, ale to...
1: No, to je parádní role, v Revizorovi.
2: Jo, jo, jo, ale to představení nebylo úplně, myslím, povedený, tak je škoda, že zrovna takováhle figura jsem hrál v takovém představení, který mě úplně jako nebavilo. Ale já jsem tam měl svoje první angažmá. To nebyl ještě, no byl internet v kru, jako v začátku. Já jsem skončil školu 2003.
1: To já nevím si, vůbec.
2: Jako internet už nějak byl, ale byla to taková, nikdo neměl mobily ještě chytrý a tak. A ta koncepce té jamu byla, že ten ročník, co končil, ty čtvrťáci, že ta akademie mu jim udělala takový kartičky. Ale opravdu fyzický kartičky, ne? Jako, a tam bylo tvoje jméno a co umíš a co, jaký jsme absolventský role, fotka. A my jsme to posílali do divadel. Jakože, aby se na nás přijeli podívat režiséři a tak. Já jsem to poslal, nikdo na mě nepřijel, tak jsem šel.
3: A Vašku, ty jsi byl u Mrštíků nebo
2: ne, já jsem, to právě chci říct, a já jsem teda nastoupil do, u Mrštíků jsem nebyl, nastoupil jsem do dětského divadla Polárka, to byla moje první angažma, pak jsem byl v Národním divadle v Mahence chvíli a pak jsem byl ještě v Hadivadle a v divadle 7,5, kde nebyl angažma, byl si placený od představení. Takže jsem tam vystřídal hodně, hodně scén, nějak jsem nebyl, nikde to nebylo jako pocitově ono a zároveň se mi tam líbilo. Jako to. Já jsem nastoupil a byl jsem trošku v deziluzi z toho, že jsem nastoupil do toho dětského divadla a teď stáváš 6:30,
1: no,
2: v půl devátý hraješ.
3: Hraješ tam na opařec.
2: Někdy troják.
1: Ano, hraješ keš nastoupil, nebo penál.
2: A já jsem byl v deziluzi, protože jsem si říkal, herec, budu spát, dlouho budu spát, večer budu pracovat a úplnej opak. A moc mi to pro ty děti nešlo a nebavilo.
1: No,
2: teď
1: jasný.
2: Nevím, jestli mi to nebavilo, protože mi to nešlo, nebo naopak. A oni to cejtí, ty děti. Takže já jsem hrál prince Vasila v nějaký pohádce o Žabce Carevně. To byla moje první role a oni po mně házeli bombo. Protože
1: jo, jo, jo.
2: To bude
1: rád,
2: dále...
1: že tě...
2: Ale Jana Plotková, která tam se mnou nastoupila, taky to měla ještě horší, ta jako přeskušovala roli.
1: Skubičky.
2: Přeskušovala roli, když tam se mnou nastoupila, což byl oca z pejska v pohádce o Kominíčkovi. Takže ona držela dřevěného pejska a vrtěla ocasem. Takže Vasil, to byl Mount Everest.
1: To já.
3: Já k tomu teda jenom, jestli se můžu mezeřit k těm dopoledním představením, že se na tebe úplně napojuju. Jedna z mých prvních rolí právě v Plzni byla Desdemona. A Otela mi hrál Zdeněk Mucha, dej mu pambu věčné nebe. A pokud se tyto těžké tituly dramatické vyhrály na všechny abonentní skupiny, což bylo 19-20 repríz, tak to potom šlo pro školy nebo na volnou kasu. Otelo moc na volnou kasu nešel. Bylo to povedené představení i scénograficky. A tam je taková scéna, jak ten Otelo po té Desdemoně jako jde, protože mu Cassio namluvil, že je mu nevěrná. A my jsme to měli jako zinscenovaný aranžmá, že opravdu fyzicky po mně jde. Já jsem před ním upadla a takhle po zádech, po rukách jsem se před ním plazila a teď měl jedním velkým gestem odhodit mi jako z nohy botu, že letěla bota, pak letěl šál. A teď to hrajeme v 11 dopoledne pro ty střední školy. Ten Zdeněk Mucha je v tuhle chvíli už naprosto spocený, takže ten tehdy se ještě Otelo černil, to už dneska se nesmí, nebo nedělá u nás. Takže na mě z něho
1: jako
3: kapal,
1: zebra, ne?
3: Kapal ten černý pot. Do toho se tam v záchvatech smíchu samozřejmě řezali ty středoškoláci, protože to na ně prostě bylo moc, ta velká emoce. A já, jak jsem byla po té škole taková, já teda jsem pořád zodpovědný kozoroh, tak jsem i to dopoledne do toho dávala absolutní maximum a neuměla jsem tehdy ještě pochopit, teď už to chápu, jak v té plné emoci ten herec, ten Zdeněk, vždycky řekl, ty ku... Odhodil mi tu nohu s tou botou a mě řekl, já se na to vysvětlu, já tohle nemám zapotřebí. Ty jsi mi byla nevěrná. A já fakt tohle konci já jdu na výpověď rovnou. Já jsem a teď střihal naprosto...
1: Komentoval zároveň.
3: Naprosto skvěle a já jsem byla tak pravdivá, protože jsem byla vyděšená, jak to dokáže. A pak to mělo ještě do hru, že v té poslední scéně, kdy teda Desdemonu Otelo škrtí, tak tam byl takový dobrý scénický jako nápad, že ty stěny, v kterých jsme byli na kolečkách a byly posuvné. vidíme a jak teda se přihušťovala ta scéna, docházelo k té vraždě, tak ty stěny se jakoby blížily k sobě, jako kdyby divadelním znakem bylo, že ten prostor se opravdu zhušťuje. A tehdy pohyb dělal Karel Basák, že jo?
1: No,
3: Šermíř, náš známý divadelní, úžasný. A říkali, musíte holky opravdu bojovat o život. A ty kulisy byly skoro jako skalnatý stěny, byly tam ne úplně úchyty, ale dalo se na to jako vylézt. Takže uteč mu a vylez na tu skálu, on k tobě přiběhne, strhne tě. A tak já jsem bojovala na té generálce, jak o život, rozumíš? A tam seděl ten Basák a říká, tyjo, Honzo, to režíroval Honza Burian, to vypadá, že už krtí ona jeho, teď on už vůbec nemůže popadnout dech. Tak to jsou ty chvíle těch dopoledních představení, těch velkých jako dramat.
1: My jsme taky hráli pro děti dopoledne Ples v hotelu Westminster, že? A tam hrál Pavel Pavlovský, šéf.
3: Peklo v hotelu Westminster,
1: Westminster. A měli jsme na jevišti obložený chlebičky a ty děcka tam tak vyváděli, že on se naštval, začal ty chlebičky po něm mrskat. Házel to do hlediště, my jsme strnuli, že jo, tam. No, tak co máš jiného dělat? Prosím tě, ale zaplať pámu si potom teda začal hrát pro dospělí a začal si samozřejmě, dneska už tě lidi znají hlavně, že jo, z filmů a z toho všeho, protože divadelní herec je to nádhera, všichni máme radši divadlo, samozřejmě než film, ale co dělá herce jako známýho, samozřejmě je televize, film a tak. Ale mě zaujala jedna věc, ty jsi v nějakém rozhovoru psal, že když jste točili toho Pobertu, že jste dlouho zkoušeli předtím.
2: Poberta, jo, to je náš film poslední, nebo můj poslední film, je to fakt, zkoušeli jsme, což potvrdíte oba, tak jakákoliv práce, kde je na to čas a může se zkoušet, je samozřejmě poženáním a je to rozkošné. Není to bohužel samozřejmě pravidlem, často v nějakých televizních produkcích je to prostě, jak bych, já říkám fast food takové, že to je narychlo a teď pro mě je to těžký v takových podmínkách pracovat. No a Poberta měla, to je film z covidového období, ale hlavně se odehrává ve Strážnici a ten režisér Ondra Hudeček, který se tam narodil i, tak to napsal a chtěl, aby jsme to hráli v nářečí, v tom slováckém. Takže někteří kolegové, třeba Lukáš Příkazký, ten je taky odtamtud, tak ten to měl v sobě a my jsme se to tedy učili, tak i kvůli tomu byly zkoušky a
1: jo.
2: To tě baví, takovýhle věci, když musíš něco pro tu roli udělat a ono ti to pomůže se změnit, že jo, hodně.
1: Ano. No jasně, mě teda takhle, já jsem taky z Moravy a taky to člověk má chycený a trošku mě vždycky přišlo směšný, když pražský herec se snažil jako dělat to nářeči. Ovšem, když to chytneš, tak je to bezvadný samozřejmě, no.
2: Jo a zároveň pak zase... A to je úkol asi toho režiséra taky a těch lidí, bychom tam měli takzvaně dialect coache, že nás tam někde nějaký místňák fakt poslouchal a pracoval na tom filmu, protože to měl v sobě, aby to nebyla parodie, no.
1: Ano.
2: Já zase, že jo, začneš si to užívat, jo, a najednou zjistíš, že seš trošku moc...
1: Někde to je zišlapa trochu, no, a už, a už seš, už je to karikatura, volí.
2: Právě.
1: Jo, už
2: jo,
1: to,
2: tak...
1: Už to není ono. A taky si někde říkal, já nevím, co si o tom myslíš, Baruško, ty, teď jsme se bavili o českých filmech poslední dobou, že je to takový trošku zklamání na zklamání a Vašek, ty jsi někde psal v nějakém rozhovoru, že nevíš, z jakého důvodu jsou všechny filmy současné, co se odehrávají v Praze, tak trapný, že to nevíš. Já to teda taky nevím, čím to je, no tak čím to může být, Baruško?
3: Já myslím, že základ je scénář, ne, asi. A pak, jak říká Vašek, vždycky je potřeba, aby na to byl čas, protože když je takováhle možnost, což vždycky je to o penězích, že jo, o nějaký jako produkci, že na to ten čas není, tak to je na škodu vždycky v jakýkoliv části naší profese v dabingu, tak je to samý. Třeba já jsem byla na Černé listině, protože jsem prostě, ne, že bych si musela říkat Bůh ví, jaké peníze, ale to už je jenom rychlo načítání, to není dabing. Jo, to, když je šance, že je dobrý scénář, notabene ještě, když se herec potká s rolí, kde proto musí něco udělat, proto jsem Vaškovi tady sklonila hluboko sklon za Emila Zátopka, Smetanu jsem neviděla, no, pustím si ho, no. Tak to je potom jako ta herecká práce, no, ale bohužel to je 10%, s čím se u nás na českým rybníčku malým jako potkáme.
2: A myslím si, že to je to scénářem a ještě podle mě taky záměr. Protože záměr těch lidí, proč ty filmy dělají. A když ten záměr je ne tvorba, a nebo prostě ať to je komedie, ať je to jakýkoliv žánr, když ten záměr je jenom rychle, levně a zkasírovat, tak pak je ten scénář taky podle toho záměru poznat, že jo?
1: No,
2: tak
1: jasná
2: to je často.
1: Věc.
2: Ale dubbing to děláte v obdivu, já v obdivu všechny dabéry. Můj první, skoro poslední, bohužel, jako styk s dubbingem byl takový, že tam byl obávaný režisér, místní, zapomněl jsem jméno, teda takový korpulentní pán a byl...
1: Brněnský.
2: A zkoušel si tam ty mladý hlasy, aby měli ty hlasy. A já jsem přišel strašně vyklepaný. A on, tak se ho zkusíme, nazdar, tohle. A to, co mi dal, abych daboval, já jsem nechápal. A to bylo jako na ostro, že chtěl si zkusit malou roličku a že to opravdu pak už poběží. To nebylo jako zkouška. No a bo my to, tak si to pustíme. Vždycky z toho studia, jak se tím povelákem, no a pustili jsme, a to byla soulož dvou lidí. A nějakým americkým filmu, no, on věděl, že to není moc jako, aby to nebylo moc těžký, tak ne moc slov. No ale já jsem se strašně styděl, že jo, samozřejmě. Takže jsem tam, jako, a on tak pojedem, ne, to, a já jsem tak, on to pustil a já jsem se opravdu strašně styděl. Tak jsem začal teda jako...
3: Hekal na červenou.
1: Co jsi říkal? Co jsi říkal?
2: No já jsem, právě že nic.
1: Ano.
2: Ale byl jsem taky rozpačitý a on, stop! Prosím vás, už začněte! A já, tak jsem trošku jako, ano, předstíral jako slast erotickou.
1: Ano.
2: A on zase, prosím vás, dělal jste to už někdy, nebo co? Stop! A takhle jsem začal já dabovat. A taky vlastně víceméně skončit, protože já s toho mám strašný trauma. On mě vlastně strašně vytrémoval. A druhá věc byla, kde jsem tam, opět nás tam pozvali, tak já jsem zase šel, říkal si, tak doufám, že to nebude jako soulo, že už to bude třeba člověk, který s někým mluví. A to byl brazilský film z nějakého slamu, takový tvrdý film jako z drogového podsvětí. A byl to takový malý černoušek, který přiběhne a otevřeli se dveře, on byl v záběru a něco říkal nějakému posovi, strašně takový monolog. Bacha, přijedou sem policajti, musíme zmizet tohle. A byl to takový špalek. A já jsem já jsem to čet a oni ho pak zastřelili. Že on to jen tak jako dořek a oni ho zastřelili. A já jsem to čet. A pak jsem se podíval a ten režisér stejný zaměřoval. Ten člověk už je půl hodiny mrtvej!
1: Já jsem furt byl
2: na tohle stih, proto tě obdivuju, protože opravdu je to umění. Prosím, vy si musíte hlídat pusu toho herce,
1: no,
2: kód, scénář, ještě vlastně nějaký projev herecký. To je to strašně těžká disciplína.
1: Nemluvím, ty jsi mrtvá už potom. Hele, a ty jsi,
3: Já jsem zažila
1: herečky.
3: Ještě takzvaný smyčkový dubbing.
1: No to já taky, no.
3: Takže já jsem třeba Sever proti jihu Scarlett opravdu dabovala 14 dní pro Českou televizi a to dělal režij Elmar Kloss, to bylo jméno,
1: jo.
3: A tam jsem teda plakala, protože Elmar Kloss byl pan režisér, jestli mě slyší, tak ho moc zdravím a děkuju, protože on byl ten, který se ještě tehdy chodil dívat do disku na mladé herce a tahal si je do toho dabingu. Takže na ty smyčky to si vždycky vlastně ti pustili třeba jenom 3 repliky, takže ty ses opravdu mohl podívat, jasně, nebo jo. I naučit vlastně ty repliky, ano. A jít s tím hercem a snažit se prostě mu to neskazit. Tehdy.
1: To jsme
3: měli poslední 3 smyčky, dokonce frekvence, která měla končit za hodinu. A já si pamatuju, že potom v jedné roli Scarlett, to byl taky Oscarový film, ta herečka jenom zapálila cigaretu, potáhla a vydechla kouř. A to jsme dělali 3/4 hodiny, protože Elmar nechtěl přijít dřív domů, než po konci frekvence. A to už jsem fakt plakala, protože to potáhnete po 158. jinak a už nemůžete. Tak to byly ty začátky, ale to byl dubbing. A teď je to právě to rychlo načítání, kdy já, promiňte to řemeslo, umím, znám, takže já úplně nebreptám. A vlastně, když řeknu, počkejte, ona se tam ale nadechla a ještě to myslí jinak ta herečka, protože z toho textu právě těma očima koukáš taky, jak to hrajou. To je dobrý, Báro, to mi nějak pokrajem. A já říkám, ne. Takže vlastně já musím udělat záměrně chybu, abych to jako zbreptla,
2: abych si mohla
3: vrátit a nezmrvit tomu herci jakoby ten výkon, chápeš? A to mě přestalo opravdu bavit, takže jsem se připsala té agentuře, která už teda skončila, ale takže to o mě vědí a teď mě volali na nějaký dubbing, ale to už je právě to rychlo pokrývání, kdy to ani nemáš na papíře, je tam čtečka pod tím, oni ti nepustí ani dialog, na co odpovídáš, jenom tvoje repliky. A já jsem zvyklá, že když tam je právě takový špalíček, tak řeknu, puste mi to a já jsem schopná si tam udělat poznámku. Aha, tady je nádech, tady je pauza, tady to musím přehodit, protože tam je retnice, úpravy, moving, jako, no, jo, aby...
1: A buď tak klidná, za chvilku to bude dělat umělá
3: inteligence.
1: Takže
3: právě, a já jsem zjistila, že Už to odmítám. Říkám, máte scénář, nebo je to jako ze čtečky? Tak beze mě. To není dabing, to je něco, co mě nebaví. No.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vracíme se do Chotíkova u Plzně, posloucháte Otázky Tondy Procházky, dnes s Bárou Munzarovou a Václavem Neužilem.
1: Vašku, ty jsi už 20 let v Davidském divadle, že jo?
2: To je. Je to tak.
1: To už je dvakrát tolik, co říkal Voskovec, že po 10 letech musí přijít radikální řez.
2: Jo, já se taky sám divím.
1: No, ale tak to je asi takový specifický divadlo, tam myslím, že jste hlavně i kamarádi, ne, spolu, nebo...
2: Je to vlastně takový vztah.
1: Je to vztah.
2: Ne? Je to vztah a každý vztah má sinusoidu, no, tak jsou období, kdy se daří, že jo, a všechno je zadarmo, tak vlastně jde to. Pak jsou období, kdy se nedaří a snažíte se přijít na to, proč. A jsou tam ponorky vztahový a tak dále. Však je to vztah. A měl jsem všem tím, co jsem řekl, jsem si tam prošel. A teď se tam cítím dobře a uvidíme, co bude dál, no. Je fakt, že se má jako asi jako navazuje na tu Voskovcovou citaci, že je dobrý jako asi větrat si jako,
1: no, jasně,
2: nebo si zahostovat aspoň, měnit trochu, ano, protože člověk zůstane v nějakých kolejích. A
1: Dublině,
2: když jedna věc je, že si s tím, že ten soubor, když si fakt rozumí i lidsky, a třeba humorem, i nějakým jako pohledem na svět, tak to hraní na jevišti je jiný, protože zatím vždycky, ať je to jakákoliv hra, jakýkoliv žánr, je ještě to, že ty lidi mají nějaký světonázor společný. A to dělá často, nebo dělali i ty slavný soubory v 60. jako tu sílu toho, což si myslím, že Davidce měli nebo mají. Ale druhá úskalí zase je, že jak se poznáte a znáte se a poznáte, víte, tak můžete sklouznout nějaký rutině a jakoby se furt jako plácat po ramenou a vlastně nikam se neposouvat. No tak to se...
1: No zase, když se máte jako rádi, tak je to něco jiného, když já jsem tady byl v divadle třeba, že jo, s někým si rozumí, s někým absolutně ne, a já přijdu k Fermanu a říkám, ježišmere, zase

0: budu zkoušet s tím letím, který jste, pane, jo? Že to je mučení potom, že jo? Hraješ, jo, nikým, jo, to tě nebaví vůbec.
1: To bych nechtěl, to vlastně jsem snad možná nezažil nikdy.
0: No,
2: já jsem se chtěla, Vašku, zeptat, jaký je ředitel Martin Myšička. My jsme spolužáci.
1: Aha.
2: On mě požádal o ruku ve druhém ročníku. Já jsem odmítla, vidíš, že jsem mohla být paní šéfova.
1: On už není, ale byl, teď je Jirka Havelka. Tak byl dobrý. Měl to těžký, on byl rád. Přes den byl ředitel, nebo umělecký šéf teda.
0: A večer
1: byl herec,
0: někoho,
1: no. Tak to je těžký. Večer byl herec, který nadával na to vedení a ráno byl to vedení, no. Tak byl rozdvojený. Jako statečně, on byl takovej ten vor, který nějak tak zrovna to období, kdy to bylo všelijaký, tak to fakt vzal na sebe. Myslím, že Ivan ho navrh a my jsme ho odsouhlasili, byli jsme rádi, že to je jeden z nás. No.
0: No, Baruško, ty jsi byla leta letoucí, jak dlouho?
2: Co? 5 let jsem byla
0: to
2: v Plzni.
0: To nemusíš mě česat.
2: Já vždycky Toníčka...
1: Osobní vyzážistka.
2: Ne, to je Toníček.
0: Ale jako posluchači rozhlasu to nevědí, že jsem rozsuchaný.
2: Já jsem učesala Toníčka Procházku, proto ten smích. Na co se chci zeptat?
0: Kde no,
2: jsem...
0: že jsi byla, jak dlouho jsi byla na Vinohradech?
2: 14-15 sezon asi.
0: No to taky dost dlouho.
2: No to byl ten řez potom právě.
0: Jo, udělala si řez.
2: No a... je tam to bylo ještě s nějakým rozvodem, já jsem nějak potřebovala úplně opustit jakoby vody a jít si na vlastní pěst a tak jako vyčistit úplně právě vzduch a dostala jsem lano od svého současného manžela Martina Trnavského do divadla Frida, abych netřela bídu snouzí a měla ještě možnost si někde zahrát divadlo.
1: A šla si do nejistoty nebo už smí...
2: To bylo
1: lehký udělat.
2: To bylo v době, kdy já jsem byla v té hlavní roli toho Papundeklového nejmenovaného seriálu, té Ordinace. Takže jsem měla třeba 23 natáčecích dní v měsíci, od rána znáš to od 6 do 6 a večer nočka, představení a do toho zájezdy. A do toho byl ten rozvod, takže to bylo čistě i moje rozhodnutí, abych jako zůstala zdravá pro to dítě, co mám. No a pak to tak pomaličku všechno vysublimuje a Martin mě teda hodil lano, takže já jsem s divadelním spolkem Frida začala hrát, abych měla nějaký příjem a měla odehraný představení a byla jsem za to ráda.
0: Jo. No a co vás ještě dva spojuje? To jsem zjistil, vy jste sportsmeni. Vy jste sportovci.
2: Jo, u mě bejvávalo.
0: No ale tak, ježiš, ty jsi fanda fotbalu, ne?
1: Hokeje.
0: A fandíš pro Chicago, ne?
1: Nebo... Je to tak?
0: Prosím.
1: Byl jsem tam i dokonce.
0: To jsem se tě chtěl zeptat.
1: Byl jsem v Chicago, no.
0: Byl jsi v Chicago?
1: Byl na hokej.
2: Jako na hokej přímo.
1: No, jasně, to byl ten důvod, proč jsem tam letěl.
0: A jo, a jak to, že máš oblíbený takovýhle...
1: Je to jednoduchý, ale vlastně čistý a krásný, klukovský. I já jsem sbíral kartičky hokejový kdysi, takže když mě bylo 10-11, právě tady v Račicích, tak jsme to šmelili a vyměňovali. Kluci z Malesy, z Račic prostě to jelo. Pak jsme chodili, když jsme chodili na Škodovku, na hokej, bavíme se o nějaké raný 90. tak tam byla taková burza, tam byl chlapík, co to prodával, já jsem sbíral vejna greckého, že jo. A pak mi jeden kluk právě nevím, vyměnil hokejistu a ten měl krásný rudej červený dres a na tom hlavu Indiána.
0: Ano.
1: To jsou Chicago Blackhawks, že jo, s těma pérama, takhle. A já úplně... A tam jsem se zamiloval a už mi to nepustilo. No.
0: Dobrý, no. Já jsem v Chicago teda nebyl, jo, ale jinak jsme brázdili tady s Baruškou Ameriku. Jo, to
2: jsme... No, my jsme byli naposledy minulý květen, nás Toníček průvodce právě vzal na 5 nocí mě a mého manžela do New Yorku, který nám ukázal od zhora až po Manhattan, až po prostě všechno. Central
0: New York
2: Park.
0: Dělám za 5 dní, prosím vás.
2: Umí za 5 dní.
0: To
2: kde jsme byli dokonce i v bytě Miloše Formana, koukali jsme, když takhle přecházel ten den do noci, jak se to tam všechno rozsvětlí. A tam teda ještě k divadlu, my jsme divadelníci, takže jsme se plácli přes kapsu a koupili jsme si nějaké vstupenky na Broadwayská představení. A tam já musím říct teda náš zážitek, protože můj manžel umí pustit groš, když jde o něco a říká, hele, když tam budem, tak zrovna hrajou ty 4 měsíce Otela, Denzel Washington a Jake Gyllenhaal, jak to vyvysluje. A tak to jsme oba hráli, já dvakrát, já třikrát, vlastně já byla dvakrát Desdemona, jednou Emilie, tak budem zhruba vědět, kde jsou. Takže my v 8. řadě na Broadwayi, na představení Otelo.
0: Řekni, kolik stáli jste jich?
2: Asi...
1: Zhruba jako v Plzni.
0: Zhruba jako v Plzni, asi, 3 roky permanentka.
2: Přes 20 tisíc jeden lístek do 8. řady. A já vám musím něco říct s veškerou úctou a pokorou k těm filmovým ikonám. Pokud chcete filmového herce postavit na velké jeviště divadla typu Vinohradské divadlo, nebyla to zas až tak velká jako halus, barák, to bylo takový, tak to nedělejte, nebo před něj postavte kameru a promítejte to dozadu. To bylo strašný. A teď třeba ty scény, kdy jde do nějakého osobního souboje, nebo kdy má padnout facka, tak my se to děláme tak, že chytnete kolegu za bradu a pleskne ruka o ruku, třeba stoupnete si zády, nějak se to vykraje. On byl asi metr od ní, teď jako ani neplesk a celý hlediště udělalo jako hrůza. A my
0: tak
2: jsme s tím
0: pro děti,
2: Martinem tam seděli a říkali, mně se to snad jenom zdá. A já, která nepiju, Toníček potvrdí alkohol, já jsem úplně mimo herecké divadelní, nekouřím cigarety a nepiju alkohol. Já jsem se vypotácela z toho divadla za těch asi 50 tisíc vstupný oba a šla jsem si dát Jack Daniels on the Rock.
0: A od té doby chlastá. A od té doby
2: chlastá. Volala jsem kolegům do divadla Lucie Bílé k Danimu Ratajskému a říkala jsem, těším se na vás na naší bulvární komedii Sladké neřesti, protože jsme vynikající herci.
1: Takže když český herec chce, aby mu stouplo sebevědomí, má jít do New Yorku
0: na Broadway.
2: To bylo fakt strašný.
0: Mašku, už o tom nemluv, já... Ne. Chtěl bys s někým takovým třeba zahrát? Nebo máš nějakou... S kým bys tak chtěl zahrát, kdyby ještě to šlo?
1: Přiznám se, že nemám takovýhle přání.
0: Nemáš.
1: Ne, protože nechci být pak zklamaný. Ani vysněný role jsem nikdy neměl, ne. Nemám. Mám samozřejmě oblíbený herce, to je jasný, ale...
0: Jo, no.
1: Tak baví mě Tom Hardy, mě baví, jako... Tom Hardy mě určitě hodně baví, jo.
0: Lovera Hardy?
1: Tom Hardy herec.
0: Jo, takhle, jasně.
1: Lovera Hardy taky, proč by ne? Ale jako mám určitě herce, který, nebo Joaquin Phoenix, na který se rád dívám a inspirují mě, tak kdybych si s ním mohl zahrát, tak bych si zahrál. Ale pamatuju si jednu historku, a pravdivou opravdu, Saša Rašilov vyprávěl, ale fakt dávno, už 20, někdy v 90. jak to s těma ikonama je, jo, taky může být. Když by si, tak on... si měl možnost zahrát s Gerardem Depardieu. On tam něco točil Depardieu a já to neznám od Saši, no, pak taky už, ale vyprávěl mi to někdo, nějaký kolega, který mu to říkal a on říkal, čověče, mě vybrali do, mám malou jako roli a budu mít dialog s Depardieu prostě a tak ne, no fakt. Ještě byl ten Gás Vandou vybrnul a Vanda taky říkal, že to doma trénoval, učil se to tu francouzštinu a tohle a říkal, zítra to je. Tak tam přišel. Depardieu byl zavřený v karavanu, všichni se ho báli, nesměli se jako přiblížit vůbec. Tam byl nějaký jeho pohůnek, který vždycky, když tam zaklepali, tak řekli, ještě hodinku. Třeba spal nebo něco. Tak čekal, za 2 hodinky vylez Depardieu a říkal, Saša, že vylez a říkal, že se, s kým to hraju? A oni, no tady tohle. Jo, tak kamera půjde na mě přes jeho rameno, bude zády a vzal si scénář a vzal si takovou jako leukoplast a nalepil si scénář na jeho tělo, aby to mohl číst. Takže Saša byl vlastně takový držák, takový stojan. Stojan. Jednou to takhle přečet, kamera byla na něj a odešel zase na 2 hodinky do karavanu.
0: No tak takhle
1: takže já vlastně ty přání radši nemám, abych
0: no,
1: si to neskazal.
0: No to je lepší, takhle, že to strašidelný, to je lepší. Prosím vás, no co máte teďka takhle, jako co vás čeká, miláčci, Baruško? Máš nějaký umělecký plán teďka?
2: Člověče, po dlouhé době mám.
0: Na léto, než zase někam vyjedeme?
2: Opět Budějice, kam jsi mě vytáhl do... Jo. Já jsem pronikla do souboru opery, díky Toničkovi právě do muzikálu Holka nebo kluk. V roce 2016 premiéra. Tak se tam vracím s Filharmonií.
0: Jo.
2: Mě čeká melodram Médej, no, promiň prosím. Dotek umění, který po paní Medřický a paní Hlaváčový představ si nějaký pan muzikant hobojista, který byl kdysi úplně mladičký a moje maminka to dělala v státní opeře, tak skladatel Benda má 100 let výročí, takže řekli, uděláme Médeu a co kdyby to dělala po paní Hlaváčový Bára Mozarová, takže já ležím v partituře, která je seškrtaná, snažím se mezi ty pomlkové noty trefit ty odstavce, které byly úplně miniaturním písmem a německy, takže jsem šla nejdřív příprava herečky na Médeu na melodram, jo, s Filharmonií v zádech. Papírnictví, přelepky, brejle, takhle velký tiskací písmena, tý úpravy, kterou tam budu jako dávat, to se tam samozřejmě nevejde mezi ty noty, takže vsuvky. Kdybych vám ukázala, z čeho já budu dělat 4 koncerty Médeji v Českých Budějovicích, tak neuvěříte. No a chodím na zkoušky a je to výzva a baví mě to a těší mě to a budu mít sevřený zadek a pamatuju si, že tatínek můj dělal něco v Rudolfínu s Filharmonií a říkal, když se ten orchestr ti rozezvučí za zádama, to je taková energie a tak tě to žene, tak se tam těším na začátku června pro tenhle zážitek si dojet.
0: A co, Vašku, tebe čekám?
1: My máme 4. června premiéru, znáte to, takže teď prostě vstávám.
2: Fáze toho rozkladu.
1: Teďka. Jo, vstávám a usínám s tím scénářem a pak jsem furt divadla teď zavřený.
0: To si hodnej, že jsi našel pro nás čas.
1: Ano.
0: Tady během takového stresujícího období. Ano. Přátelé, já vám děkuju za rozhovor. Vám děkuju, že jste vydrželi až... A, nikdo neodešel snad, dobře. Našimi dnešními hosty byla Bára Munzarová a Václav, chtěl jsem říct, že neckář. Neužil.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Cheb druhým dnem slaví 20. výročí krajinné výstavy. Galerie umění Karlovy Vary pořádá dnes den otevřených dveří. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvyklé málo komárů. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Chebu pokračují oslavy výročí krajinné výstavy. Projekt před 20 let výrazně proměnil území pod Chebským hradem a vytvořil tam prostor pro odpočinek a volný čas. Součástí oslav 20. výročí vzniku tzv. Krajinky je kulturní program. Pokračuje místostarosta Chebu Michal Pospíšil z ODS.
2: Zapojíme do toho i Dům dětí a mládeže se svým programem a co si myslím, že bude velmi krásné, to je vlastně koncert odpoledne v neděli karlovarských symfoniků, kteří zahrají čtveroroční období od Vivaldiho a to je vždycky velmi působivá muzika.
0: Galerie umění Karlovy Vary na dnešek připravila den otevřených dveří. Jak uvedla kurátorka Lenka Tótová, kromě volného vstupu do všech výstavních prostor je přichystán program pro dospělé i pro děti. Na většina aktivit bude především výtvarně zaměřená. Jako inspirace poslouží stálá expozice českého umění 20. století a výstava malíře Romana Franty. V průběhu celého odpoledne budou probíhat výtvarné dílny, hry nebo animace. Den otevřených dveří v Galerii umění Karlovy Vary začíná dnes od 13 hodin. Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo, potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří lihniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavku, ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, kteří se vylíhli po jarních záplavách. Ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly. A v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
0: Západní Evropa se potýká s neobvykle vysokými květnovými teplotami. Sezónní maxima padala například v Bretaně a na západním pobřeží Francie.
4: Francouzská meteorologická služba vůbec poprvé vyhlásila tak brzy druhý stupeň varování před horkem v bretaňské oblasti Finistère. Rekord za měsíc květen včera padl i ve městě La Rochelle na západním pobřeží. Teplota se tam vyšplhala k 34 stupňům. Předchozí sezónní maxima tam přitom byla o víc než stupeň nižší. Teplotní rekord z roku 2012 padl taky v bretaňském městě Van, kde bylo 32 stupňů. Za současné teplé počasí může takzvaná tepelná kupole, která bude ovlivňovat počasí ve Francii i v následujících dnech. Podle francouzské meteorologické služby podobně časné vlny veder s teplotami přes 30 stupňů Francii zasáhly i v letech 1947, 1953, 2017 nebo 2022. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
0: Kordista Jakub Jurka skončil třetí na světovém poháru v Bernu. V semifinále nestačil na bronzového olympijského medailistu z Paříže, Egypťana Saida. Počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně s většinou oblačnost. Ojediněle se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 na horách, 22 až 25 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V obci Chlum svaté Maří na Sokolovsku je dnes do 17 hodin z důvodu konání kulturní akce uzavřená místní silnice 3. třídy číslo 21235.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale být? Nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Jsi, no tak to je výborný, budeme mít z čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda si pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no, to no, se
0: nedá. Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. No.
0: Spolu.
1: Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jako máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já machám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a postaru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsem se koupala jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No, no, no.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvala to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá, teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka, nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi. S tím alkoholem. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě bedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, 10. ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové. A na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Nadia má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadio, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden.
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo, je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo. Ten citron, ta kůra tam taky, no hraje to všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: Polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz. Najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu. Tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz. Na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet. Budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já jsem se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

ožený jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo ho ho.

ať se nahlucou z kýší vynajmou tutám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jich lodníků jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší finajmou ptám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší finajmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já.

kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hlucovský šípky najmou.

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej, zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vydání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, které mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejovlivněnější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul se v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá.
3: To spíš
2: tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli švestkové koláče.
2: Já jsem viděl.
1: Jablečné koláče a jsou vytažené z trouby.
2: Jsou krásný, vynikající.
1: Ještě teplý.
2: Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit. Ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před... Já jsem nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně. A tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, když pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká buchtičky, tak maximálně se šodo a to už

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžíci oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz a když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání Pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rekonstrukce ulice u koupaliště v Chodově na Sokolovsku skončí v září. Zubr narozený v Chomutově posílí chov v Nizozemí. V českém pondělí projede více kamionů než obvykle. Řidiči by měli počítat se zdržením na dálnici D1. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Chodově na Sokolovsku začala oprava silnice v ulici u koupaliště. Za práce radnice zaplatí asi 13 milionů korun. Opravu rozdělí město do několika etap a hotovo bude v září, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: Je to vlastně další z těch kroků po výstavbě nového velkokapacitního parkoviště. Stávající komunikace z 80. let už je v technickém stavu, který byl opravdu hrozný, takže jsme museli přistoupit ke kompletní rekonstrukci, která začala právě tento týden. Předmětem je rekonstrukce silnice, parkoviště a podélného stání.
0: Pětiletého samce zubra evropského z rezervace u Rokycan vyslali ochránci přírody na cestu do nového působiště. Jeho domovem se stane rezervace De Maashorst na jeho východě Holandska. Pětiletý zubří býk narozený v zooparku v Chomutově se tam připojí ke stádu zubrů, kteří v rezervaci žijí se skupinami divokých koní. Informovala o tom ochranářská společnost Česká krajina, která zvíře do Nizozemí poskytla.
3: Chomutovský zoopark poskytl v minulosti zubry do zahraničních chovů už několikrát. Například loni zubří samici pro severní Španělsko. V roce 2005 se zubři z Chomutova stali součástí populace ve slovenském národním parku Poloniny. Zubr evropský je největším suchozemským živočichem Evropy. Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Kvůli dalšímu státnímu svátku v Německu by zítra mělo do Česka zamířit více kamionů než obvykle. Řidiči by podle ředitelství silnic a dálnic měli počítat se zdržením hlavně na dálnici D1 u Brna kvůli stavebním pracím. V místě se předchozí německý svátek ve čtvrtek 14. května vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů. Tentokrát by situace měla být lepší, říká mluvčí ŘSD Jan Riedl.
4: Tím, že se tentokrát státní svátek v Německu posunuje na pondělí, předpokládáme, že se dopravní intenzita více rozmělní do delšího časového období příštího týdne. Situace by tedy neměla být tak mimořádně kritická, jako při předchozí kumulaci dopravy.
0: Podle policie by řidiči při cestě po dálnici měli mít dost paliva, pití a důležité léky. Na severu Austrálie po útoku žraloka zemřel 39-letý muž. Podle listu The Guardian ho zvíře napadlo během rybaření poblíž mělké části velkého bariérového útesu. Oblast asi 50 kilometrů od Queenslandu je oblíbená právě pro rekreační chytání ryb a potápění. Jde o třetí smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. Minulý víkend zraněním po útoku zvířete podlehl člověk nedaleko Pertu. Sport. Šestice českých tenistů dnes rozehraje Roland Garros. Jako první půjde na kurt po 11. hodině Marie Bousková proti Italce Bronzettiové. V ženské dvouhře se pak představí ještě Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. První kolo čeká také Tomáše Macháče a Jakuba Menčíka. V Paříži máme reportéra Radiožurnálu, který bude po celý Grand Slam připravovat přímé přenosy a ohlasy českých tenistů.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno odpoledne a večera přechodně s většinou oblačnost. Ojedinělé se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezký dobrý den, zprávy s Lenkou Polákovou otevřeli další hodinu našeho víkendového vysílání. Je neděle 24. května. A které události jsou spojeny s tímto datem, tak to se dozvíte za malou chvíli v kalendáři pro dnešní den. Tak zůstaňte s námi, připomenu, že je 11 hodin a 5 minut a že jste ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Příjemný poslech.
1: Dobré dopoledne a Petr Čimpera.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 24. května. Svátek má milostivý dar Hospodinův, aneb nositelky jednoho z nejčastějších jmen u nás, Jany. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Betlémská kaple na Starém Městě pražském byla založena zakládací listinou v roce 1391, a to rytířem Hanušem z Milhajmu, dvořanem krále Karla IV. A Janem Křížem. Kaple byla určena výhradně pro kázání v mateřském jazyce. Až pro 3000 posluchačů zde 10 let kázal mistr Jan Hus. Píchu britského královského loďstva křižník Hood potopili v Dánském zálivu před 85 lety v roce 1941 německé lodě Prinz Eugen a bitevní loď Bismarck. Z více než 1400 mužů na palubě se zachránili jen 3. Písničková soutěž o cenu Eurovize se poprvé konala před 70 lety v roce 1956 ve švýcarském Lugánu. Prvního ročníku se zúčastnilo 7 zemí a vyhrála domácí zpěvačka Liz Asia se songem Refrén. Sir Nicholas Winton přijel do Prahy před 35 lety v roce 1991. Jeho transporty z Prahy do Británie v roce 1939 zachránily život 669 většinou židovským dětem. Českou republiku poté navštívil ještě několikrát. Před 3 lety zemřela ve švýcarském Küsnachtu rocková babička Tina Turner. Bylo jí 83. 85 slaví legendární Bob Dylan, hudebník, textař, umělec, který patří mezi nejvýznamnější lidi posledního století. A já přeju hezkou neděli.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Sudecké stopy.
1: Seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu Sudecké stopy tentokrát zamíří na česko-německou mši do osamělého kostela. Stojí v lese na místě bývalé obce Skoky na Karlovarsku. Bývalí rodáci žijící v Německu a jejich děti se tam vždy začátkem května schází z Čechy, ale často také z potomky Němců, kteří se vyhnuli odsunu. Potkávají se tam v přátelské atmosféře už přes 40 let, bez exhibicí politiků i bez většího zájmu širší veřejnosti.
2: Panenko Skákavá.
3: Právě za panenkou Skákavou, tedy za panou Marii Skokovskou, míří do poutního kostela navštívení Panny Marie 1. května především bývalí rodáci i místní lidé z širokého okolí. Procesí jde za duchovními od nedalekého křížku na poli směrem od polomu ke kostelu. Lidé zpívají česky, německy a nemůže chybět ani popěvek v latině. V čele procesí chodí už desítky let za katolické společenství Ackermann Gemeinde také páter Klaus Erlein z bavorského Würzburgu.
4: Moje maminka se narodila u Domažlic. Ještě máme příbuzny tam. Ja.
3: Dlouholetým organizátorem česko-německé mše je Richard Šulko, který sám strávil dětství v německé menšině na rodném Plzeňsku.
5: Máme co děkovat paní Marii. Obzvlášť v dnešní době, když víte, co se děje na politické scéně, když sledujete, co se děje se setkání s sudeckými mši třeba v Brně, ukazovat přátelství, víru, společně ve víře se modlíte, to, co tady většinou obyvatelstvo potřebuje, takže proto to děláme.
3: Poznamenává organizátor poutě Richard Šulko. Do Skoků dorazila i skupina Rakušanů, evidentně příbuzných, doprovázejících starší dámu v jejich středu, která se míří vždycky začátkem května už přes 30 let.
6: Wir kommen aus Oberösterreich und meine Eltern sind gebürtig aus Schaub.
3: Přijeli jsme z Horního Rakouska, moji rodiče pochází tady z blízkého Pšova a vyprávěli mi, jak chodili pěšky do Skoků na procesí. Pochází odtud i moje sestřenice, se kterou jsem se tu už před lety potkala. Připomněla Rakušanka, jedna ze zhruba stovky lidí, kteří přijeli na mši. Na setkání nemohla chybět ani Elfrída Šulková.
7: Já sem chodím každý rok už 20 let a moje prarodiče sem chodili, rodiče sem chodili.
3: Co říkáte tomu, jak kostel obnovují?
7: No, je to krásné, že se někdo do toho pustil, jakože to snad zachovají. Zvonek dávali novej, ten taky funguje.
3: Já teď sedím pod stanem s nádhernou vyhlídkou na kostel navštívení Panny Marie ve Skokách s Jiřím Šírlem, předsedou spolku Pod střechou.
8: Celých těch 20 let to spíš byl boj o oživení toho poutního místa, než o jeho obnovu. To, že sem lidé vlastně přicházejí do Skoků, dneska už jich je kolem těch 5, 6, možná 7 tisíc ročně, dává smysl nejenom tuto památku zachránit, ale i opravit a vrátit do toho původního stavu.
3: Uzavírá předseda spolku Pod střechou Jiří Šerl další z dílu seriálu Sudecké stopy. Ze Skoků Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudecké stopy.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: V dnešní rubrice Náš příběh vám představíme plzeňského genetika Františka Lošana. Před půl stoletím stál u zrodu lékařské genetiky v Plzni. Dnes František Lošan i ve svých 87 letech stále pracuje. Podílí se na aktivitách v Lions Clubu Plzeň City a raduje se ze svých dětí, vnoučat i pravnoučat.
2: Pro medicínu jsem se rozhodl na základě rozhovoru s maminkou, která se vyjádřila v tom smyslu, že by bylo dobré, aby někdo z rodiny studoval.
3: Vypráví lékař František Lošan. Po studiích v Praze se začal věnovat pediatrii a odtud byl už jen krůček ke genetice.
2: Já jsem jako pediatr přicházel do styku často s vrozenými vadami u novorozenců. Tam genetika má velkou úlohu, takže to byla taková ta příprava, kterou jsem doplnil studiem v Dánsku.
3: V roce 1977 vzniklo samostatné oddělení genetiky na odloučeném pracovišti na Denisovo nábřeží.
2: Ty začátky toho samostatného oddělení při fakultní nemocnici v Plzni jsme byli ve čtyřech. Lékař, to jsem byl jmenovaný primářem já, měl jsem jednu sestru a dvě laborantky.
3: Kam se posouvá genetika?
2: To, co se dělá již v současné době, je onkogenetika. To znamená, zabýváme se vyšetřením rodin, kde je zvýšené riziko především rakoviny ženských orgánů, ale i rakovina tlustého střeva.
3: Vy pocházíte z muzikální rodiny. Na co vy sám osobně jste hrával?
2: Původně jsem začal na trumpetu a můj starší bratr chodil, jak se tehdy říkalo, do houslí, ale když slyšel, že trumpeta je trošku jiný nástroj, tak žádal, abychom si ty nástroje hudební vyměnili a nezbylo mi nic jiného, než teda převzít ty housle. Je to především oddychová záležitost a mám rád takzvanou vážnou hudbu.
3: Pojďme k tomu, co vás baví, jaké máte koníčky.
2: Vařím rád, naučil jsem se karlovarské knedlíky, umím dobrou svíčkovou s brusinkami a mám rád česká jídla, která jsem schopen připravit sám.
3: I ve vašich 87 letech jste stále aktivní.
2: Chodím na genetiku, starám se o dům, jinak se těším ze svých vnuků. Máme 6 vnučat a 1 pravnouče. A snažíme se setkávat hlavně o Vánocích.
3: Tak to máte ten dům hned plný.
2: To je hned plno a já se snažím taky připravit nějaké pohoštění a rád vidím, když jim to chutná.
3: Máte nějaké životní krédo?
2: No, životní krédo, řekl bych, pracovitost, poctivost a humanita. To jsem se naučil díky svému otci, který vybudoval řeznickou firmu, která byla velice úspěšná v Lounech a v roce 1948 o ní přišel, tak samozřejmě to byla nepříjemná záležitost pro celou rodinu, ale ze všeho se taky otec snažil dostat a pokračovat dál.
3: Vy jste jedním ze zakládajících členů plzeňského Lions Clubu.
2: Byl založen 1992.
3: Co tam děláte za hlavní aktivity a koho podporujete?
2: Podporujeme hlavně nevidomé a slabozraké prostřednictvím tyfloservisu. Je to především prodej svařeného vína, který je zdrojem našich financí, potom je to ples a pro ty nevidomé a slabozraké děláme hudební matiné a těšíme se, že se zase setkáme.
3: Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotheka.cz.

Za malou chvíli bude poledne, aktuální zprávy pro vás připravuje Hana Zubková a pak už začínají nedělní písničky pro vás, pořad, kterým vás tentokrát provede kolegyně Pavlína Kyselová. Ode mě je to z nedělního vysílání s datem 24. května vše. S přáním hezkého dne se od mikrofonu loučí Petr Čimpra, tak naslyšenou příště a mějte se fajn.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rozsáhlá rekonstrukce městského bazénu v Aši na Chebsku skončí v září. Nejdek zmodernizoval techniku v místním kině. Po vykolejení vagónů v Ostravě se na místě podařilo obnovit provoz zatím po jedné koleji. A dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 29 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Hanou Zubkovou. V Aši na Chebsku pokračuje rozsáhlá rekonstrukce bazénu. Město za ni zaplatí téměř 200 milionů korun. V současné době stavební firma pokládá dlažbu a montuje například vyhřívaná sezení u bazénu. Přibývá taky vyštukovaných ploch.
2: Téměř dokončená je venkovní terasa, kde zbývá doplnit už jen zábradlí. Komplet hotová je vzduchotechnika, nový je také přívod vody do bazénu z pramene v Havlíčkově ulici. Stavební činnost se aktuálně zaměřuje i na montáž prvků budoucího saunového světa. Oprava bazénu má skončit v září. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Kino v Nejtku na Karlovarsku má nové technické vybavení. Město investovalo do nového plátna, laserového digitálního projektoru a nového filmového ozvučení více než 3 miliony korun. Po několika měsících je tak kino znovu v provozu. Podle místostarostky Pavlíny Švarcové z Volby pro kraj plánuje radnice v modernizaci pokračovat.
3: My bychom právě chtěli trošičku teď se zase do budoucna zaměřit na ten komfort pro diváky, takže bychom chtěli pokračovat v tom vybavení, co se týká třeba sedaček, opon, koberců, tak aby se tam lidem ještě dobře ty filmy nové sledovaly.
0: Vlaky na koridoru do Polska a na Slovensko opět jezdí. Železniční provoz přerušilo včerejší vykolejení vagónů mezi Ostravou a Bohumínem. Ty se během noci povedlo vrátit na koleje. Provoz je teď obnovený po jedné koleji. Soupravy proto budou i nadále nabírat zpoždění. Evropský obranný průmysl se musí výrazně zrychlit, uvedl to ředitel Ukrajinské rady obraného průmyslu Ihor Federik v rozhovoru s ČTK. Evropa by se podle něj měla přizpůsobit realitě moderní války, kterou významně změnily drony a technologické inovace. Namísto toho se stále soustředí na výrobu klasické vojenské techniky, jako jsou tanky a obrněná vozidla. Zmínil také, že Ukrajina je připravená sdílet s Evropou své technologické zkušenosti a budovat společné podniky.
1: Sport.
0: Tým házená Kynžvart ve třetím finále národního play-off Interligy v Chebu podlehl Slávii 24-33 a vyrovnal tak svůj historicky nejlepší výsledek z předminulé sezóny. Domácím házenkářkám nepomohlo k úspěchu ani 7 branek nejlepší střelkyně týmu spojky Veroniky Vávrové.
4: Samozřejmě jako, když to vezmeme objektivně, tak je to pro nás úspěch, ale chtěli jsme to zlato, chtěli jsme to dneska urvat a ani nevím, co se stalo v tom zápase prostě a hrozně nás to mrzí, měli jsme na to.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer přechodně zvětšenou oblačnost, ojedinělé se mohou vyskytnout lokální přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý, odpoledne přechodně mírný severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Ve Františkových lázních v ulici Americká je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: Ano, je to tak, vážení posluchači rádia vašeho kraje, startují písničky pro vás, to znamená jediné, že už teď můžete volat sem ke mně do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pro ty, co se necítí mluvit přímo do éteru, tak nabízím další cestu. studio.vary@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa, tam také přijímáme vaše hudební přání. Teď už nám nebrání nic tomu, abychom rozjeli hudbu podle svého gusta, tak volejte. Možná ještě připomenu, že dnes je 24. května, tak pokud znáte někoho ve svém okolí, kdo dnes slaví narozeniny, rozhodně ho obdarujte tímto originálním dárkem. No a svátek slaví Jana a Vanessa. Taky docela běžná jména, tak možná, že dnes se tady telefon netrhne. No, jdeme to vyzkoušet, teď už Spice Girls a Viva Forever.

Ve 12 hodin a 9 minut jsme slyšeli melancholickou píseň oblíbené kapely Spice Girls a teď už teda první přání. Právě dnes totiž slaví narozeniny Anna Brošková z Chebu. Milá maminko, přejeme ti dobré zdraví, hodně štěstí a ať si stále usměvavá. Užij si jednu ze svých oblíbených písniček, kterou ti posílají Jitka s Romanem. Vše nejlepší a my se ke gratulaci přidáváme.

Semína Rossi a Karel Gott dospívali v odpoledním vysílání Rádia vašeho kraje a je tu další přání, které opět dorazilo do naší e-mailové schránky studio.vary@rozhlas.cz. Milé Karlovarské rádio, chtěla bych dnes poprosit o zahrání krásné písničky, kterou jsem už dávno neslyšela. Je od Nadi Urbánkové s názvem Prosté loučení. Poslechla bych si ji ráda a já doufám, že by se líbila i ostatním posluchačům našeho skvělého rádia. Předem děkuji a přeji všem hezký zbytek dnešního dne. Posluchačka Helena. A my rádi vaše přání splníme.

kam jen s tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den,

Nedělní písničky na přání pokračují, samozřejmě jak jinak než další objednávkou. Tentokrát budeme hrát pro našeho pravidelného posluchače z Nejtku, pana Karla Ondera, který nás poslouchá minimálně o víkendu a také má rád písničky na přání. Jeho rodina pro něj vybrala písničku Všechno nejlepší od Jana Nedvěda a také Františka Nedvěda, jsou to bratři, takže prostě Nedvědi. No a my doufáme, že i právě teď nás poslouchá a přejeme moc hezkou neděli slunečnou, aby si ji užil v kolektivu těch svých blízkých, třeba někde na zahradě. No a my k tomu budeme hrát.

Zřejmě jste poznali hlas naší slavné zpěvačky Slavice Evy Farné a tentokrát to bylo v kombinaci s Miraj. No a ve 12 hodin 24 samozřejmě pokračují písničky na přání, písničky, které si diktujete vy na telefonním čísle 221 55 37 37. Ale ještě než se dostanu k vám, tak mám tady jedno blahopřání. Dnes totiž slaví všechny Jany, Janičky, Janky a také Vanesy. No a tato písnička poputuje k Janičce Hejtmánkové do Nejtku, která dnes slaví svůj svátek. Přejeme všechno nejlepší, především zdraví, štěstí, úspěchy, ať už ve škole, v soukromí. Zkrátka, ať se ti daří, měj krásnou neděli a užívej si svůj krásný mladý život. A písnička pro tebe, snad se ti bude líbit.

0: Tak to bylo přání k svátku a my pokračujeme v přáních i nadále, za to jsem moc ráda, protože nedělní písničky na přání musí mít v sobě zákonitě nejvíc přání. Je se mnou v éteru naše další posluchačka Julie ze Sokolova, no a já jsem zvědavá, pro koho a co budeme hrát. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, přeju posluchačka Julie. Přála bych moji sestře Věrce a švagrovi Pepovi písničku Pro radost Eldorado od pana Matušky.
0: Fajn, je připravená, tak si ji společně užijte, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Ve 12 hodin 32 minut dospíval Valdemar Matuška v odpoledním vysílání rádia vašeho kraje. Teď už další přání, které dorazilo opět do e-mailové schránky studio.vary@rozhlas.cz. Dobrý den, Český rozhlase Karlovy Vary. Vaším prostřednictvím bych chtěl zahrát písničku, která se jmenuje Malý přítel z města N od Jaromíra Majera. Písnička letí všem posluchačům, jmenovitě mojí lásce Julce ze Sokolova a Anče z Ostrova. Moc krát děkuji, Míra ze Sokolova.

0: Malý přítel z města N dohrál ve vysílání rádia vašeho kraje. No a my pokračujeme dál samozřejmě dalším přáním, další písničkou. Jsme ve spojení s naší posluchačkou Jarkou ze Sokolova. Já vás vítám, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, děkuji. Já pozdravuji tím pádem i všechny posluchače. A řekla jsem si teda, že dneska se hraje převážně česky, tak u toho zůstanu a dáme si písničku, kterou jsme si s paní moderátorkou řekli, už jsme ji dlouho neslyšeli, MiG 21 tančím.
0: Ano, a my s nimi prostě tančím, dnes si pojďme zatančit. Děkujeme za pěknou písničku, mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Tak MiG 21 ten nám to tady pěkně rozparádil, já jsem za to ráda, no a uvidíme, co další písnička, jestli budeme pokračovat v těchto beatech, anebo změníme žánr. Pěkné odpoledne, kdo se k nám dovolal?
1: Krásné odpoledne, Pavlínko, přejeme z naší chalupy tady u Lubence Olga a Vláďa, abych řekla kdo. No a přejeme krásný den všem posluchačům, no a já jsem dnes vybrala písničku od Sara Koza Band Zabadak a posílám ji jako děkovný hudební přání pro Alenku Čechovou do Chodova a pro vaší kolegyni Zlatku, který na mě vzpomněli ve středu a poslali mi také hudební přání. A dnes mají svátek Janičky. Nemáte tam kolegyni Janu?
0: Dneska tady nemáme Janu.
1: Nemáte.
0: Dneska jsme bez Jany, ale každopádně můžeme jí to poslat po vlnách rádia našeho kraje, i naší kolegyni Janě Strejčkové a teď přemýšlím, jestli máme ještě jinou Janu, ale myslím si, že jenom naší Janičku Strejčkovou, publicistku.
1: Na to jsem si vzpomněla. Tak aspoň takový přání Janičkám a vaší kolegyni. Zdravíme jí tady odsud a písničku takovou letní, no, trošku taneční a...
0: Jdeme na to! Prostě zatančíme si někdo na zahradě, někdo ve studiu, no co se dá dělat. A tak jsou karty rozdány, ale každopádně budeme se u toho všichni společně bavit. Zabadak, Sara Koza Band a Olga s Vláďou z Lubence. Mějte se pěkně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

Naši milí posluchači Českého rozhlasu Karlovy Vary, já vám musím dnes opravdu poděkovat, protože hodinu jste naplnili bez zbytku. Zkrátka, teď už je teda ale čas na poslední písničku a o tu se přihlásila naše posluchačka Karolínka ze Sokolova, která si přeje písničku pro svoji maminku. Předpokládejme, že jenom tak pro radost, zkrátka, aby rozzářila den, a vybrala jste Disco příběh od Michala Davida. Tak já pouštím, no a zase zítra ve 12 hodin startují písničky na přání, tak si uschovejte to, co se dneska nestihlo, a rádi vám vaše přání vyplníme.

Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy. Jak ke svému jménu přišli? Pátrejte společně s námi každý pátek před 11:30 v seriálu Místopis západních Čech.

kdys byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dětskou jednotku intenzivní péče v karlovarské nemocnici čeká rekonstrukce. Chomutov obnoví běžeckou dráhu na bývalém fotbalovém stadionu. Meteorologové varují před požáry ve středních a severozápadních Čechách. Výstraha platí do odvolání. A dnes čekejte přechodně s většinou oblačnost, teploty do 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Dětská jednotka intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary bude mít moderní prostory. Za práce by měl kraj zaplatit asi 30 milionů korun. Na stavební úpravy oddělení a jeho modernizaci vyhlásil výběrové řízení. Součástí akce bude nové technické zázemí a taky samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Po dobu rekonstrukce, která potrvá přibližně 10 měsíců, nebude provoz dětské jednotky intenzivní péče omezen ani uzavřen. Oddělení bude po tuto dobu dočasně přesunuto tak, aby byla nepřetržitě zajištěna péče o malé pacienty z celého Karlovarského kraje.
0: Běžeckou dráhu na bývalém fotbalovém stadionu v Chomutově město letos obnoví v rámci participativního rozpočtu. Přibude k ní i pumptracková dráha pro cyklisty. Náklady vypočítává náměstek primátora Martin Bocian z hnutí Nový Sever.
3: Celkové náklady kolem 2 milionů korun budou na tu zakázku té běžecké dráhy a ten pump track nás stál kolem 464 tisíc korun a nějakých drobných.
0: V roce 2034 by na místě bývalého fotbalového stadionu měly podle plánu města vzniknout bytové domy. Ve středních a severozápadních Čechách hrozí kvůli teplému počasí a trvajícímu suchu požáry. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí ode dneška až do odvolání. Vyšší riziko požáru je v Praze a v nejbližším okolí a v části Libereckého a Ústeckého kraje. Lidé by tam podle meteorologů neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu nebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Podle meteorologů se může sucho dál prohlubovat. Výstraha se tak zřejmě rozšíří i pro další území. Ukrajina tvrdí, že Rusko na kyjevský region zaútočilo střelou Orešnik. O úderu hypersonickou raketou středního doletu informuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva s ní zasáhla město Bílá Cerekev u Kyjeva. Na to, že se Rusko chystá střelu Orešnik s vysokým ničivým potenciálem použít, upozornil Zelenský už během soboty. Varoval, že útok takovou zbraní by vytvořil nebezpečný precedens pro jiné potenciální agresory. Moskva využití Orešniku potvrdila. Označila ho za odpověď na ukrajinské útoky na civilní cíle. Během rozsáhlého nočního útoku Moskva vyslala na Ukrajinu také dalších 600 dronů a 90 raket. Zůstaly po něm dva mrtví a desítky zraněných. Kyjev útočil v ruském Krasnodarském kraji na ropná zařízení.
1: Sport.
0: Brit George Russell z Mercedesu vyhrál na velké ceně Kanady Formule 1 sprint i kvalifikaci a do dnešního hlavního závodu odstartuje z první příčky. Ze druhé pojede Russellův stájový kolega a současný lídr seriálu Ital Kimi Antonelli.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte přechodně s většinou oblačnost, ojediněle se mohou vyskytnout lokální přeháňky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety.
4: Moc vás zdravím v neděli 24. května. Jaro definitivně převzalo vládu nad počasím a tak můžeme bez obav vyrážet na výlety a užívat si příjemného tepla a sluníčka. Jak je příjemné posadit se třeba u nějakého zámku do cukrárny, do kavárny, dát si dobrou kávu, dortí, klidte a podívat se na to všechno, co máte kolem. No, abych nezdržoval, co nás čeká, tak třeba cesta k jeskyni jménem Petrovina. Najdeme ji ukrytou ve skalní stěně v údolí Strenického potoka na Mladoboleslavsku ve středních Čechách a jak za chvíli uslyšíte, vůbec není snadné se do ní dostat. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, který v minulosti strážil hrad Freudenstein. Dnes z něj zůstaly stát jen dvě věže a my se do jedné z nich, zvané Šlikovka, také podíváme. Čeká nás i procházka zámeckým parkem v Bílých Poličanech v Královéhradeckém kraji, který hlídá kamenná socha satyra u místního jezírka. A nakonec se trochu rozhlédneme po jižní Moravě, konkrétně po Národním parku Podyjí. Umožní nám to výstup na rozhlednu jménem Rumburak, u které navíc narazíme na dvě krásné obří sochy krkavců.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Dnes nás naše středočeská redaktorka Jolana Nováková pozve do míst zahalených tajemstvím. Nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku narazíte na jeskyni jménem Petrovina. Je vytvořená lidskou rukou, ale přístup do ní není vůbec jednoduchý. Kdo ji do skály vytesal a proč? Schovávali se v ní loupežníci? Tak na to se Jolana zeptala archeologa Filipa Krásného z Muzea Mladoboleslavska, který ji do údolí Stranického potoka také doprovodil.
1: Jdeme údolím, které lemují vysoké pískovcové skály. A taky tady někde v těch skalních hradbách je ukrytá jeskyně Petrovina. Tamhle nahoře?
2: Ano, dovedně vytesaná do skály tak, aby nebyla snadno k nalezení. A to nám možná trošku napovídá o důvodu, proč vznikla.
1: A vy to víte, já jsem totiž těch účelů a důvodů četla několik, tak jsem zvědavá, který je ten správný. Ostatně musím dodat, že nám to poví archeolog Filip Krásný.
2: Jeskyně je umístěna v terénu, tak se lze domnívat, že měla sloužit jako úkryt, případně jako strážní místo, které toto záhadné údolí hlídalo.
1: A nahoru se vylézt asi dá, viďte, možná to bude trošku náročné.
2: Musíme se vyškrábat teda možná 15 metrů nahoru po takovém lesním svahu a ten vstup není upřímo v úrovni nohou, takže ještě polezeme trošku po skále.
1: Pokusíme se nesklouznout. Já si tady odložím asi batoh, myslím, jako. Dobrý. Tak teď fakt po čtyřech. Já vám tady dám na chvilku to nahrávadlo.
2: Tady vidíme nějaké stopy po tesání té skály a my jsme u toho největšího okna průhledu ven, vlastně přímo do údolí a vidíme tady vlastně i pozůstatky nějakého vydřevení, tady jsou takové kapsy, takže zřejmě nějaký rám toho okna původního a je tady spousta různých rytin. Tady můžeme právě proti oknu vidět letopočet 1627 a vlastně rytinu kalicha a většina z nich je moderního data.
1: Žili tady loupežníci?
2: Podle pověsti ano a dost pravděpodobně se zde ukrývali lidé v průběhu dějin vícekrát, nejspíše tedy v době pobělohorské a asi i později.
1: Jeskyně jsme si prohlédli, tak zase sejdeme nebo sjedeme zpátky na cestu. O jeskyni Petrovina psal taky učitel, spisovatel, archeolog Karel Sellner, který učil tady na nedaleké škole v Březovicích. A když se podíváme tady přes cestu, tak tam je Sellnerovo hradiště.
2: Sellnerovo hradiště je taková záhadná archeologická lokalita, kterou tedy, jak jeho název napovídá, objevil učitel Karel Sellner a tím, kdo po něm pojmenoval toto místo, tak byl Eduard Storch, jeho přítel. A hradiště tedy zaujímá rozlohu zhruba půl hektaru, je tedy maličké, je to taková úzká ostrožnička přetnutá valem. Dodnes se nepodařilo zjistit, z jaké doby ta památka pochází, kdy to hradiště vzniklo. Jsou takové tři teorie. Jedna je tedy, že se jedná o pravěké hradiště, případně raně středověké. Druhá varianta je, že možná šlo o přípravu pro stavbu hradu ve středověku, ke které ovšem už nedošlo. A ta třetí varianta je, že se jedná o nějaké novověké nebo raně novověké opevnění čistě vojenského charakteru, to znamená 30letá nebo spíše 7letá válka.
1: Ono se tady totiž zatím nic nenašlo.
2: Nějaký předmět, nález, artefakt, podle kterého bychom mohli určit, jak je ta lokalita stará.
1: No, uvidíme, jestli se to někdy dozvíme.
0: Uzavírá návštěvu nevšedního místa nedaleko obce Březovice na Mladoboleslavsku naše středočeská kolegyně Jolana Nováková.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Možná jste si všimli, že ve filmových titulcích, když skončí nebo začíná film, to je jedno, je třeba funkce vyhledávač lokací. To je člověk, který vybírá krásná místa pro natáčení, takže pak v těch filmech vidíme vlastně to nejlepší třeba z toho kraje. Mezi velmi oblíbené filmové lokace patří třeba vesnička, které se díky četným natáčením přezdívá vesnický Hollywood. My jsme se ptali minule, jaká vesnička to je, dal se mi nějaké nápovědy. Mohla to být za A vesnička nebo obec Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B Hoštice u Volině v jižních Čechách. Ty Hoštice vás možná trošku zmátly, protože to je slavná vesnice. Zdeněk Troška tady natáčel tu svou filmovou trilogii, takže jste mnozí podlehli a dali jste Bčko, ale to jste neudělali dobře. Správně Ačko, je to Vesec u Sobotky. Hodně se tam natáčelo jenom namátkou, jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, ležící spící, z Čerty nejsou žerty, no a našli bychom řadu dalších filmů či pohádek. Takže kdo napsal Ačko, byl ve slosování, hrálo se o multifunkční nožíky, no a ten vyhráli tito naši posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová, Slaný, paní Petra Hegrová, Nové Strašecí, pan Josef Svítil, Stot a pan Radek Stalmach, Raškovice. Máme radost, že jim to vyšlo a gratulujeme. Vám to možná nevyšlo, ale stáli jste, pokud jste správně odpověděli ve hře o hlavní cenu, o výletnický batoh, ve kterém je plno věcí, které se vám hodí na ty vaše letní cesty. Tak si užívejte. Jak zní nová soutěžní otázka? No tak budeme mluvit o jedné světové kuriozitě, ale počkejte si.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Nad Jáchymovem v Karlovarském kraji se tyčí Šlikova věž. Je jedním z posledních pozůstatků někdejšího hradu Freudensteina, který nechal vystavět rod Šliků krátce po založení města. Kamenná věž už více než 500 let připomíná slavnou dobu, kdy bylo díky těžbě stříbra druhým největším městem v Čechách a razily se tady slavné tolary. Dnes věž patří k nejvýznamnějším dominantám Jáchymova a nabízí pohled na město i okolní Krušné hory. Naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková se na její prohlídku vypravila společně s vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petrou Javůrkovou.
1: Prohlídka začíná u paty schodiště, poté se vlastně návštěvníci přesouvají sem na ochoz, kde se dozví o historii, můžou se podívat i na plánek a nákres toho, jak hrad původně vypadal, protože vlastně vy tady, co stojíte, tak se díváte přímo do části, kde byly obytné budovy, ten hrad původně byl jakoby čtvercového půdorysu a ta silnice, po které jsme sem dneska přijeli, tak vlastně prochází dříve tím hradem.
2: Vysvětluje mi vedoucí Jáchymovského infocentra Petra Javůrková.
1: Poté se vlastně všichni přesouvají postupně nahoru na věž, kde se mohou podívat z oken. A když teda není počasí zrovna jako dneska, tak tam potom mají možnost na takový ten exkluzivní pohled na to město, který se trošku podobný dá vidět ještě ze zatáčky nad Jáchymovem. Historie Šlikovky sahá až do roku 1517, kdy ji začal vlastně na popud Štěpána Šlika stavět šlikovský stavitel Mínich. Trvalo to zhruba nějaké 3 roky, říká se až do roku 1520 plus minus a měla vlastně původně plnit funkci strážního hradu, aby chránila vlastně majetek, který tady byl a vznikající město. Nicméně již roku 1525 byla tato věž dobyta nebo tento hrad dobyt vzbouřený horníky a ukázalo se, že vlastně není úplně optimálně položena, protože sami návštěvníci, až sem zavítají, uvidí, že z horní části je velmi snadno dobyvatelná. Také se vlastně říká, že ve sklepení hradu Freudensteinu Šlikovy věže se poprvé zkusmo razily Jáchymovské tolary ještě bez povolení panovníka.
2: Před námi je schodiště.
1: A to je také jedna taková rarita této věže, protože schodiště je poměrně příkré a nachází se tady takzvané mlynářské schody. To znamená, že jsou vykrojené a musíte vždycky správně našlápnout, protože kdybyste šlápli špatně, tak vlastně opravdu stoupnete do prázdna a nedopadlo by to dobře.
2: Napadá mě, když se na ten prostor nepříliš veliký dívám, k čemu sloužil v minulosti?
1: Tento prostor sloužil, krom toho, že to byla klasická hradní věž, tak v pozdějších dobách vlastně zde obýval i místní hlásný, který vlastně i hlídal vznik požáru nad městem. Ono totiž, když se přeneseme do 16. století, tak tady dříve bývaly domy a ty měly třeba dřevěné komíny. Takže ty požáry byly opravdu jakoby velmi časté a město Jáchymov i několikrát vyhořelo. Takže z toho důvodu a strategické pozice tady máme vlastně i tuto funkci této věže. Pak se tady taky zvonilo, tuším, začátek a konec šichet místních horníků a jak správně tady naznačila moje kolegyně, tak tady byla i po revoluci zřízená restaurace. Takže tady uvidíte i pozůstatek tohoto zařízení.
2: Je možné Štěpána Šlika ve Šlikovce vidět?
1: Zcela jistě, ale budete muset dorazit na náš speciální zážitkový program, který je chystán už v červnu. To bude první zkušební a myslím si, že takový duch Štěpána Šlika by se nám na Šlikovce určitě zjevit mohl. Ale víc určitě neprozradím, přijďte se podívat, budeme se na vás moc těšit a budeme rádi, když přijedete.
0: Zve na prohlídku Šlikovské věže vedoucí informačního a kulturního centra v Jáchymově Petra Javůrková, která pozůstatkem nejmladšího hradu v Čechách provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Další dnešní výlet nás zavede do Královéhradeckého kraje, do malebné vsi Bílé Poličany, 3 kilometry od městečka Miletín a 9 kilometrů od dvora Králové nad Labem. Naším cílem bude 13-hektarový anglický park, který obklopuje původně renesanční zámek. Jeho nejbližším okolím se v doprovodu provozní zdejšího areálu Zdeňky Ludvíkové prošla naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My vás zdravíme ze zámku v Bílých Poličanech. Zámek běžně přístupný není, ale celoročně je tu přístupná zámecká zahrada, zámecký park v anglickém stylu. Už za chvíli se tam s paní Zdenkou Ludvíkovou půjdeme podívat, ale vy jste jim paní Zdeno říkala, že když sem přijdeme do toho areálu zámeckého, tak že tady byly i jiné budovy.
2: Ano, dnes už tady teda nestojí pivovár, zůstaly pouze takové vzdušníky, kašna, váza antická. Po pravé straně v dnešní době jsou garáže s hasičskou technikou a po levé straně zde máme domeček, byly kanceláře správců, je na tom nově udělaná šindelová střecha, další budova s hodinami, tam jsou učebny a v druhé části je kinosál.
1: Do zámku se můžete jít podívat, je tam několik místností dobově vybavených, ale je potřeba se předem obědět.
2: Ano, musíte dopředu, protože jinak je tady právě hasičská škola pro dobrovolné hasiče.
1: A vrata bývají otevřená, to znamená do parku kdykoliv?
2: Kdykoliv.
1: My se díváme na vodní plochy.
2: Jsou tady dvě, bohužel v dnešní době jsou vybetonovány plochy. Jedný je kašna, kde přitéká voda, a druhá je nižší, kde je přepad, a to má asi 30-40 čísel. Takový klid pro duši.
1: A tamhle je ten vodník? Ano. Na té nádrži?
2: Ano, tam hlídá tu větší plochu. Byl to dárek, který dostala tady jedna z majitelek, 50 nám. Přijeli jsem z Moravy, dva pánové, ty zase říkali, že mají toho samého, ale že neříkají vodník, ale satyr.
1: A tady je takový altán nebo domek.
2: Původně to je postavený hudební salon, který postupem času se změnil v kapli svatého kříže, pak byl vysvěcen a jako poslední věc sloužil i jako hrobka posledním majitelům. A když to tady převzala ústřední hasičská škola, ostatky byly převezeny a dneska to slouží spíš jako sklad.
1: Je tady spousta stromů, možná některé dost vzácné?
2: Určitě, myslím si, že tady budou i pozůstatky po některých majitelích, protože třeba František de Paula Cetzinger studoval ve Francii botaniku a myslím si, že spousta těch vzácných stromů, co ještě zůstaly, jsou z dob těch Cetzingerů.
1: Paní Zdeno, když bychom si naplánovali výlet sem, spojili bychom se s vámi, abychom se podívali do zámku, ale zároveň se tady sklidnili v tom parku anglického stylu. Kam tady ještě v okolí je dobré se podívat?
2: Pokud jako po vesnici, tak je tady Morový sloup, kříž, kde byla bitva sedláků proti panstvu, směr Miletín, rodiště Karla Jaromíra Erbena, nedaleko Dvůr Králové, Lanžov, Zvičina, kraj krásnej, klidnej.
1: Dá se tady jezdit na kole také v okolí? Máte
2: tady? Určitě jsou tady stezky, jsou tady i označený.
1: A my už se spolu jdeme sklidnit, projdeme se parkem a zaposloucháme se do zvuku té fontány.
0: Od fontány v anglickém parku, který obklopuje zámek v Bílých Poličanech na Podzvičinsku, se s námi rozloučili provozní zámku Zdeňka Ludvíková a naše královéhradecká kolegyně Vlaďka Vildová. Možná jste si všimli, že v úvodu, když jsem to ohlašoval, padlo i město nebo městečko Miletín. No, kdybyste se tam vydali, tak na náměstí v cukrárně si určitě kupte miletínské modlitbičky, to je místní rarita. No a v čem je ta rarita? Prostě jeho provozovatel je potomkem po Karlu Jaromíru Erbenovi. Takže kdybyste řekli jenom miletínské modlitbičky, budete opraveni. Pozor, Erbenovi miletínské modlitbičky. Tak dobrou chuť. Výlety. Posloucháte Výlety, máme před sebou ještě hodně minut, protože nás čeká další reportáž a pak jenom připomenutí soutěžní otázky, teď její, řekněme, zadání v premiéře. My jsme včera navštívili Loretu v České Lípě, no a pro soutěžní otázku zůstáváme na severu Čech. Máme totiž jednu světovou kuriozitu, nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem našem území. Otázka zní, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Ačko Rumburk, Bčko Varnsdorf, lidově se mu říká mezi obyvateli Vanďák třeba, kdybyste to někdy slyšeli. Hrajeme o cestovní Alulahev, no a textová zpráva má vypadat takto, totiž textovkou se u nás odpovídá soutěží. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Nezapomínejte prosím vždycky na poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu odešlete do dnešní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna částkou 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. A k té hlavní ceně za květen hrajeme o výletnický batoh, na něm jsou reflexní prvky vhodný tedy i na ranní či večerní cesty, kdyby vás mělo, nebo nedej bože, chtělo porazit auto, no chtělo. Prostě abyste na silnici byli vidět. No a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky a lulav a kniha Sedmi krásky na cestách. Pěkná cena, co říkáte. Držíme palce.

0: Samotné vyhlídkové věže upoutá i dvěma velkými sochami. Jejíž autorem je sochař Michal Olšiak. Na rozhlednu nás teď vezme náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: S majitelkou rozhledny Vlaďkou Piskovou stojíme pod jednou ze dvou soch krkavců. Proč právě Rumburak?
2: Rumburak je krkavec velký, je to náš největší pěvec, má hlasivky, dokáže mluvit a naše rodina už ho vlastní hodně let, už máme asi 3., 4. a máme ho živého vzadu v kleci.
1: A co ta rozhledna, co vás to tak napadlo postavit si rozhlednu?
2: Rozhledna měla původně stát nad Střebíči na kopci, ale tam jsme se nedohodli, takže jsme hledali nějaké vhodné místo na klidné bydlení a na to, aby jsme si postavili rozhlednu. Takže našli jsme kopec tady nad hradem Bítov a postavili.
1: Vy jste u té stavby samozřejmě byla, protože jste majitelkou. Doslechl jsem se, že prý jste ji docela netradičním způsobem kontrolovala, když se stavěla.
2: Když se stavěla, předtím přijal velký jeřáb, 30-metrový, no a když něco takového stavíte, no tak nejlepší, když vylezete nahoru a podíváte se, co uvidíte. No tak jsem vylezla nahoru a podívala jsem se, co všechno uvidíme. A je toho dost.
1: Tak my se na to teď společně půjdeme podívat. Takže vcházíme kolem pokladny dovnitř. Kolik nás vlastně čeká schodů? Jak je rozhledna vysoká?
2: Rozhledna je vysoká 30 metrů, má 10 pater a má 146 schodů nahoru.
1: Tak jdeme na to. Nahoru na rozhlednu se stoupá docela pohodlně. Procházíme vnitřním schodištěm betonovým. I samotná rozhledna je docela masivní.
2: Betonová rozhledna je postavená ze stratného bednění. Schody má pohodlné, také z monolitů betonových, takže doprostřed by se vešel docela i výtah, ale ten nechcem, protože by to nebylo ono.
1: Vystoupali jsme až na vyhlídkový ochoz. Ten rozhled na podjí a okolní krajinu je opravdu nádherný. Koukáme se jižním směrem, tuším, že poznávám zříceninu hradu Zornštejna.
2: Ano, je to hrad Zornštejn. Ten nějak teď v téhletý době slaví nějakých 800, možná více let.
1: Nalevo se nám objevuje Bítov.
2: No, je to Bítov, ale je to vesnice Bítov. Hrad Bítov, který tady od nás je vidět pouze v zimě z rozhledny, kdy není listí, tak je na úplně druhé straně, to znamená napravo, na západní straně rozhledny.
1: Směrem na východ, alespoň podle těch popisků, které rozhodně na rozhledně nechybí, tak by měly být vidět komíny jaderné elektrárny Dukovany. Úplně tedy nevidím.
2: Nevidíte, protože rozhledna už stojí vlastně 18 let a za tu dobu ty stromy trošku vyrostly, takže teď vidíme už jenom kouř z těch 4 chladících věží.
1: A když se podíváme severním směrem?
2: Na sever je nejvyšší vrchol Bytovska tady, je to Suchá hora a je vysoká 574 metrů.
1: Výhled z rozhledny Rumburak je opravdu všemi směry. Když se sem budou chtít lidé přijít podívat, tak kdy mohou rozhlednu navštívit a vystoupat si na ní?
2: Rozhledna je otevřena celoročně, i když částečně omezeně. Jediné 2 měsíce, kde je úplně zavřená, je leden, únor. Jinak jako je na vyžádání v restauraci mimo hlavní sezónu a v hlavní sezóně je otevřena každý den od června do konce září a je otevřena od 10:30 do 18:00.
0: Říká majitelka rozhledny Vlaďka Pisková, která na vyhlídkovou věž zavedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. Od rozhledny Rumburak můžete pak pokračovat k hradu Bítovu. Je odtud vzdálený asi 15 minut chůze a my se na něj vypravíme třeba v některém z dalších výletů.

Všimli jste si, jak se některé výrazy mění, zejména mladí posluchači to tak činí, protože za nás se vždycky říkalo držíme palce, dnes někteří drží pěsti. Prostě my vám přejeme hodně štěstí v naší soutěži i v té soutěži tohoto víkendu. Jak zní soutěžní otázka? My jsme navštívili včera Loretu v České Lípě, to nás inspirovalo. My totiž máme jednu unikátní Loretu. Je nejsevernější na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My se ptáme, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg, za B do města Varnsdorf. Leží od sebe asi 11 kilometrů. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete nám textovou zprávu, jak se píše, už nebudu opakovat, nikdy to na závěr nečiním, ale odkazuji na naše webové stránky, kde najdete všechno podrobné, včetně znění otázky, i toho, jak se zpráva píše, jsou tam reportáže, fotografie k reportážím, tak si zapamatujte výlety.rozhlas.cz. No a pokud budete mít chvíli, tak se tam podívejte. Jinak upozorňuji, že ta textovka je za 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. Takže cestovní alulahve jsou ve hře a stále hlavní cena za měsíc květen. Výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Je neděle, je popolední, 2 hodiny popolední, za chvíli nás čekají další zprávy ve 14 hodin. A jestli se chcete ještě vydat na nějaký výlet, tak já myslím, že počasí nám přejezd, mívá se poměrně pozdě, tak vám přejeme šťastnou cestu. No a ať jedete kamkoliv, šťastně se vraťte, abyste si mohli poslechnout výlety třeba příští víkend. Už teď se na vás těší Pavel Kudrna, začínáme opět 4 minuty po 13. hodině. Tak se mějte pěkně.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mariánské Lázně dokončily rekonstrukci hlavní třídy v centru. První parkovací dům v Teplicích chce město postavit v Alejní ulici, hledá projektanta. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Mariánské Lázně ukončily práce na rekonstrukci hlavní třídy. Stavební firmy kompletně vyměnily podloží silnice, opravily inženýrské sítě a vybudovaly nová parkovací místa. Skončila taky úprava chodníků a výstavba nových míst pro přecházení. V průběhu tří etap rekonstrukce lázeňské město investovalo do obnovy hlavní třídy 80 milionů korun, říká starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
2: Došlo k tomu, že se opravily vodovody, plynovod, elektrika, kompletně podložní vrstvy té silnice. Zároveň jsme zrekonstruovali chodník na jedné straně, že jsme vlastně vyndali tu zámkovou dlažbu, která tam byla absolutně bez podkladu, a udělali jsme kompletně nový chodník z žulových dlaždic s veškerým podkladem, tak jak to má být.
0: Teplice postaví v centru parkovací dům. Třípatrová budova bude stát na současném parkovišti v Alejní ulici poblíž fotbalového stadionu a navýší parkování o 300 míst. Město soutěží zpracovatele projektové dokumentace a příští rok chce vyhlásit výběrové řízení na stavební firmu. Pokračuje náměstek primátora Tomáš Hadviga z Hnutí ANO.
3: V podstatě tohle to by mělo být záchytné parkoviště pro návštěvníky města. Tím, že by byl sjezd umožněn z té vrchní dvouproudové ulice, nemuseli by zajíždět vůbec do města, tím pádem by město nebylo zatížené dopravně.
0: Další parkovací dům Teplice připravují podle náměstka Hadvigy u akvacentra. Tam má sloužit návštěvníkům plavecké haly a místním obyvatelům. Kvůli testování žáků 5. a 9. tříd si ministr školství za ANO Robert Plaga předvolá v pondělí ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Na sociální síti X uvedl, že po něm bude chtít podrobné vysvětlení situace. Plaga dodal, že je připraven celé testování i zastavit. Na konci vědomostních testů z matematiky a češtiny se totiž školákům objevily otázky na socioekonomický status rodiny a na citlivé oblasti mentálního zdraví. O otázkách předem nevěděli sami žáci ani učitelé. Plaga chce se Zatloukalem mluvit kromě obsahu testů i o technických problémech, které plošné testování provázely. Cenu za nejlepší snímek na letošním festivalu v Cannes získal film Fjord od rumunského režiséra Kristiana Mungia. V hlavní soutěži se prosadil v konkurenci více než 20 dalších filmů. 58letý Mungiu se tak stal teprve 10. filmařem, který získal Zlatou palmu více než jednou.
4: It is Kristian Mungius Fjord.
5: Mungiův snímek pojednává o silně věřících rodičích s 5 dětmi, kteří se přestěhují do Norska. Kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, se tam dostanou do konfliktu s místními úřady. Velkou cenu poroty si na 79. ročníku filmového festivalu odnesl také film Minotaur, který natočil v exilu žijící ruský režisér Andrej Zviagincev. V Lotyšsku natáčený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Marek Jakšič, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé. Během dne dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 181 mezi Sokolovem a Královským Poříčím je z důvodu opravy povrchu vozovky zúžená komunikace na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Krásné slunečné odpoledne vám přeje Český rozhlas Karlovy Vary. I nadále vás budeme bavit a informovat. Už za okamžik probereme, co v učebnicích nebylo. Napadlo vás někdy, kolik ostrovů je v Praze na Vltavě? Spočítá je Martin Písařík. No a po čtvrt na tři uslyšíte o skupině nadšenců, kteří obnoví v lázeňských lesích nad Karlovými Vary téměř zapomenutou suchou karlovarského poutníka. Čím je socha pro lázeňské město výjimečná a proč v současné době nestojí na původním podstavci, to vysvětlíme v reportáži, takže i nadále zůstaňte s Českým rozhlasem Karlovy Vary.
1: Dobré dopoledne a Pavlína Kyselová.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají, co

0: růstu.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Vltavě v Praze bývalo mnohem více ostrovů, než je tam nyní? Určitě byste nalezli Žofín nebo Střelecký ostrov, ale co třeba takový Křenový nebo Jeruzalémský? Vltava na území Velké Prahy měří více než 30 kilometrů a v současnosti na ní nalezneme více než 13 ostrovů a ostrůvků, z nichž některé nemají ani jméno. A ty, co ho mají, ho často měnili. Například Štvanici se říkalo také Velké Benátky nebo Velký ostrov. Velká část pražských ostrovů vzala za své v 19. století, kdy se koryto řeky upravovalo a na nábřežích probíhala čilá stavební činnost. Takto zmizely třeba menší ostrovy u Štvanice, Papírnický a Primátorský. Jejich území dnes tvoří pevninu Karlína. Z Libeňského ostrova dále po proudu zase budovatelé rozšiřující se Prahy zasypáním části ramen vytvořili dlouhý poloostrov, takzvanou Kosu. A bývalý Holešovický, který se táhl od Pelctyrolky až k Trojskému zámku, je dnes součástí zoo. Ostrovy, které v Praze nyní máme, jsou vyhledávanými místy pro sport a odpočinek.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Výťah opět nechodí, tak zdolat 13 poschodí, zostávám mi znovu po svojich. Na schodoch čo si šramotí a neon, kde tu nesvietí, ešte že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si čo si vrta v paneloch.

0: 14.24, tak ukazují hodiny ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary. A to byl Richard Miller a my pokračujeme dalším tématem. Hlava oddělená od těla, rozlámaný trup a ruce. Tak vypadá v současné době socha karlovarského poutníka, která patřila v minulosti mezi symboly lázeňského města. Z původního místa u rozhledny Diana na výšině Přátelství v lázeňských lesích se ztratila před více než 80 lety po druhé světové válce.
1: Nejhorší bylo sehnat někoho, kdo ví, kde ta socha by mohla být. No a to byl ten pan Hruška, který tehdy pracoval v restauraci. On nás navedl na místo a my jsme začali kopat.
2: Historik, publicista a fotograf Stanislav Vízr patřil do party nadšenců, která sochu poutníka díky pamětníkům objevila. Na sklonku 80. let minulého století ji vykopala v místech, kam ji po roce 1945 rozlámanou na kusy zahrabali místní obyvatelé v období poválečných a protiněmeckých nálad.
1: Jak bylo naším zvykem, tak jsme sepsali článek do turistického časopisu, kde jsme upozornili právě na to, že tady v takových těch regionech v německém prostředí v podstatě druhá polovina, respektive poslední třetina toho 19. století se ten turistický ruch zmáhal.
2: Sochu nechal vyrobit v roce 1912 místní turistický spolek, aby vzdal hold přírodě, městu a rozmáhající se turistice. A místo pro sochu nad lázeňským centrem členové spolku nevybrali náhodou, říká Pavel Reiser z karlovarských lázeňských lesů.
3: Já si myslím, že výšina Přátelství byla vždycky oblíbeným výletním místem. Klub turistů to dobře věděl, takže vybral místo v zatáčce u cesty, ze kterého je dobře vidět do širokého okolí Karlových Varů i částečně na město samotné.
2: Socha poutníka, symbolicky mávajícího městu kloboukem, by se měla na původní místo vrátit. Podle torza původního díla ji vymodeluje sochař Tomáš Dolejš.
4: Bude se jednat o vlastně laminát, který následně dostane potom povrchovou úpravu patiny bronzu. Na první dojem to bude vypadat opravdu, že to je prostě bronzová socha.
2: Pozůstatky původní sochy jsou v současné době umístěné v prostorách Karlovarského muzea. O návrat uměleckého díla na původní místo usiluje Spolek přátel Karlových Varů. Právě vyhlašuje veřejnou sbírku.
5: Všechny přípravné práce, především kolem sbírky, kdy jsme se rozhodli, že něco zafinancujeme my jako klub přátel, ale vzhledem k tomu, že jde o věc, která nezůstane naším majetkem, bude sloužit veřejnému prostoru města, zkoušíme do toho zapojit i veřejnost, takže všechny ty přípravní práce trvaly vlastně 2-3 měsíce.
2: Dodává předseda klubu přátel města Jiří Klsák, podle kterého bude stát obnova sochy přibližně 500 000 korun. Na původní místo ji chtějí členové spolku vrátit příští rok, 115 let od chvíle, kdy se poutník nad městem objevil poprvé. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Listopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: S naším seriálem dnes zamíříme do města, které leží na jižním Plzeňsku. Název mu dala místní Dobrá voda a půda. Najdeme v něm i historický kamenný most se třemi oblouky přes řeku Radbůzu. Ano, jsme v Dobřanech. Detaily o teorii původu názvu města řekla kolegyni Anděle Blaškové, kronikářka Dobřan.
2: Název Dobřany souvisí s tím, že obec založili Slované, kteří se tady na místě usadili kvůli úrodné půdě a věnovali se zemědělství. Ta příhodnost místa dala Dobřanům jméno, dala jméno té původně slovanské osadě. Uvádí se, že to byla ves takzvaných Dobřanů, kteří tady právě hospodařili na té půdě a vodě, která je zabezpečena řekou Radbuzou. Doklady jsou o tom, že to bylo již před první zmínkou o Dobřanech. To znamená, že naše město se řadí k nejstarším historickým sídlům na Plzeňsku.
3: Vysvětluje kronikářka Miroslava Palkosková původ vzniku názvu města. První písemná zmínka o Dobřanech je z roku 1243, kdy náleželi Závišovi z Dobřan.
2: Záviš zde vlastnil samostatný statek a jeho syn Jan z Dobřan pak proměnil dřívější osadu před rokem 1259 v podanské městečko s tržním centrem pro široké okolí. K právům města náleželo vedle trhů a opevnění také vaření piva a samospráva. Od roku 1282 pak Dobřany spadaly pod Chotěšovský klášter.
3: Mezi pamětihodnosti města se řadí například kostel svatého Víta a kostel svatého Mikuláše.
2: Původně gotický kostel svatého Mikuláše byl přestavěn v letech 1756 až 58 a to v barokním slohu. Samostatnou stavbou vedle tohoto farního kostela na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka je zvonice a ta byla postavena v letech 1694 až 1700. Dnes se v té zvonici nacházejí tři zvony a věžní hodiny a je zpřístupněna veřejnosti.
3: V Dobřanech je unikátní také kamenný most se třemi oblouky přes řeku Radbůzu, který se nachází v místě raně středověkého brodu.
2: Jeho původ není úplně jasný a v písemných pramenech je doložen od poloviny 16. století. Most byl v období baroka opraven a byla na něm umístěna socha svatého Jana Nepomuckého. Současná verze sochy byla vytvořena sochařem Jaroslavem Šindelářem a na most byla osazena v prosinci roku 2023.
3: Ve městě fungují různé spolky, ať už třeba sportovní, kulturní a zájmové.
2: Myslivecký a včelařský spolek, rybářský spolek, klub seniorů a nepostradatelný je sbor dobrovolných hasičů. Tady si dovolím připomenout, že v červnu v letošním roce slaví dobrovolní hasiči 90 let od svého založení.
3: Mezi významné akce města patří třeba červnové svatovítské slavnosti a dobřanská pouť. V září pak hudební festival Radbůza Fest. V říjnu poté dobřanské posvícení a havelské řemeslné trhy. Pod Dobřany patří také vesnice Šlovice a vodní újezd. Z Dobřan Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Uvěznění bouří na horské chatě. S vrahem. David Matásek a Viktor Preiss řeší případ pro lyžaře. ČT2. Zvítězí přátelství nebo čest policajta. Sean Penn v síti dávných vazeb irské mafie v premiérovém filmu Stav milosti. A ČT Art uvede přímý přenos koncertu z katedrály svatého Petra a Pavla v Brně. Felix Mendelssohn Bartholdy, symfonie číslo 2, chvalospěv. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 24. května a své 59. narozeniny slaví zpěvačka Leona Machálková. Přišla na svět v roce 1967 v tehdejším Gottwaldově, dnešním Zlíně. Dětství strávila v Moravském Přerově. Už od útlého věku je přitahoval svět hudby a divadla. Po maturitě se rozhodla pokračovat ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se věnovala české

3 roky poté představila své první kompilační album s názvem Největší hity. To mapovalo její dosavadní hudební cestu. Zároveň se objevila v muzikálech jako Jack Rozparovač nebo Robin Hood. Pravidelně spolupracuje s mnoha špičkovými hudebními tělesy, například s Big Bandem Felixe Slováčka, Spikey Pike Martina Kumžáka, s Boom Bandem nebo s Orchestrem státní opery. V letech 2013 až 2015 učila na Pražské konzervatoři, prošla Stardance i soutěží Tvoje tvář má známý hlas. Aktivně spolupracuje s mnohými nadacemi při charitativních projektech. Téměř 10 let žila s architektem a designérem Bořkem Šípkem, který v roce 2016 zemřel. S ním má také syna Artura, kterého porodila v Bangkoku v Thajsku. Její první solové album, pojmenované Leona, vyšlo roku 1996. Úspěch zaznamenalo ale až to další s názvem Blízká setkání, které si odneslo i zlatou desku. Celé album uvádí písnička Svět je plnej bláznů z roku 2001.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
6: V Karlových Varech pokračuje sbírka na obnovu historické sochy poutníka. Nová zážitková karta na Šumavě by měla přinést výhody celému regionu. Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Téměř 100 000 korun už vynesla veřejná sbírka na obnovu historické sochy poutníka v Karlových Varech. Sbírku vyhlásil v polovině týdne klub přátel lázeňského města, který chce kopii sochy z roku 1912 vrátit na místo v lázeňských lesích. Kopie sochy vznikne podle fragmentů původního uměleckého díla. V jižních Čechách ji vyrobí z Pryskyřice specializovaná dílna, říká sochař Tomáš Dolejš.
7: Jednotlivé dílce vytvoří formu a potom to bude osazovat na ocelovou konstrukci, nerozovou. Ty jednotlivé dílce bude se jednat o vlastně laminát, který následně dostane potom povrchovou úpravu takové patiny bronzu. Takže na první dojem to bude vypadat opravdu, že to je prostě bronzová socha.
6: Původní socha poutníka stála v blízkosti karlovarské rozhledny Diana, kde ji po druhé světové válce rozbili a zahrabali tehdejší obyvatelé lázeňského města. Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta Šumava Card. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Podle starosty Železné Rudy Filipa Smoly ze Sdružení nezávislých kandidátů by měla karta podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníkům celému území.
8: Vidíme v tom obrovskou šanci, jak ještě více zatraktivnit to naše Železnorudsko a zároveň jak třeba zmenšit takové ty rozdíly mezi tou nejvíce exponovanou sezonou, kdy to naše Železnorudsko už je úplně přervané, a naopak mimo sezonou, kdy je téměř prázdné, tak aby byli jak spokojeni návštěvníci, tak především místní trvale žijící obyvatele.
6: Podle starosty vzniká podobná karta výhod i pro obyvatele regionu. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
9: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až po té, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
6: Írán popravil muže za předávání informací o obraném průmyslu země Spojeným státům a Izraeli. Informuje o tom agentura AFP. Jde o první takový trest v souvislosti s probíhajícím konfliktem v regionu. Podle agentury Teherán zesílil represe se začátkem války. Nejčastěji k popravám odsuzuje právě kvůli špionáži nebo činům, které považuje za ohrožení národní bezpečnosti. Podle organizací na ochranu lidských práv je Írán po Číně druhou zemí, která nejčastěji uplatňuje trest smrti. Loni nechal popravit přes 1600 lidí.
5: Počasí.
6: V noci a zítra bude polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: V Sokolově je z důvodu prací na silnici uzavřená vozovka od sjezdu z kruhového objezdu z ulice Kraslická ve směru na Svatavu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Společnosti rádia vašeho kraje nedělní odpoledne naplníme pohodovou muzikou i tématy z regionu. Už za chvíli vám poradíme, kam si dnes vyrazit za kulturou, tak si počkejte na tipy pro volný čas. A před půl čtvrtou vylosujeme výherce týdenní soutěže o dva green fee na nejstarší golfové hřiště u nás, tedy Royal Golf Club Mariánské Lázně. Tak buďte pozorní, třeba to jste právě vy.
5: Dobré odpoledne a Pavlína Kyselová.

0: Tipy pro volný čas.
1: Karlovarská galerie umění zve na den otevřených dveří. Kromě volného vstupu do všech výstavních prostor až do 18 hodin přichystaný bohatý program pro dětské i dospělé návštěvníky. Výstava kovových, tepaných a malovaných erbů šlechtických rodů je k vidění v hradní kapli Horního hradu. Otevřeno mají do 19 hodin. V chebské krajince se i dnes slaví 20. výročí krajinné výstavy Bez hranic. V 16 hodin zahraje Karlovarský symfonický orchestr, hraje čtveroročních období Antonia Vivaldiho. Západočeské divadlo v Chebu má dnes na program představení Nápis. Francouzská komedie o sousedském soužití v režii Zdeňka Bartoše s hudbou Jiřího Švece začne od 19 hodin. A Podsta Haně Hegerové je názvem koncertu, který nabízí Městské divadlo v Mariánských Lázních. Od 19.30 zaspívá písně legendární zpěvačky Zuzana Němcová-Šmejkalová. Výstavu jednoho z nejvýraznějších představitelů československé inscenované fotografie Miroš Volíka si mohou zájemci prohlédnout v galerii domu Chopin v Mariánských Lázních.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: když slyšíte podkres, při kterém normálně soutěžíme, dnes to bude trochu jinak, protože dnes budeme losovat výherce týdenní, celotýdenní soutěže, která probíhala na Českém rozhlasu Karlovy Vary. Nejstarší golfové hřiště u nás, 18-jamkové hřiště Royal Golf klubu Mariánské Lázně, oceněné titulem britské královny Alžběty II., zahájilo už 121. golfovou sezónu. Hřiště je po zimní přestávce ve výborném stavu. Po celý tento týden jsme soutěžili o dvě green fee na hru na mistrovském hřišti. No a pokud jste se zapojili do naší týdenní soutěže, můžete být právě vy, kdo vyhrají poukaz v hodnotě 2800 korun. Tak a my jdeme na to. Já už tady ve studiu vítám svého kolegu, editora dnešního vysílání Lukáše Staňka. Poprosím ho, aby v našem osudí pořádně zalovil, aby promíchal. A
1: krásné odpoledne přeji a já teda jdu zamíchat osudím. Kdo byl na dní otevřených dveří, tak jistě vybaví, jak vypadá. Miska z Kinder vajíčky, tak to tam zamíchám rukou.
0: Jsme opravdu zodpovědní, takže dobře a pořádně mícháme. A teď už teda máme venku jedno vajíčko. Lukáši,
1: ano,
0: jak to vypadá?
1: Cvak. Vajíčko, ano. A vyhrává soutěžíc pod číslem 8.
0: Pod číslem 8. A je to Petr Motičák z Chebu. Tak my gratulujeme.
1: Gratuluju.
0: Petr Motičák z Chebu, má to poměrně blízko do Mariánských Lázní, tak budeme doufat, že hraje golf, nebo to bude případně pěkný dárek pro někoho blízkého. Lukáši, tobě děkuji za dnešní losování. Loučí se editor vysílání Lukáš Staněk.
1: Krásné odpoledne přeji, mějte se hezky.
0: No a pro vás ostatní už teď teda nic nemáme, ale můžete se zúčastnit zase zítra. Teď už Lobo.

0: S jazykovou odbornicí se tentokrát sešel Vladimír Šťovíček.
1: O vazbě slovesa dosáhnout si s námi přišla povídat Helena Chýlová. Dobrý den.
2: Dobrý den. Musím říct, že k dnešnímu jazykovému koutku mě inspirovaly dvě věci. Jednak dotaz, co můžeme dosáhnout. Na to se dá odpovědět jedině nic. A dále rozhovor s nejmenovaným sportovcem, který řekl, nedosáhl bych takové výsledky. Užil tedy u slovesa dosáhnout vazby se čtvrtým pádem a toto vyjádření není ojedinělé.
1: Každopádně vazba asi není u toho zmiňovaného slovesa běžná.
2: Není. Sloveso zachovává u významu dospět až k určitému stupni, počtu a podobně stále jen vazbu s druhým pádem. Můžeme tedy říci dosáhnout dobrých výsledků, dosáhnout cíle, dosáhnout vysokého věku. V češtině zažíváme přímo invazi, vazby čtvrtého pádu u sloves. Souvisí to samozřejmě s její frekvencí. Čtvrtý pád je nejčastější vazbou předmětu. Přesto ale zůstává řada sloves, která si zachovávají původní vazbu. A sloveso dosáhnout k ním patří. Úvodní otázka by tedy měla znít, čeho můžeme dosáhnout?
1: Můžeme jako mluvčí nebo pisatelé u tohoto slova pochybovat ještě o něčem jiném než o té vazbě?
2: Můžeme. Mnohdy jsou vytvářeny nenáležité tvary neurčitých tvarů slovesných, příčestí činného a trpného. Kodifikace zatím nepovoluje tvary dosáhnul nebo dosáhnut a jako náležité se připouštějí pouze tvary dosáhl a dosažen. Například u tvaru dosáhnul, ale najdeme v Českém národním korpusu 17 dokladů.
1: A to rozhodně není málo.
2: Není. A dokládá to současný stav, určitou tendenci u sloves tohoto typu. Varianty snu jsou ale stále hodnoceny u sloves typu tisknout jako stylově nižší. A tvoření tvaru příčestí se pak samozřejmě promítá i do tvoření slovesného, podstatného i přídavného jména. Podstatné jméno slovesné má jen tvar dosažení, například dosažení vítězství, i když běžně se užívá nenáležitého dosáhnutí. A u přídavného jména bychom ve spisovné češtině neměli tvořit dosáhnutý, ale pouze dosažený.
1: Cíle jazykového koutku jsme dosáhli s Helenou Chýlovou. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Někdy příště rádi zpracujeme i váš námět. Můžete ho poslat na adresu info@pl.rozhlas.cz. Jazykový koutek.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

To byla Lucie Bílá a Most přes minulost. Přesně 10 minut zbývá do 16. hodiny. S ní čekejte další aktuální zprávy v podání Hanky Zubkové. No a hned potom vás odpoledne Patrik Rozehnal nabídne setkání s herečkou Evou Holubovou. Dozvíte se, jak se k jejímu herectví stavili rodiče, jaké povolání vykonávala před hereckou kariérou, no a co všechno se dá zažít v divadle nebo při natáčení Pelíšků. Vše doplní řada ukázek z filmů, televize i rozhlasu a vy se zase pobavíte. Poslouchejte tedy další díl z oblíbeného cyklu o českých hercích a komicích dnes po 16. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve farní zahradě v Chodově na Sokolovsku bude nová kaple. Chomutov obnovil zastavení naučné stezky rodáka Františka Antonína Gerstnera. Hasiči v Jihomoravském kraji zasahují u záchrany 5 jeskyňářů. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chodově na Sokolovsku vyroste nová kaple. Stát bude ve farní zahradě. Na přípravě kaple bude s církví město spolupracovat. Obě strany to stvrdily podpisem memoranda. Dokument například řeší využití nové budovy. Sloužit by tak měla jak věřícím, tak i dalším lidem, říká starosta Patrik Pizinger z Hnutí místní.
2: My máme samozřejmě, když to vezmu jednoduše, obřadní síň pro svatby, máme smuteční síň pro pohřby, ale nemáme místo pro společné setkání. A já si myslím, že každé takové nové místo, které v Chodově vznikne, je určitě přínosem. Takže za mě je určitě důležité, aby takováhle kaple v Chodově vznikla.
0: Podle studie by mělo jít o jednopodlažní budovu se sálem pro asi 50 lidí a menší klubovnou se zázemím. Součástí stavby by měly být i dvě garzoniéry. Z nájmu by mohla kaple hradit svůj provoz. Při zastavení naučné stezky Františka Antonína Gerstnera obnovilo město Chomutov. Od narození tamního rodáka letos uplynulo 230 let. Gerstner je považovaný za průkopníka výstavby železnic. Za obnovu stezky z roku 2007 město zaplatilo téměř 50 tisíc korun, říká náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
3: Jsme obnovili všechna tři místa u Vězdářské věže, před Městským divadlem a na Blatenské ulici. V souvislosti s tím jsme vydali i brožuru v třech jazycích, která mapuje všechny podstatné místa a souvislosti jednoho z našich nejslavnějších rodáků s naším městem.
0: Jihomoravští hasiči zachraňují z jeskyně 5 amatérských speleologů. Uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku přibližně 100 metrů od výstupu. Podle hasičů nejsou zranění, ale mezi nimi a východem je prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat v dýchací technice, jak říká mluvčí hasičů Klára Ochmanová.
4: Víme úplně přesně, jak dlouho ten zásah bude trvat. Víceméně jde o to, jestli oni se vlastně dostanou ven, když je vybavíme dýchací technikou, anebo jestli budeme muset třeba nějakou část té jeskyně prostě odstranit.
0: Sebevražedný útok na vlak vezoucí vojáky v pákistánské provincii Balúčistán zabil nejméně 24 lidí, přes 50 dalších je zraněných. K úderu se přihlásila separatistická balúčistánská osvobozenecká armáda. Pro nemocnice v zasaženém regionu kvůli tomu platí výjimečný stav. Útok už odsoudil pákistánský premiér Shahbaz Sharif, podle kterého jde o teroristický čin. Podle zpravodajské stanice Al Jazeera se počet útoků separatistů v Pákistánu v posledních měsících zvýšil. Častějším úderům ozbrojenců čelí i čínští pracovníci, kteří v zemi působí v rámci pákistánsko-čínských stavebních zakázek. Sport. Tenistka Marie Bousková prošla jako první Češka do druhého kola Roland Garros. Italku Bronzetiovou porazila ve dvou setech.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Na Vyhlídce je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
6: No co koukáš? Proč nepíšeš?
5: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
6: Já na vás nebudu čekat.
5: Na mě nemůžete takhle rychle.
6: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
5: S datem vašeho narození.
6: Už to mám.
5: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
6: Naši nejsou doma.
5: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
6: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a...

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No, jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Takhle kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček.
3: No,
4: ne, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrucuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, vy si to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. To by si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znamení.

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: pro mě
4: to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit. Protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti. Takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď jsi mě trošku vytočila. Teď jsi mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiši.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci, ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, a co umí Franta Brabec?
1: To neřeš, to není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamlouvej to,
1: není to,
4: nezamlouvej
1: co umí
4: to,
1: Franta co? Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
4: No, ne, tak hele, nezamlouvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivancem na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem tě měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
3: A já říkám, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám. A já říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá. Už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se skromná, to se já mám dojít,
3: no to je právě, víš,
5: zlepšuje se to,
3: no zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne, neříkám přímo skalpel.
3: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
3: mastičky,
5: ty.
3: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
3: Víčka nový a tady nový. No dítě, já jsem tady měla.
5: Řízli tě?
3: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
3: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Varel říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Mm. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
3: já
5: poznat.
3: Já už si takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
3: mě
5: že by ženský neměli?
3: Jedno.
5: No, proto jsi to řekla.
3: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takový, jaký miluju.
5: No.
3: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: koupelně.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiný scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Pláužnička. Jako třešnička. To je vzrušo, viď?
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda? Ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejdi někam. Byla jsem hrozně sprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni? Všichni.
9: Šepková taky.
8: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam ji partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslíš, že to chci dát? Dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium raního doušku. Ty jsi zralej na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekla promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž v tatínkově bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takový pasti.

0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Náves, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
1: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár prostřílů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
2: Hrdinka práce poprvé.
1: Prosím.
3: No ale já nevím, co mám říkat.
1: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
3: Kapičková, já tady šiju.
1: Jaký máte kolektiv?
3: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
1: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
3: Kapičková za šití.
1: Za šití čeho?
3: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
4: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
5: No, ano.
4: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
6: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
3: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
1: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
3: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to byl rok 76.

0: 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Mm. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a ne piano, ne pivo. Tam Romále a prostě zvěděl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byl úplně hotový, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírá. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu, tu nelahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Mm-hmm. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře.
1: Vy jste hrála
0: říkáš? Hrozný.
1: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Mm. Jo.
0: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jáž to výborně, dej si paráda.
2: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. Víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rozsáhlá rekonstrukce městského bazénu v Aši na Chebsku skončí v září. Studenti Západočeské univerzity v Plzni budou mít novou učebnu v nemocnici Hořovice. Česká televize plánuje po Moravcovi vymáhat pokutu za porušení konkurenční doložky. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Až je na Chebsku pokračuje rozsáhlá rekonstrukce bazénu. Město za ni zaplatí téměř 200 milionů korun. V současné době stavební firma pokládá dlažbu a montuje například vyhřívaná sezení u bazénu. Přibývá taky vyštukovaných ploch.
2: Téměř dokončená je venkovní terasa, kde zbývá doplnit už jen zábradlí. Komplet hotová je vzduchotechnika, nový je také přívod vody do bazénu z pramene v Havlíčkově ulici. Stavební činnost se aktuálně zaměřuje i na montáž prvků budoucího saunového světa. Oprava bazénu má skončit v září. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: V nemocnici Hořovice na Berounsku vznikne výuková učebna i zázemí pro klinickou praxi studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. Memorandum o dlouhodobé spolupráci podepsali v tomto týdnu rektor univerzity Miroslav Lávička a majitel zdravotnické společnosti Akeso Sotirios Zavalianis, pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Memorandum počítá kromě praktické výuky také se společnými výzkumnými projekty i s dalšími fakultami. Ty se mohou podílet na rozvoji moderních technologií ve zdravotnictví. Spolupráce se zaměří ale i na podporu duševního zdraví studentů a zaměstnanců celé univerzity. Zapojí se proto také Centrum duševní rehabilitace Holdingu a Ombudsman ZČU.
0: Česká televize chce vymáhat pokutu po novináři Václavu Moravcovi. Podle televize porušil konkurenční doložku, když spustil svůj vlastní publicistický projekt Moravec.cz. Bývalý moderátor nedělního diskuzního pořadu na České televizi skončil letos v březnu a konkurenční doložka mu podle televize platí půl roku, jak říká její mluvčí Michal Pleskot.
4: Václav Moravec uzavřel s Českou televizí v roce 2018 dobrovolně dohodu o konkurenční doložce, která je nadále platná a nedošlo k jejímu ukončení. Současné aktivity pana Václava Moravce jsou proto v rozporu s jím podepsaným závazkem zdržet se vůči České televizi konkurenčního jednání.
0: Moravec uvedl, že celou věc už nechce komentovat. Dříve ale řekl, že po konzultaci s právníky doložku považuje za neplatnou a že peníze z ní posílá televizi zpět. Turecká policie spustila razy v centrále Lidové republikánské strany. Ta patří mezi hlavní opoziční uskupení v zemi. Policejní těžkooděnci použili slzný plyn a gumové projektily. V budově se zabarikádoval dosavadní předseda strany Ezgir Ezel, kterého ve čtvrtek soud v Ankaře zbavil jeho stranické funkce. Turecká justice totiž zrušila výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Ezel to označil za puč a podle agentury AP se za něj postavila taky většina spolustraníků. Dostat zabarikádované lidi ze sídla strany nařídil guvernér Ankary. Na akci se podle agentury AFP podílely stovky těžkooděnců. Režim tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána podle AFP proti politickým rivalům podobně zakročil už několikrát.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu prací na inženýrských sítích zúžená vozovka v ulici Jáchymovská a Krušnohorská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary blahopřejeme písničkou.
5: Český rozhlas, rádio vašeho kraje, začíná pořad blahopřejem písničkou. I dneska tady máme velkou řadu vašich gratulací a já slibuji, že do 18. hodiny všechny vyřídíme. Já jsem Jiří Trnka. Dobrý

Vážená redakce, zahrajte prosím písničku pro paní Jaroslavu Bednářovou, která tento týden oslavila 73. narozeniny. A paní Miloslavu Vaníkovou k jejímu jubileu 70. narozenin. Obec Klášter oběma dámám srdečně gratuluje a přeje vše nejlepší, hodně štěstí a především zdraví.

pořad Blahopřejem písničkou a Český rozhlas Pojďme dál. Dnešního dne slaví svátek moje přítelkyně Jana Nišová z Chodova, okres Sokolov. Přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenost a také lásku. Ať se jí splní vše, co si bude přát. To jí vše přeje přítel Zdeněk z Plzně a vybírá dechovku a ta se jmenuje Jana.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vážená redakce, jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas prosím o odvysílání našeho blahopřání k narozeninám pro tři členky fanklubu, které v těchto dnech oslavují svoje životní jubilea. Jsou to tři dámy, jsou z Plzně. Je to paní Jitka Zabloudilová, Vladislava Pelcmanová a Olga Archmanová. Za celý fanklub jim k narozeninám gratulujeme a do dalších roků přejeme. Zejména pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. K blahopřání přidáváme písničku od kapely Atlas. Za odvysílání gratulace vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koupe.

Pořad Blahopřejem písničkou vysíláme každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Nejsnažší cesta, jak si u nás písničku objednat zcela zdarma. Je, když vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje v dolní části, vyplníte příslušný formulář, vyberete den, kdybyste chtěli, abychom vaše přání přečetli, a pak už jenom posloucháte Český rozhlas a pořad Blahopřejem písničkou. Pojďme hned na další. Vážení, v redakci prosila bych o zahrání nějaké písničky od Veselé trojky k dnešnímu svátku pro paní Janu Vajsovou z Chotěšova. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání přeje sestra Marie, bratr Jirka a manžel Josef. Moc děkuji za zahrání, přeji pěkný zbytek dne.

Vážení v redakci, prosila bych o písničku Kapučíno k dnešnímu svátku pro paní Janu z Vranova. Hodně zdraví, štěstí, pohody, mnoho splněných přání a hodně radosti z dětí přeje maminka. K přání se připojuje Petřík, Ondřej, Julinka a manžel Stanislav. Moc děkuji za zahrání a přeji pěkný den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje, pojďme na další přání. Vážení v hudební redakci, prosím o písničku pro moji milovanou dceru Luci Kubešovou, která 20. května oslavila svoje narozeniny. Přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí, mnoho radosti ze života. To jí přeje maminka, celá rodina s dědou Láďou a také její mazlíček Rozhárka. Prosím o písničku Nejhezčí dárek. Mockrát děkuji, Ivana Kubešová. Tady je písnička. Já tak

Český rozhlas, rádio vašeho kraje a poslední přání zdravím nejlepší rádio v Západočeském kraji. Děkujeme. A zároveň vás prosím o zahrání písničky a bylo by to k dnešnímu svátku pro paní Slámovou z Kanic u Kolovče a pro paní Kohoutovou a pro paní Osvaldovou ze Gdyně. A to, že všem dámám přeji hlavně zdraví a štěstí, to vše přeje pan Václav Nový ze Gdyně. A my posíláme Atlas.

Český rozhlas, rádio vašeho kraje a teď jedna z těch nejlehčích možností, jak si tady u nás v pořadu Blahopřejeme písničkou objednat nějakou vaší písničku. Stačí vstoupit na stránky rádia vašeho kraje v dolní části, napsat text, komu chcete zahrát, co byste mu chtěli popřát a potom vybrat den, kdy byste chtěli, abychom vaše přání odehráli. Blahopřejeme písničkou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Všechna přání, která dorazila na neděli, jsme už přečetli a odehráli a tedy nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Já jsem Jiří Trnka, další sada přání tady bude opět příští týden v

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Dětskou jednotku intenzivní péče v karlovarské nemocnici čeká rekonstrukce. Nová zážitková karta na Šumavě by měla přinést výhodu celému regionu. 3 z 5 uvízlých jeskyňářů jsou vysvobození. Zásah hasičů bude pokračovat přibližně 2 hodiny. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Dětská jednotka intenzivní péče v nemocnici Karlovy Vary bude mít moderní prostory. Za práce by měl kraj zaplatit asi 30 milionů korun. Na stavební úpravy oddělení a jeho modernizaci vyhlásil výběrové řízení. Součástí akce bude nové technické zázemí a taky samostatný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Po dobu rekonstrukce, která potrvá přibližně 10 měsíců, nebude provoz dětské jednotky intenzivní péče omezen ani uzavřen. Oddělení bude po tuto dobu dočasně přesunuto tak, aby byla nepřetržitě zajištěna péče o malé pacienty z celého Karlovarského kraje.
1: Cestovní ruch na Šumavě doplnila nová zážitková karta Šumava Card. Návštěvníkům nabízí benefity a slevy v regionu západní Šumavy a jejím podhůří. Podle starosty Železné Rudy Filipa Smoly ze Sdružení nezávislých kandidátů by měla karta podpořit služby a přinést přínos z pobytu návštěvníků celému území.
3: Vidíme v tom obrovskou šanci, jak ještě více zatraktivnit to naše Železnorudsko a zároveň jak třeba zmenšit takové ty rozdíly mezi tou nejvíce exponovanou sezonou, kdy to naše Železnorudsko už je úplně přervané, a naopak mimo sezonou, kdy je téměř prázdné, tak aby byli jak spokojeni návštěvníci, tak především místní trvale žijící obyvatele.
1: Podle starosty vzniká podobná karta výhod i pro obyvatele regionu. Hasiči dál zachraňují amatérské speleology, kteří uvízli v jeskyni poblíž Holštejna na Blanensku. Zatím se jim podařilo dostat ven 3 z 5 lidí, kteří zůstali přibližně 100 metrů od východu z podzemí. Před ním je totiž oblast se zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého, říká jeho mluvčí Jaroslav Mikoška.
4: To probíhá podle toho plánu, jak bylo původně, to znamená, máme tam dálkový přívod vzduchu s tím, že vždycky v doprovodu hasičů a spolozáchranářů ta osoba musí překonat několik desítek metrů, ať už plazivým způsobem nebo za pomocí plánové techniky, a pak se dostává už do prostoru, kde se dá opět dýchat a v doprovodu je vyvedena z jeskyně.
1: Zásah by podle Mikošky mohl trvat přibližně do 8 hodin večer. Izrael dnes vyzval k evakuaci více než 10 obcí na jihu Libanonu. Na několik z nich už předtím zaútočil, uvedl to deník L'Orient Le Jour. Podle něj izraelská armáda na území ovládaném hnutím Hizballah zaútočila už taky na tým záchranářů. Úder nepřežil jeden zdravotník. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch poukazuje na rozsah evakuačních výzev. Vyjádřila proto obavy, že Izrael neusiluje o ochranu civilistů, ale o masivní vysídlení z regionu. Aktuální konflikt mezi Izraelem a militantní hnutím Hizballah už vyhnal z domovů přes 1 000 000 lidí.
0: Počasí.
1: V noci a zítra bude polojasno až jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9, na horách 12 až 9 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno většinou mírně nepříznivé. Během dne dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 210 u Jindřichovic na Sokolovsku je z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsme rádi, že i po 18. hodině posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Začíná hodina, která bude plná pohodové muziky, jako třeba Hana Zagorová, Biograf Láska, Katapult, taky Michal Penk, Krištof či Dalibor Janda. No ale přineseme i zajímavá témata z našeho regionu a České republiky, jako například hořko-sladké vítězství nebo respektive prohru házenkářek z Lázní Kinžvart. Ti přišli o mistrovský titul, bohužel tedy prohráli s pražskou Slaví, nicméně i stříbro se počítá. No a také zavítáme do Hranic u Aše. Tam začíná sloužit nově zrekonstruovaná budova číslo popisné 666. Více přineseme už za chvíli, tak zůstaňte s námi.

0: 18.18, dospívala Lisa Steinfeld a my pokračujeme dál. Hráčky Házená Kynžvart prohrály rozhodující třetí finále národního playoff Interligy s pražskou Slaví 24-33. A na první mistrovský titul v klubové historii si tak musí ještě počkat. Domácím nepomohlo v chybu ani 7 branek spojky Veroniky Vávrové. S nejlepší střelkyní stříbrného kynžvartského týmu si po předání medailí poháru vydal reportér Vladimír Janouškovec.
1: Veronika Vávrová si odnáší pohár za druhé místo v národním playoff Interligy. Asi bezprostředně po zápase to zklamání je obrovské.
2: Ale samozřejmě, jako, když to vezmeme objektivně, tak je to pro nás úspěch, ale chtěli jsme to zlato, chtěli jsme to dneska urvat a ani nevím, co se stalo v tom zápase prostě a hrozně nás to mrzí, měli jsme na to.
1: Asi jste byli dobře naladěné po tom, co jste vyrovnali v Praze sérii na 1-1, tak zkusme to rozklíčovat, co se stalo, byly to vaše neproměněné šance nebo skvělá golmanka Michaela Malá, která vás mnohokrát zastavila?
2: Já si myslím, že po zápase v Praze jsme byli hodně namotivované, ale prostě dneska neproměňovali jsme šance a obrana nebyla tak dobrá, takže myslím si, že kvůli tomu potom i ten výsledek tak vypadá.
1: Vy jste tam inkasovala několik úderů, musela jste být ošetřovaná, ale asi se to finále hraje nebo dohrává za jakéhokoliv zdravotního stavu.
2: Ano, přesně, ve finále se na tohle to neohlíží a je to tvrdý sport a to k tomu patří.
1: Byl v tom zápase nějaký moment, kdy jste si ještě říkala, že to půjde, nebo dokdy jste věřila, že se to ještě dá otočit?
2: Já jsem věřila skoro až úplně do konce, než asi byly ty 2 minuty a už jsme prohrávali asi o 6 nebo teď nevím, o kolik to bylo, ale myslím si, že v tom druhém polčase jsme neměli jako kdykoliv příležitost to zvrátit, ale bohužel se nám to nepovedlo.
1: Teď zklamání veliké, ale s odstupem asi další výborná sezona v Kynžvartu. Bronz z Moligy a teď stříbro v českém playoff. Do toho vydařené zápasy na evropské scéně.
2: Tak asi je to úspěch, ale mířili jsme i výš.
1: Mířili jste výš, to znamená pro příští rok výzva sesadit teď aktuálního mistra pražskou Slávy.
2: Myslím si, že určitě ano.
1: Teď jak si Veronika Vávrová odpočine odházené, chcete úplně vypnout, vyrazit na dovolenou nebo budou studijní povinnosti?
2: Tak mám nějaké studijní povinnosti a ještě tam máme jeden reprezentační sraz na 5 dní a pak ještě pojedeme na akademické mistrovství světa do Francie, takže odpočinku moc nebude, ale nějaký čas si určitě najdu.
1: Popisuje Veronika Vávrová. S chebou Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: 18 hodin 32 minut zpíval Dalibor Janda, já už mám pro vás připravenou další regionální zprávu. Hranice u Aše dokončily rekonstrukci zchátralého domu v centru města. Kdysi nevyužívaný areál se v uplynulých 2 letech proměnil ve společenské centrum spojené s infocentrem a knihovnou. Vedení města do obnovy areálu investovalo víc než 30 milionů korun.
1: Momentálně rovnám naučnou literaturu.
2: Říká vedoucí městské knihovny Blanka Švihlová, do nových regálů právě rovná desítky knih. Není na to sama.
1: Já jsem zabalila naučnou do krabic, přijeli kolegové z technických služeb. Momentálně jsme přestěhovali 2500 titulů.
2: Do nového společenského střediska spojeného s knihovnou teď dorazil i nezávislý starosta Daniel Mašlár a popisuje všechny funkce nově upravené budovy.
3: Ten projekt celý počítal s tím, že jednak jsem primárně stěhujeme knihovnu a zároveň bude nabízet nějaké doplňující služby v podobě jednoduché kavárny a nějakého občerstvení a informačního centra. Zároveň tu máme i malý prostor na nějakou výstavu, takže takové malé muzeum Hranicka.
2: Společenské centrum s knihovnou se nachází ve 2 vzájemně propojených podlažích. Pro návštěvníky to bude nezvyklé i poutavé.
3: My jsme vlastně zachraňovali dům, který město vydražilo, který tu dlouhé roky chátral, knihovnu a vlastně tady všechny ty služby jsme sem chtěli dostat, ale zároveň jsme chtěli mít ty prostory propojené, aby to nebylo jako jedno oddělení, druhé oddělení. Ty skříně z toho prvního patra vlastně jakoby přes ten strop procházejí nahoru, nebo ty regály knižní a ty knihy jsou v celé stíně přes obě patra.
2: Přestavba domu číslo popisné 666 v centru Hranic je dokončená, v interiéru se ale uklízí a do práce se zapojila s vysavačem a smetákem také nezávislá místostarostka Pavla Hošková.
4: Ano, zapojila, protože tady je teď každá ruka dobrá.
2: Společenské centrum hned v úvodu provozu nabídne veřejnosti speciální program.
4: Jde o vlastně komentovanou prohlídku s architekty, kteří se podíleli na přípravě toho projektu, jak celkové stavby, tak i toho interiéru. Je to pro širokou veřejnost i s nějakým komentářem těch odborníků, kteří se podíleli na tady tom krásném prostoru.
2: Komentované prohlídky nově upraveného areálu připravili zástupci radnice na neděli 24. května z Hranic u Aše Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Život plne dál,

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Příjemný podvečer s rádiem vašeho kraje, asi jste všichni poznali kapelu Miraj, Chci tančit. No a teď už další téma. Na jednom chodníku přes 4000 podporovatelů, na druhém asi 300 protestujících. Tak vypadal závěr včerejší pouti smíření z Pohořelic do Brna. Pochod vede symbolicky v opačném směru vyhnání Němců z Brna po konci druhé světové války. Tentokrát se ho hromadně zúčastnili i sudečtí Němci, kteří v Brně tento víkend mají poprvé svůj sjezd.
2: Tím jsem starší, tím je náročnější a tím víc je mi líto těch, kteří to šli.
3: Přemítá Jana Hajkerová, která šla pouť smíření po třetí. Letos na dlouhé procesí v závěru pokřikoval a pískal protestující dav.
2: Znamená to, že jsme ještě pořád na cestě. No. Myslím si, že prostě někteří lidé jako zůstávají v tom svém přesvědčení a nechtějí slyšet druhou stranu.
4: Doučte si dějiny!
5: Můžete si to přečíst. Tohle jsou prostě jednoduchá fakta pro lidi, jako jste vy, kteří jsou prostě ovlivněni mainstreamem. Pro mě je ta minulost příliš blízká.
3: Takhle to vypadalo před Mendlovým náměstím, kde pouť mířila ke konci. Protestující byli i na jejím začátku, o 30 km dál vzdálených Pohořelicích. Přišlo jich pár desítek.
6: Požádám policii České republiky, aby vás odtud vyvedla.
7: Já se nechám klidně zavřít, blbče.
3: Zatímco němečtí politici pouť zahajovali dlouhými proslovy, Jan Helis ze Vsetína celý úvod strávil diskuzí s mužem z opačné názorové strany.
8: A tady s tímto pánem velice slušně jsem se domluvil a byť má jiný názor a respektuju to, tak to nebyl takový ten člověk, který by asi šel a dělal takové věci, jak se děli po válce. Tak to jsem to viděl a někteří mi kolegové přátelé, když jsem se ptal, pojedeš do Brna, ty ne, tam to vypadá nějak divně, tak mám z toho strach.
3: Ale nakonec to tak není.
8: Ano, přesně tak, přesně tak.
3: Na akci poprvé přijela Klaudie Rabensteinová z Berlína. Její rodina byla z Československa vyhnaná a shromáždění ji dojalo. A zalitovala, že se takové věci ve světě stále dějí. Sobotní pouť se podle policie obešla bez vážnějších incidentů, kromě jednoho přímo v Pohořelicích. Kdo si tam hákovými kříži posprejoval památník u masového německého hrobu, dodává policejní mluvčí Petra Hrůzová.
9: Policisté věc prošetřují jako poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod. Pachateli hrozí v případě dopadení až 3 roky za mřížemi.
3: Na pouť přišli taky politici z celostátně opozičních stran, které zastoupil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ti vládní akci nepodpořili nebo rovnou odsoudili. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Dospívali brontosauři přesně za 6 minut, přichází 19. hodina a s ní další čerstvé zprávy, ještě dnes v podání Hanky Zubkové, no a potom už cesta k uzdravení, příběhy medicíny podle skutečných událostí s předními lékaři Česka, tou hlavní linkou pořadu jste právě vy, pacienti, jejíž cesta k uzdravení pod dohledem ošetřujícího lékaře nijak probíhala, tak to se můžete těšit, no a pro dnešní den se s vámi loučí Pavlína Kyselová, budu se těšit zase příště.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Mariánské lázně dokončili rekonstrukci hlavní třídy v centru města. Chomutov obnovil zastavení na učné stezky rodáka Františka Antonína Gerstnera. A zítra bude polojasno až jasno, teploty do 28 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Mariánské lázně ukončily práce na rekonstrukci hlavní třídy. Stavební firmy kompletně vyměnily podloží silnice, opravily inženýrské sítě a vybudovaly nová parkovací místa. Skončila taky úprava chodníků a výstavba nových míst pro přecházení. V průběhu tří etap rekonstrukce lázeňské město investovalo do obnovy hlavní třídy 80 milionů korun, říká starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
2: Došlo k tomu, že se opravily vodovody, plynovod, elektrika, kompletně podložní vrstvy té silnice. Zároveň jsme zrekonstruovali chodník na jedné straně, že jsme vlastně vyndali tu zámkovou dlažbu, která tam byla absolutně bez podkladu, a udělali jsme kompletně nový chodník z žulových dlaždic s veškerým podkladem, tak jak to má být.
0: Při zastavení na učné stezky Františka Antonína Gerstnera obnovilo město Chomutov. Od narození tamního rodáka letos uplynulo 230 let. Gerstner je považovaný za průkopníka výstavby železnic. Za obnovu stezky z roku 2007 město zaplatilo téměř 50 tisíc korun, říká náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
3: Jsme obnovili všechna tři místa u Hvězdářské věže, před Městským divadlem a na Blatenské ulici. V souvislosti s tím jsme vydali i brožuru ve třech jazycích, která mapuje všechny podstatné místa a souvislosti jednoho z našich nejslavnějších rodáků s naším městem.
0: Česko znovu zažilo tropický den. Přes 30 stupňů Celsia dnes naměřili desítky meteorologických stanic. Teplotní rekordy padly na skoro 2/3 z nich, ukazují to data Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji 32,2 stupně Celsia bylo v Doksanech. Velmi teplo bylo taky v Plzni, Klatovech nebo třeba v Ústí nad Labem. Ve středních a severozápadních Čechách dál platí výstraha před vznikem požáru. Pražský magistrát kvůli tomu zakázal rozdělávání ohňů v přírodě. Spojené státy a Írán jsou blízko prodloužení příměří o dalších 60 dní. S odvoláním na americké představitele o tom informuje server Axios. Podle předběžné dohody by se měl například otevřít Hormuzský průliv a Írán by měl mít možnost znovu vyvážet ropu.
4: Íránská státní agentura TASNIM píše, že vedení Íránu ještě dohodu neschválilo, ale že zbývá vyřešit poslední jeden nebo dva body. Dokument podle íránské agentury obsahuje i konec války mezi Izraelem a Libanonem. Írán by výměnou za to měl například odstranit z Hormuzského průlivu námořní miny a umožnit volnou plavbu. Spojené státy by podle memoranda měly zrušit část sankcí a blokádu íránských přístavů. Prezident Donald Trump na americké vyjednavače apeloval, aby vyjednávání neuspěchaly. Čas je podle něj na straně Spojených států. Znovu by se podle pákistánských zdrojů mohli vyjednavači sejít po skončení muslimského svátku Eid, tedy v pátek. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní až východní vítr. Rozptylové podmínky budou přes den dobré a biozátěž střední na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Příjemný den vám od mikrofonu přeje, milí posluchači, Kateřina Dvořáková. Dnes otevíráme téma, které v Česku trápí 100 000 žen a přesto o něm v soukromí často jen šeptáme. Řeč bude o inkontinenci a potížích s poklesem pánevních orgánů. I když nejde o onemocnění, které by nás přímo ohrožovalo na životě, dokáže nám ho neuvěřitelně znepříjemnit. Omezuje nás v pohybu, v radosti z koníčků i v běžném sebevědomí. Každá žena je jiná a stejně tak i její cesta k úlevě. Jak poznat, o jaký typ úniku moči jde? Proč je důležité začít s posilováním pánevního dna už v mládí? A co dělat, když se operace obáváme? O individuálních řešeních, moderní léčbě i bezpečné pomoci v období menopauzy si budu povídat s paní doktorkou Janou Rackovou z gynekologické ambulance Gynovum v Mochově. My nebudeme mluvit jen v obecné rovině. V našem vysílání bude i pacientka paní doktorky, která se rozhodla o svém problému promluvit. Právě kvůli citlivosti tématu si přeje zůstat v anonymitě, ale podělí se s námi o svůj příběh se smíšenou inkontinencí a sestupem dělohy. Uslyšíte, že v tom rozhodně nejste sami a že každé trápení má své řešení. Další medicínský příběh se šťastným koncem zazní v cestě k uzdravení. Pořad vysíláme v 9:15 v Českém rozhlase Střední Čechy každou neděli a v ten samý den na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu v 19:05. Pokud díl nestihnete, pusťte si nás podcastu na Spotify, Můj rozhlas a dalších aplikacích. Na příběh s dobrým koncem se těší Kateřina.
0: Cesta k uzdravení. We'll be right back.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Co se vlastně děje v těle, když řešíme inkontinenci? Na to se zeptám paní doktorky Jany Rackové, která za námi přijela z Mochova, a s ní přišla i její pacientka, a jak už v úvodu zaznělo, zůstane v anonymitě, ale o svůj příběh se s námi podělí. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den, já velice děkuji za pozvání do Českého rozhlasu a moc děkuji taky pacientce, která se s námi přišla podělit o svůj příběh.
3: Dobrý den.
2: Inkontinence moči je jakýkoliv mimovolní únik moči, který člověk neočekává. My dělíme inkontinenci na stresovou, urgentní anebo smíšenou, a stresové říkáme právě proto, že dochází ke zvýšení nitrobřišního tlaku a tím dochází k mimovolnímu úniku moči. U urgentní inkontinence tam je to většinou složka nervová a hladké svaloviny, kdy hladký sval v močovém měchýři nedokážeme tak dobře ovládat a ten sval sám má nějakou svoji aktivitu a buď ta žena má pocit rychlého nucení na močení, anebo dojde ještě k úniku té moči. U urgentní inkontinence může být i noční močení, můžou tam být vyšší frekvence močení v noci a ohrožuje to zejména potom starší pacienty, protože vstávají k tomu močení a může dojít třeba k pádu. No a smíšená inkontinence je kombinace těchto dvou.
1: A to je diagnóza vaší pacientky?
2: U naší pacientky řešíme k tomu ještě sestup pánevních orgánů, protože pánevní dno je extrémně složitý orgán, kdy právě máme dohromady močovou trubici, močový měchýř, dělohu, pochvu a ještě rektum a konečník, a každý z těchto orgánů může nějakým způsobem sestupovat. Ty pacientky, které mají sestup, na druhou stranu nemusí mít nutně problém, některé jsou asymptomatické i dlouhý život, ale v případě naší pacientky právě i efekt porodu a potom perimenopauzy, tak může přispívat k tomu, že právě pacientka má ty smíšené příznaky.
1: Existuje nějaká prevence, paní doktorko?
2: My jsme společnost, která žije extrémně sedavým způsobem. Obecně máme málo pohybu už v dětství a dále k tomu samozřejmě přispívá i nadváha nebo obezita. Takže bych z preventivních opatření určitě začala zdravým životním stylem, péči opravdu o celou tu postavu, to znamená o celé to posturální svalstvo, od nohy přes to pánevní dno, přes dýchání, bránici, dokonce k tomu přispívá i funkce čelisti k pánevnímu dnu. Takže my musíme mít opravdu celý komplex toho těla tak vyrovnaný, aby nám to pánevní dno dobře fungovalo. To znamená začít pohybem v tom dětství nebo potom v adolescenci, nepřestávat. A ideálně by bylo fajn třeba zařadit pro ženy cvičení pánevního dna ještě předtím, než otěhotní.
1: Já bych chtěla zůstat chvíli u té funkce čelisti. Jak souvisí čelist s pánevním dnem?
2: Celé tělo člověka je protkáno takovým jemným vazivem a v poslední době se přišlo na to, že to vazivo je všechno propojené. V těle jsou fascie, které opravdu prochází celým tím tělem, a právě s tím pánevním dnem potom souvisí i ty příčné svaly, třeba břišní. To souvisí s bránicí a jak dýcháme, tak samozřejmě všechno se to upíná na klíční kosti a to potom jde i k té čelisti přes krk.
1: Děkuji za to vysvětlení. Je pravda, že jsou dneska různé cvičení na fascie pomocí fasciálních válců. Vy říkáte, že je dobré posilovat pánevní dno před těhotenstvím, ano, ale zároveň jsme tady mluvili o tom dětském věku. Na co se primárně zaměřit u dívky a u ženy, abychom předešli inkontinenci?
2: Obecně asi přiměřený zdravý pohyb se zapojením všech těch svalových struktur, a myslím si, že u těch mladších dívek je hrozně důležité znát tu anatomii toho svého genitálu, jak zevního, tak vnitřního, vědět, jaké ty struktury tam máme, případně jaké svaly tam máme, a opravdu my těmi svaly toho pánevního dna, protože je tam velká část těch kosterních svalů, které my můžeme ovládat, tak tím pádem my je můžeme i zapojovat. A chtěla bych zdůraznit, že důležité není jenom posilovat pánevní dno, ale zároveň je umět i správně relaxovat.

0: Cesta k uzdravení.
1: Pojďme si ještě jednou připomenout a možná i upřesnit, paní doktorko Racková, co všechno inkontinenci způsobuje. Jsou to třeba četnější porody, ale vy jste tady zmínila i menopauzu, čili hormonální změny.
2: Určitě. Pokud se bavíme o té stresové inkontinenci, tak ve 20% může být i u mladších lidí, i u těch, co nerodili. Takže není to jenom porod nebo samotné těhotenství, které nám zvyšují ta rizika, ale můžou to být jiné faktory. Velkou roli tam hraje genetika, potom právě stav kolagenu, elastinu a vaziva celkově v tom těle, s tím souvisí ty fascie, jak jste říkala správně. A potom tam hraje roli například obezita anebo různé návyky u některých pacientů i užívání léků.
1: Proč se tomu říká stresová inkontinence?
2: To slovo stres je nějaký určitý tlak vyvíjený právě na to pánevní dno, takže to je při kašli nebo při poskoku, při pohybu, při smíchu často. Je to převzato z angličtiny.
1: Pak tedy máme urgentní inkontinenci a tu způsobují i hormony nebo pokles estrogenů v menopauze?
2: Částečně máte pravdu a u obou typů inkontinencí má velký vliv stav toho kolagenu, stav kostí, stav těch svalových vláken. Takže samozřejmě část může být zapříčiněna poklesem těch hormonů nebo kolísáním hormonů v perimenopauze a část těch problémů je obecně s buněčným stárnutím. To znamená, že ty hormonální faktory my můžeme ovlivnit, například nějakou hormonální terapii, ale přece jenom zase bude část žen, kterým třeba ty hormony ani nemusí pomoct.
1: Způsob léčby a pomoci bych s vámi, paní doktorko Racková, za chvíli otevřela. Já bych se teď obrátila na vaši klientku. Ještě jednou dobrý den.
2: Den.
1: Já jsem tady v úvodu říkala, že inkontinence vlastně narušuje kvalitu života žen. V podstatě bych řekla, že jde o stav, kdy odchází určitá harmonie z toho života a přichází ta disbalance, protože je to někdy vážně problém. Kdy u vás nastal? Co to způsobilo?
3: Zjistila jsem, že si dvakrát poskočím a musím teda jít na toaletu a je problém. A že i když si na tu toaletu dojdu, tak to neznamená, že si můžu poskočit třikrát. A že si nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu. A musím si teda dojít pro nějakou pomůcku, abych teda se nemusela jít převlíknout celá.
1: Jak jste to začala řešit?
3: Takže jsem normálně si řekla, dobrý, tak si vemu slipovou vložku. Jenže jsem zjistila, že slipová vložka opravdu není vhodná, že to způsobuje nepříjemné pocity a velmi brzy po tom, co je únik moči. Takže jsem se začala schánět po inkontinenčních pomůckách dalších.
1: Kolik vám bylo let?
3: Bylo mi 42. Mm-hmm. Takže jsem zjistila, kde se dají koupit, jaký jsou druhy, jaký jsou šíře a že mi zatím teda stačí ty slabí. Pak jsme se prostě s kamarádkama dohodli, že zkusíme posilovat břicho.
1: A to vám pomohlo?
3: A to jsem měla pocit, že mi teda pomohlo. A začala jsem chodit na rehabilitaci, kdy cvičím s rehabilitační sestrou. Nicméně ono se vlastně dostavilo takový mírný zhoršení po tom začátku, na což ona mě upozorňovala, že se může stát. Teď se mi to zdá zase lepší, ale my jsme ještě teda s paní doktorkou nasadili léčbu mastí.
2: Co lokální terapii.
3: Ta mi teda přišla lepší. Já třeba jsem přestala chodit v noci na toaletu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorka už to tady v úvodu takzvaně naťukla, že někdy, že nám pomůže i hormonální léčba. A u té bych s vámi, paní doktorko Racková, chtěla chvíli zůstat. Jakou hormonální léčbu jste své pacientce navrhla, která jí vlastně evidentně pomáhá?
2: My jsme ještě s pacientkou řešili vyšetření na specializovaném pracovišti na urogynekologii v nemocnici, kde pacientka podstoupila takzvané urodynamické vyšetření, kde právě se zjistilo, že tam je i ta složka urgentní, a pacientka dostala ještě léky, které se používají na urgentní inkontinenci, aby se zlepšilo právě i to noční nucení na močení. A mě trošku mrzelo, že pacientce nebyla jako první volba nabídnuta terapie těmi lokálními estrogeny.
1: Ano.
2: Takže jsme se s paní dohodli, že tady zkusíme i tuto léčbu spolu právě s léčbou z té urgentní inkontinence, a zvolili jsme terapii estriolem, protože existuje několik typů estrogenů, které my můžeme použít, a víme ze studií, že opravdu i na stresovou inkontinenci, i na tu urgentní inkontinenci ten efekt je dobrý. Není stoprocentní, ale určitě spoustě ženám, a právě v tom mladším věku, kdy třeba ještě nezvažují operační řešení, tak může ta lokální terapie pomoct.
1: Abych tomu dobře rozuměla, estriol je hormonální lék, který dodává tělu estrogen?
2: Tam je to tak, že to pánevní dno i ten zevní genitál tak mají receptory pro estrogen. Estriol je typ estrogenu, který se ve větších mírách produkuje v těhotenství, placentou, a on má dobrý vliv opravdu na všechny ty struktury toho pánevního dna. Ale můžeme používat i třeba estradiol, případně jiné přípravky.
1: To je velice pozitivní zpráva.
2: Tato lokální terapie není systémová, dokonce v posledních letech existují i studie, že u některých pacientů, které prodělali třeba karcinom prsu, tak už se ta lokální terapie může použít, není nebezpečná pro ně, protože právě víme, že systémový efekt těch lokálních krémů nebo mastí tak je minimální nebo žádný, působí to opravdu lokálně.
1: Jak je to u dám, které jsou v menopauze? Také jim navrhujete hormonální léčbu v případě, že jsou inkontinentní? Pomůže jim to?
2: Samozřejmě s pacientkou vedeme vždy debatu, nesmí tam být nějaké kontraindikace k té hormonální terapii, a my při tom gynekologickém vyšetření, když vidíme, že ten zevní genitál jeví nějaké známky takzvané atrofie, to znamená, že ta sliznice je přece jenom tenká, je tam vidět ten nedostatek toho estrogenu už při tom vyšetření, anebo pokud si pacientka sama stěžuje na nějaký diskomfort, pálení, případně bolestivost při styku, tak tyto lokální terapie působí velice dobře.
1: To velice ráda slyším. Já se ptám i proto, jestli by se dámy měly nebo mohly poptat u svých gynekologů v případě, že mají problém s inkontinencí, po těchto lokálních lécích, pokud jim je sami od sebe nenavrhnou.
2: Myslím si, že by mohli, ale je to samozřejmě vždycky na té indikaci, na tom rozhodnutí toho daného lékaře, protože se jedná o velmi individuální záležitost, tak samozřejmě některá z těch dám může potřebovat operační řešení, záleží na věku, záleží opravdu na tom stupni té inkontinence, takže tam bych to nechala na rozhodnutí toho daného gynekologa.
1: Vy tedy užíváte lokální estrogen, do toho léky na noc. Evidentně se váš stav zlepšil. Uvažujete o operaci?
3: Uvažuju o ní pořád, ale rozhodla jsem se pro teď vlastně jako oddálit. A myslím si, že tomu ještě jakoby dám šanci. Pořád si říkám, že budu důsledná a že zkusím ještě podpořit vlastně tu hormonální léčbu tím cvičením a že bych ještě s tím chvilku počkala.
1: Paní doktorko, jak věřit speciálním křeslům, které fungují na bázi elektromagnetického pole? Jak hodně jsou funkční, jak nám zabrání v inkontinenci?
2: Já si myslím, že pokud ty příznaky nejsou nějak dramatické, tak samozřejmě to není špatná volba, dochází určitě k většímu prokrvení toho pánevního dna, může opravdu dojít k lepší funkci těch svalů, takže pokud opravdu máme spolupracující pacientku, která je ochotná cvičit, která dokáže s tím tělem pracovat, tak si myslím, že to je jedna z možností, jak zkombinovat všechny typy terapie.
1: Některé ženy trápí vedle inkontinence i vizuální změna, sestup orgánů. Tam už byste doporučila operační zákrok?
2: Ten sestup pánevních orgánů se zase posuzuje podle toho, který ten orgán směrem do té pochvy sestupuje, to znamená, jestli je to ta stěna močového měchýře, nebo samotná močová trubice, anebo potom to rektum, případně děloha, děložní čípek. Takže podle toho stupně, toho sestupu se volí to operační řešení.
1: Jak dlouho by měla vaše pacientka vlastně čekat? Neříkám, že něco zkouší, ale vy jste jí navrhla léčbu, která jí částečně pomáhá. Jak to bude dál?
2: Já si myslím, že určitě bych tomu taky dala čas, ještě přece jenom u té lokální terapie, tam je potřeba opravdu aspoň 3 až 6 měsíců, než ten efekt nastoupá, takže není kam úplně spěchat. Vždycky v tom mladším věku pacientek si myslím, že pokud se nejedná opravdu o příznaky, které by tu kvalitu života zásadně ovlivňovaly, tak můžeme pořád zkoušet konzervativní postup, případně tu farmakologickou terapii, ale určitě nejsem proti a máme spoustu pacientek, které jsou i po operačním řešení a jsou spokojené. Takže individuálně.
1: Chcete k tomu něco říct?
3: Já ještě tomu tu šanci dám, že ještě zkusím zacvičit a společně s tou hormonální léčbou tomu dá šanci, abych na ten zákrok prostě nemusela. Protože se těch operací jako bojím.
1: V pořádku. Já vám přeji, abyste mohla hrát volejbal a nemusela odbíhat, skákat přes švihadlo s vašimi dětmi. A doufám, že to tak dopadne, že ta operace vás nečeká v nejbližších dnech ani měsících, možná ani letech.
3: Děkuju.
1: Paní doktorko, závěrem, jak vysvětlit ženám, že inkontinence není tabu?
2: Já si myslím, že přesně jak váš pořad takhle dělá osvětu, případně samozřejmě existují nějaké pacientské organizace, které se tomu věnují. Myslím si, že důležité je o tom opravdu mluvit, nestydět se pojmenovat ty názvy toho zevního genitálu, nestydět se za ty symptomy a přijít za tím odborníkem, případně za praktickým lékařem a vyhledat pomoc co nejdříve, protože když ještě ty ženy jsou mladé, mají přítomnost toho estrogenu v té krvi, tak ty svaly se samozřejmě budou mnohem líp posilovat, než když potom už ta žena je v postmenopauze, kde to svalstvo už může být ochablé, nebo může docházet třeba k osteoporoze, té pánve, těch kyčelních kloubů a tam samozřejmě ty úpony zase nemají tu svoji funkci a inkontinence s věkem se zhoršuje.
1: A kde začít? U gynekologa nebo urogynekologa?
2: Začít určitě u gynekologa a pokud gynekolog zhodnotí, že je potřeba navštívit další specializaci, tak pacientku určitě doporučí.
1: Já vám děkuji, milé dámy, vám za váš příběh, za vaši odvahu a vám, paní doktorko, za vaše odborné rady a doufám, že se tady spolu zase brzy potkáme.
2: Děkuji moc za pozvání.
3: Taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji, milé dámy.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Lodrovy školy mají novou Tóru. Židovské muzeum připomíná své válečné zaměstnance a uplynulo 20 let od smrti spisovatele Viktora Fischla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. V Lodrových školách se ve čtvrtek konala netradiční oslava. Celá škola přihlížela slavnostnímu vnesení svitku Tóry. A není to jen tak ledajaký svitek. Patřil kdysi Salomonu Hugo Liebenovi, muži, který byl významnou postavou českého židovského života v první polovině 20. století. Podílel se mimo jiné na založení židovského muzea v Praze. Tóru škole trvale zapůjčili jeho potomci. Více prozrazuje ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová.
2: Svitek, který jsme tento čtvrtek vnášeli do naší školy, k nám přijel vlastně zhruba před 14 dny, přivezl ho pan rabín Jehuda Ješarim od Sofera, to znamená písaře, který ten svitek opravil, a ten svitek původně vlastnil Salomon Hugo Lieben, což byl zakladatel Židovského muzea v Praze, byl to velmi vzdělaný filantrop, který se aktivně účastnil židovského i intelektuálního života tady v Praze, a rukou osudu historie se ten svitek dostal do depozitáře Židovského muzea a Židovské muzeum jej potom v roce 2025 vrátilo zpátky potomkům rodiny Lieben. Tato rodina u nás má 6 pravnoučat pana Liebena a rodina se rozhodla, že místo toho, aby si svitek nechala jako cennou památku na svého předka doma, tak jej věnuje opravdu k aktivnímu používání u nás ve škole.
1: Jak taková oslava vnesení svitku Tóry vypadá?
2: Vnesení toho svitku je takovou jakoby velkou radostí pro tu danou židovskou komunitu, to znamená v tomhle případě pro tu naší školní komunitu. Pořídit si svitek Tóry je vlastně neuvěřitelně nákladná věc, je to podobné jako pořídit si opravdu velmi hezké auto, takže když nějaká rodina nebo nějaký filantrop Tóru věnuje, tak je to důvod k velké radosti, protože ta obec, která Tóru nemá, ji najednou má. A s tím je taky teda spojená ta radost, která se projevuje v tom obřadu. Takže se různě tancovalo, zpívalo a ta Tóra se představila celé té školní komunitě. Přišel jeden ze zástupců rodiny Lieben, Dan Nikolský, který hovořil o tom, jak se ten svitek vlastně do rukou té rodiny dostal a jaká byla potom jeho cesta k nám do školy. Z toho svitku jsme četli, vyvolali jsme k Tóře právě potomky pana Liebena, dva kluky, kteří dostali aliu k Tóře, a tu Tóru zabalila vlastně jejich sestra a vrátila ho zpátky do Aaronova Kodeše. Přišel pan rabín Shmuel Rosenberg, který mluvil o tom, jak je důležité svitek Tóry, obzvláště svitek Tóry, který je nějak spojený s osudy dětí v naší škole, jak je důležité takový svitek ve škole mít. A všichni potom nakonec dostali vanilkovou zmrzlinu, což je vlastně něco, co je spojené se svátkem Šavuot, který hned následoval vlastně večer na to, ten svátek začal, a během toho svátku se připomíná to, že my Židé jsme dostali po putování v poušti na hoře Sinaj Tóru, a oslavuje se to tím, že se jedí mléčné sladké výrobky, takže všechno tohle jsme spojili do té oslavy.
1: Jak často se ze svitku bude číst, jak se bude používat?
2: Tóru u nás ve škole používáme k občasným sobotním bohoslužbám, které se konají zhruba jednou za 6 týdnů, a zároveň ji používáme při ranních bohoslužbách, zejména v situacích, kdy nějaké z našich dětí má bar mitzva. A zároveň je hrozně důležité říct, že ta rodina Liebenů, nebo respektive její potomci, dlouhodobě zapůjčila tenhle ten svitek naší škole pod podmínkou, že kdokoliv z naší školní komunity bude chtít tu Tóru použít i mimo školu, tak je povinností školy jim tu Tóru poskytnout, což je od té rodiny velice laskavé, protože je spousta lidí, kteří chtějí mít bar mitzva třeba v nějaké jiné synagoze než ve škole, nebo často třeba ti chtějí mít v nějaké synagoze, která je mimo Prahu a je nějakým způsobem spojená s jejich rodinou. Je to třeba synagoga, která už není funkční a na takové bar mitzva je často neúplně snadné sehnat košer svitek Tóry a teď je milou povinností školy takováto bar a bat mitzva skrze tuto Tóru umožnit a to je skvělá věc.
1: Říká ředitelka Lodrových škol Tereza Gafna-Váňová. Posvěť nás svými příkazy a dej nám podíl na své Tóře. Na slova židovské modlitby zpívá česko-kanadská zpěvačka a skladatelka

0: Židovské muzeum v Praze by dnes nebylo takové, jaké je, bez lidí, kteří v něm pracovali za druhé světové války. Jeho zaměstnanci a spolupracovníci se tehdy zasloužili o záchranu židovského kulturního dědictví z Čech i z Moravy. Nacisté je nutili shromáždit na 100 000 předmětů ze synagog a od deportovaných lidí. Skoro polovinu z nich pak zavraždili v koncentračních táborech. Právě těmto hrdinům nyní muzeum odhalilo nový památník. Pokračuje Petr Kastner.
1: S kurátorem památníku Martinem Jelínkem jsme na starém židovském hřbitově. Tady na stěně jsou tři kovové desky, které připomínají památku pracovníků muzea z období války. Jsou to lidi s vedením tehdejšího muzea nebo i řadoví zaměstnanci a spolupracovníci?
2: Jsou to v podstatě všichni zaměstnanci a spolupracovníci muzea, které se nám podařilo dohledat. Je tam jak vedení instituce, odborní kurátoři, tak jsou tam prostě vrátní a kustodi, různí údržbáři.
1: Jak významní jsou tito pracovníci pro muzeum, co tehdy dělali, co byla náplň jejich práce za druhé světové války?
2: Tak hlavní náplní práce bylo v podstatě skatalogizovat a zdokumentovat předměty, které se do Prahy za války dostaly z celého území protektorátu, což bylo v podstatě přes 100 000 předmětů, ať už šlo o trojrozměrné předměty nebo textil, například vybavení synagog, tak různé knihy.
1: Na třetí desce je taky jméno František Zelenka, to je tedy architekt František Zelenka. Jaký byl jeho osud?
2: Osud Františka Zelenky byl bohužel ten z těch smutných. Údajně jeho syn Martin byl nemocný a že to byl důvod, proč se vlastně v Praze zdrželi a tím pádem se jim nepodařilo emigrovat včas. Bohužel nakonec on i jeho manželka Gertruda a syn Martinek šli přes Terezín do Osvětimi, kde byli zavražděni.
1: Popsal kurátor památníku Martin Jelínek. Zmapování 161 pracovníků trvalo Židovskému muzeu přes jeden rok. Podle jeho ředitelky Pavly Niklové je možné, že další jména ještě dohledají.
3: Kolega Martin Jelínek, když se začal zabývat přípravou vlastně nebo výzkumem toho, kolik lidí v tom muzeu za války pracovalo anebo s ním spolupracovalo nějakou dobu, tak si myslel, že to bude třeba 30, maximálně 50 lidí a dostal se na číslo 161.
1: Památník si lidé můžou prohlédnout při návštěvě muzejního okruhu. Na ten můžou jít sami nebo s průvodcem, říká vedoucí návštěvnického provozu Antonín Růz.
4: Může samozřejmě si to projít úplně sám, ale je to asi takové, jako když se budete procházet městem a uvidíte budovy, uvidíte stromy, uvidíte silnice, uvidíte ulice. A když máte toho průvodce vedle sebe, tak on vám to podhalí, on vám řekne ty skryté významy, on vám to přiblíží.
1: Památník muzeum odhalilo k příležitosti 120 let od svého založení. Chystá i další akce, například v listopadu výstavu v Národním muzeu.
0: 23. žalm Bůh je můj pastýř zpívá opět Lenka Lichtenberg.

Muž dvou jmen a muž rozkročený mezi několika světy. Tak by se dal charakterizovat Viktor Fischl nebo také a Viktor Dagan. Tento Čech a Izraelec, literát a diplomat,

0: spisovatel i překladatel, prozaik i básník, zemřel přesně před 20 lety. Jeho medailon připravil Leo Pavlát.
1: Základní encyklopedické heslo Viktora Fischla by mohlo být stručné. Narodil se 30. června 1912 v Hradci Králové v židovské sionisticky orientované rodině. Již v meziválečném období publikoval verše, byl aktivní v židovském životě. Válečná léta jej zastihla v Londýně, kde se po boku Jana Masaryka podílel na působení exilové vlády. V roce 1948 odešel do nově vzniklého státu Izrael. Již s hebrejským jménem Avigdor Dagan pracoval v jeho diplomatických službách a současně česky i hebrejsky pokračoval v literární a překladatelské činnosti. Po listopadu 1989 se vrátil do českého kulturního prostoru. Jeho bibliografie čítá na 30 titulů. Románů, povídek, knížek pro mládež, rozhovorů, původní poezie i biblických překladů z hebrejštiny. V roce 1996 byl Viktor Fischl vyznamenán řádem Tomáše Garrigua Masaryka. O 9 let později mu ministerstvo zahraničí udělilo cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Zemřel ve svých 94 letech 28. května 2006 v Jeruzalémě. Já měl to štěstí, že jsem se s ním mohl po obnovení diplomatických styků s Izraelem v roce 1990 několikrát setkat. Patřil k těm židovským prvorepublikovým vzdělancům, pro něž bylo zevrubné vzdělání, kulturní a politický přehled, kultivovanost, stejně jako aktivní znalost několika jazyků samozřejmostí. Jemný ve vystupování, pozorně naslouchající, ale současně i nekompromisního názoru. Tak si ho pamatuji třeba z návštěvy v jeho jeruzalémském domku, kde žil se svou ženou Stelou. Hned za vchodem hosty vítala sbírka suvenýrových i umělecky zhotovených figurek kohoutů, darů k připomínce snad nejslavnější Fischlovy knihy Kuropění. Knihy o selhání v mezní situaci, konfrontaci s vlastním svědomím. Právě naléhavé zkoumání paměti, viny, lidské odpovědnosti a možnosti nápravy je téma, které Fischlovo dílo vytrvale provází, včetně motivů z biblické tradice. Z knih Viktora Fischla rozhovoru s ním stojí za to citovat. O češtině. Nikdy jsem nebyl šťastnější, než když jsem přeléval hebrejskou moudrost a krásu do ryzího skla českého jazyka, který miluji. O lítosti. Láska někdy vyprchá, ale lítost nás musí zůstat. Jenom tak někomu neublížíme. O Izraeli. Ben Gurion říkával, kdo v Izraeli nevěří na zázraky, není realista. V Izraeli je víc zázraků než jinde, protože je tam život těžší než jinde. A konečně o židovství. Není to těžký úděl? Ptali se ho. Není, odpověděl. Židovství je hrdost.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve Velké Británii začal měsíc židovské kultury. Do 16. června nabídne více než 100 akcí po celé zemi. Ministr pro bydlení, komunity a místní správu Steve Reed při zahájení zdůraznil přínos židovské komunity k dějinám a současnosti země. Goldflam, otec a syn se jmenuje výstava obrazů Arnošta a Otto Antonína Goldflamových. V silném uměleckém dialogu propojuje obě generace v brněnské kavárně a galerii U dvou polívků. K vidění je do konce května. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovali v Praze tisíce lidí. Hasiči vysvobodili všechny lidi uvízlé v jeskyni na Jižní Moravě. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Proti zákonu o veřejnoprávních médiích protestovalo v Praze několik tisíc lidí. Pár set metrů dlouhý průvod prošel ze Staroměstského náměstí přes Ministerstvo kultury k úřadu vlády. Protest proti nové normě, kterou podporuje celá vládní koalice, pořádal spolek Milion chvílek pro demokracii.
2: Demonstranti požadují stažení návrhu zákona o veřejnoprávních médiích a zároveň žádají, aby přestala vládní koalice ohrožovat nezávislost médií. Takový je ten požadavek a slíbili si, že v pondělí v 11 hodin, až tady bude znovu jednat koaliční rada a projednávat ten zákon, tak se tu někteří z nich znovu sejdou. Ze Strakovy akademie Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Hasičům se po 4 hodinách podařilo vysvobodit uvízlé speleology z jeskyně poblíž Holštejna na Blanensku. Všech 5 je v pořádku. Zasahovalo celkem 80 záchranářů, včetně hasičů a speleozáchranky. Amatérští speleologové uvízli přibližně 100 metrů za vchodem do jeskyně. Mezi nimi a východem byl ale prostor s vyšší hladinou oxidu uhličitého, který je nutné překonat s dýchací technikou. Pracovníkům vodovodů a kanalizací Jesenická se loni podařilo stabilizovat vodárenskou soustavu poškozenou povodněmi. Ztráty při dodávkách vody se podle výroční bilance firmy vrátily pod 10%. O rok dříve byly kvůli povodňovým škodám a provizorním opatřením vyšší, přesahovaly 13%.
3: Na zlepšení celkové situace mělo vliv mimo jiné postupné odstraňování provizorních opatření, která byla zavedena po povodni. Zaměstnancům společnosti vodovody a kanalizace Jesenická se podařilo opravit téměř 4 kilometry vodovodního potrubí a více než 3 kilometry kanalizace. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari. Nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z Jižní Afriky, včetně gekona písečného.
4: Terária jsou teď podle tiskové zprávy zoo větší a osvětlení přirozenější. Gekona písečného získala olomoucká zoo z Vídně. K vidění je už jen v dalších 2 evropských zahradách. V teráriích jsou nově i 2 druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: Postup do druhého kola tenisového Roland Garros zatím vybojovali úvodní hrací den z českých singlistů Marie Bousková, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Naopak Barbora Krejčíková s Terezou Valentovou vypadly. Počasí. Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. Na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Svijanský újezd na kilometru 67,5 vyšetřují nehodu. Už se projíždí 2 pruhy, některá auta ale vybočují. A nehoda je taky na D5 do Rozvadova na kilometru 66,5. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: Stále máme ještě máj, doufám, že máte s kým se líbat, protože je lásky čas. A já mám pro vás za prvé 3 novinky v této hitparádě. Mám pro vás také speciálního hosta, který už je tady se mnou ve studiu. Je to někdejší člen skupiny Rangers, legendární písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák Radek Tomášek. Novinky budou dnes mít skupina Jelen a Adéla Orlová, skupina Holky Tong a zpěvačka Terezie Anna Marie. A mám pro vás samozřejmě také žebříček této hitparády od 9. až po první místo. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a mám pro vás také důležitou informaci, která se týká toho, že máme dnes jednu zlatou českou dvanáctku. Přesněji řečeno, udělíme zlatou českou dvanáctku. To je na úvod všechno. Dobrý den.
5: České dvanáctky.
6: Máme tady takový slavnostní okamžik v hitparádě Česká dvanáctka, protože naproti mě sedí ve studiu legenda Radek Tomášek. Ahoj, Radku.
7: Ahoj, ahoj. No, Radek, k té legendě. Ne, radši to nebudu rozhodovat. Legenda... No, není to nic vtipného, k pointě nemířím, jenom říkám, že prostě, když jako někdo o mě řekne, že jsem skladatel, no tak samozřejmě bych rád patřil mezi skladatele, ale vzhledem k tomu, že ty, kterých si vážím a který se skladatele považuji, těm se nepodobám, jo. To prostě moje písničky, které jsem občas napsal, to je trošku jiný level, že jo, ale pánu bohu děkuju za to, že teda aspoň v téhle vrstvě teda můžu jako skladatel být vnímaný.
6: Já jsem tě pozval proto, protože ty za pár dnů oslavíš 80. narozeniny, nebudu ti přát, to se nedělá dopředu, ale seš tady, protože v roce 2004, to znamená před 22 lety, si vyhrál platinovou českou dvanáctku za písničku Žádná jiná. Hele, vzpomeneš si ještě, jak ta písnička vznikla?
7: Jo, tak vzpomenu. No jak říkám, kdybych těch písní napsal 150, tak bych možná už to měl jako v nějaký hokej by v tom byl, ale... Já si vzpomínám, že mě ta melodie napadla, že to bylo nějak, ne snad v noci, bylo to nějak večer pod mě už teda, že jo. Já jsem v té době bydlel na náměstí Jiřího z Poděbrad s výhledem na ten Pečníkův chrám. To s tím nesouvisí do té míry, ale každopádně ta melodie mě nějak tak jako v hlavě seděla, ten motiv, a se mi to nějak vracelo, tak jsem to nějak na takový tehdejší magnetofon, prostě jsem to tam tak zachytil. A posléze jsem to nějak dal Mirkovi Černému, který nás jako znal, nebo znali jsme se z doby Rangers. No a Mirek tomu napsal text a ta písnička byla vlastně od začátku taky nějak úspěšná. Ale co se týče tohohle z toho vítězství a té platinové dvanáctky, to mě taky samotného překvapilo, protože to bylo hodně později, ta písnička vznikla někdy v roce 73-74, tak nějak asi. Tak teda jsem ji jako natočil poprvé, v takové jako amatérské podobě. Bylo to ve Fiziu, že jo, tam jsme s kamarádama, který prostě jako to domluvili na černo, že v noci, když tam se nenatáčelo, tak jsme tam vnikli do studia, natočila se asi s dvouma kamarádama, muzikantama. Pak nás to stalo ještě po druhý, po třetí jsme to natáčeli, protože vždycky kapela říkala, hele, to je tvoje vlajková loď, to musíme udělat líp, uděláme to moderněji, co tak. Takže k téhle písni bych řekl, že vznikla v roce asi 74. Plus minus, nevím přesně, na tom nezáleží, ale je to ku podivu, že teda ještě do dneška se nějak hraje.
6: No ale tahle ta verze asi byla tak zajímavá, že dostala tu platinovou českou dvanáctku, a jenom připomenu, to se i tenkrát dávalo za 12 vítězství. To není žádná legrace ani v roce 2026. A jak žiješ, hraješ?
7: Děkuju za poptání, hraju a žiju, no ale nehraju tolik a žiju, řekl bych, zaplať pámbu jako docela standardně, nestěžuju si. Ale hraju samozřejmě mým, protože v mém věku prostě ne, že by se mi stýskalo počasným ježdění a cestování. Tím nechci naznačit, že zájem je takový, že musím odmítat, to neříkám, ale každopádně jdu tam, kde mě opravdu chtějí, tak to si jako na to udělám energii i čas, ale hraju víceméně spíš pro fandy, jako většinou tady v Praze, buď tady nedaleko Balbínce, to je taková scéna, kde prostě pro mnohý muzikanty si pokládají za čest se tam objevit.
6: Je to meka.
7: Tak tam taky mám nějaký takový nějaký časový rekordy, ale hraju. Zatím samozřejmě prsty, jak vidíš, vypadají už trošku tak jako...
6: To vidím jenom já. No
7: tak každopádně se snažím, hraju, až mě to baví.
6: Já jsem moc rád, že jsi přišel, že si připomeneme tuhle tu tvoji písničku, která vyhrála tu platinovou dvanáctku před 22 lety.
7: No, to mě
6: opravdu dost neuvěřitelný. A užij si oslavy 80. Ahoj.
7: Děkuju, ahoj.

Radek Tomášek, můj dnešní host a Žádná jiná, což je písnička, která dostala ocenění Platinová česká dvanáctka v roce 2004. A před námi jsou dnešní novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103, je to číslo 900 1103. Každá z písní, které jsou v hitparádě, má svou SMS zprávu ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pozor, dnes budou dvě výjimky, k tomu se ještě dostaneme, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Novinky to mají nejtěžší, takže k nim rovnou řeknu tu SMSku. První novinka se jmenuje Toulaví zpěváci a SMSku má hit Mezera 12. 5. června roku 2026 v pražských Žlutých lázních odstartuje kapela Jelen svůj rodinný festival a ten festival se bude jmenovat Jelenfest 2026. Následně se s ním vydá do dalších míst a Jelen, ze kterého se za těch 13 let stala rodinná skupina, vydává svoji první píseň pro menší posluchače. Já si myslím, že ti starší tu písničku budou dobře znát.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen, Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, písnička, kterou před mnoha, ale skutečně mnoha lety napsala autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý. To byla první dnešní novinka, celkově 64. novinka této hitparády v roce 2026 a SMS-ka je Hit Mezera 12. SMS-ku Hit Mezera 11 má další novinka, která se jmenuje Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tongue.

0: Hudba a text Veronika Doudová, Holky Tong, to je skupina a písnička Děti jsou taky lidi. Hit Mezera 11, to je SMSka právě pro tuto novinku. A poslední novinka má SMSku Hit Mezera 10. Zpěvačka a autorka Terezie Anna Marie přichází se svým prvním českým singlem, který se jmenuje Kde zpívali ptáci.
1: Vím, že už je to dávno,

síly, když krade zbytky síly, vymývá schované pro noci zklamané.

Nové jméno této hitparády, nové jméno naší populární hudby, Terezie Anna Marie, kde zpívali ptáci, celkově 66. novinka letošního roku, SMSka je hit mezera 10. A teď už je tady aktuální žebříček hitparády Česká 12. Přišel největší počet hlasů v roce 2026. Mám velikou radost, že neustále posíláte hlasy těm písničkám, které se vám líbí. A rovnou ještě jednou připomenu, že dnes udělíme zlatou českou dvanáctku. Teď jsme u místa 9. a tady jsou Petr Janda a Jan Smikmátor. Starší kluk a mladý pán.

Po dvou čtvrtých místech za sebou dnes místo osmé Jana Vaculíková jako autorka písně a také jako interpretka. Maják, to je právě ten hit, který jsme teď poslouchali, je v hitparádě už 7 týdnů a na 7. místě je hit, u kterého se na chvilku musíme zastavit, protože ho dnes slyšíme v hitparádě naposledy. Přesněji řečeno v žebříčku naposledy. Je to proto, protože už dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka a vzhledem k tomu, že v minulých 7 týdnech nezvítězil, už nemůže dostat platinovou českou dvanáctku, ale jsou to samé úspěchy. V loňském roce 3 vítězství, v letošním roce 3 vítězství, to je dohromady 6 vítězství v hitparádě česká dvanáctka a ocenění Zlatá česká dvanáctka. Pro tento hit tedy už nehlasujeme a zpívají Kateřina Ševidová a Radek Žalud.

Autorská dvojice Jakub Novák a Jana Lajchtová, Když zaspíváš, zpívali Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Tento hit byl v hitparádě Česká 12 v letošním roce 19 týdnů a celkově má 172 bodů a to se bude hodit, až se budou počítat hity letošního roku. Jsme u 6. místa a ani tady už se nebude hlasovat, protože skupina Venuše s písničkou Loďky už také nemůže získat platinovou Českou 12, ale platí to samé jako u té předcházející písničky. Platí ta zlatá Česká 12. Mimochodem, písnička Když zaspíváš dostala druhou zlatou Českou 12 letošního roku a písnička Loďky dostala čtvrtou zlatou Českou 12 letošního roku. Gratuluju.

Skupina Venuše a Loďky 16 týdnů v žebříčku a dnes jsme tuhletu písničku slyšeli, co se týká žebříčku hitparády Česká 12 naposledy a má na svém kontě i 4 vítězství. Jsme u 5. místa a tady je jedna z novinek z minulého týdne. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Předminule třetí místo, minulý týden dvojka a dnes místo čtvrté, hit, který má na svém kontě i jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží, zpíval Josef Wolter. A je tady nejvýše postavená novinka z minulého týdne, skupina Genius Loci, Poločas rozpadu.

Minulý týden novinka, dnes třetí místo, poločas rozpadu, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý a hrála skupina Genius Loci. Jsme u druhého místa, ještě předtím, než zazní písnička, která právě je na místě druhém, tak nevím, jestli jste si toho všimli, ale rád to prozradím, zatím ani jedna písnička nebyla na stejném místě jako před týdnem, ale bude jedna výjimka, ale to až za chvíli. Ale myslím si, že to je tím, že přišel největší počet hlasů v roce 2026. A ten vrátil na druhé místo písničku Pro mámu, kterou zpívají Luděk Minka a Josef Melen.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy v této hitparádě posíláme jen na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm, které přijdou do středeční půlnoci, a ve středu o půlnoci hlasování končí. Nejlepší je hlasovat hned. Všechny písničky mají svou SMS zprávu, kromě těch dvou, pro které už nehlasujeme, a ta SMSka je hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro každou jen jednou. První novinka, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, hit mezera 12. Druhá novinka, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Kde zpívali ptáci, hit mezera 10. Aktuální žebříček. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor. 8. Maják, Jana Vaculíková, hit mezera 8. 7. místo, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud. Pro tento hit už nehlasujeme. 6. místo, opět nehlasujeme, Loďky, Venuše. A na 5. místě je jedna z novinek z minulého týdne, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit mezera 5. 4. Když léta běží, Josef Wolter, hit mezera 4. 3. místo, Nejvýše postavená novinka, Poločas rozpadu, Genius Loci, hit mezera 3. 2. místo, Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Je tady slavnostní okamžik, udělíme 5. zlatou českou dvanáctku roku 2026, a to pro píseň Jetplane, kterou naspíval Ruda Sakala. Během 12 týdnů 9krát ten hit zvítězil, což je jeden z rekordů této hitparády a letošního roku 100%. Mimochodem, celých těch 12 týdnů je ta písnička jen na stupních vítězů. Takže 9krát první místo, 2krát místo druhé a 1 místo třetí. Já tady gratuluji a je to písnička, která zůstává v žebříčku a může dostat i platinovou českou dvanáctku, a podle toho, co se kolem ní děje, ji bude mít pravděpodobně hodně brzy. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas. Zprávy.
2: Macinka navrhne Babišovi odklad rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Stovky účastníků sudetoněmeckého sjezdu v Brně mluvili o smíření a přátelství mezi českým a německým národem. Akce opět vyvolala protesty. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda by mohla odložit rozhodnutí o tom, kdo pojede na červencový summit NATO. Ministr zahraničí a šéf motoristů Petr Macinka to navrhne premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. V novém pořadu Poledne s Moravcem řekl, že by podle něj vláda měla rozhodnout o delegaci až ve druhé polovině června. Původně měla rozhodnout 8. června.
3: Na základě zkušeností teďka, které mám z té ministeriády ze Švédska, vím, jak významná a důležitá bude také ta ministeriáda na úrovni ministrů obrany v polovině června, a proto si myslím, že bude vhodné, aby vláda to rozhodování o složení té delegace ještě odložila až poté, co proběhne tady ta druhá ministeriáda.
2: Sudečtí Němci označili svůj první sjezd v Česku za historický okamžik. Podle nich jde o novou kapitolu česko-německých vztahů vedoucí k přátelství a smíření. Prohlásili to na brněnském výstavišti před stovkami účastníků z obou států. Proti akci opakovaně protestovala část lidí.
4: Zástupce předsedy sudetoněmeckého krajanského sdružení Stefan Hertler prohlásil, že setkání stovek Němců a Čechů na výstavišti dokazuje, že dialog je silnější než provokace. Němce přivítal třeba jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU ČSL nebo primátorka Brna Markéta Vaňková z ODS.
5: Naší odpovědností je budovat mosty mezi pamětí a porozuměním.
4: Proti sjezdu dnes vyšlo podle policie do ulic 2,5 tisíce lidí. Před novou radnicí k ním promluvil třeba bývalý prezident Miloš Zeman nebo poslanec Jindřich Reichl z Hnutí Pro.
6: Není to smíření, je to prolomení Benešových dekretů, jde o naše majetky.
4: Sudetoněmecké dny skončí v pondělí pietou v Kounicových kolejích. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
2: U koupaliště Cihelna v Pardubicích vznikne nový kemp. Město už nechalo za 400 tisíc korun zpracovat studii rozvoje území. V plánu je moderní ubytovací zařízení, kde bude taky penzion s restaurací, adventure golf i další sportoviště. Jiří Vysoudil, ředitel městské společnosti, která koupaliště provozuje, odhaduje, že potřebné úpravy potrvají více let.
7: Vím, že to bude mít hodně těch náležitostí stavebních povolení, výkupu pozemků a tak dále, takže vím, že to není úplně tak jednoduchá záležitost, takže se to určitě za rok, za dva nestihne, aby to bylo hezky. Sport.
2: Mistrovský pohár dostali slávisté na stadionu v Edenu po závěrečném kole nadstavby šance ligy a výhře nad Viktorií Plzeň 3-0. Pražská Sparta vyhrála nad Hradcem Králové 2-1. Stejně skončil taky souboj Jablonce s Libercem.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 směrem do Prahy dejte pozor u sjezdu na Stot. Na 107. kilometru je hlášená zvěř v těsné blízkosti dálnice. Na D1 na kilometru 171 směrem do Prahy stojí porouchané auto. A v Praze v Liberecké směrem do centra zůstává kolona před omezením u sjezdu na Prosek. Zpoždění čekejte do 10 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Vítejte ve světě, kde to voní, lidem je dobře a život si vychutnávají. Takhle to děláme společně už 10 let a to je třeba oslavit. Třeba tím, že pro vás máme největší sladkou knižní kuchařku za celou dobu. Sladké Česko. Objednat si můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz. Najdete v ní naprosto všechny sladké recepty z našeho pořadu a taky další bonusové kousky. Slavíme i s našimi kolegy a přáteli pochoutkového roku z řad profesionálů, kteří pečou a vaří podle vítězných receptů z celé dekády našeho pořadu. Dnes dostane prostor Naďa Konvalinková. Bude dělat sladký, tekutý dezert. Kromě toho si řekneme něco o řepkovém oleji, exotickém ovoci a o slabé nebo silné vůli nad sladkým se sportovcem a moderátorem Romanem Šebrlem. Tak ať je vám s námi dobře, si přeje Patrik Rozehnal. A slavte s námi!
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Zatím stojíme v průvanu, v pasáži, kde dětství prožívala Naďa Konvalinková a bydlí tu už od malá, tak na ní zazvoníme a s pochoutkovým rokem, s tím jubilejním, se vydáme za receptem na kozičkový dezert od Evy Mlčochové ze Soloutek. Budeme ho dneska dělat v Praze a v úpravě Naďi Konvalinkové.
1: Ano, ano, otevírám.
0: Ano, brána se otevírá a rozhlasová reportáž začíná.
1: Výborně. Hezkou cestu výtahem.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Snad vám dneska z náladu?
0: Ne, vůbec ne. Máme dobrou, nám nikdo neskazí.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
0: A nebojte, vás vystřínám.
3: Ale nebudete první ani poslední. A já už jsem jako mediální hvězda zářil, takže já jsem v klidu.
0: Jo, jo, jo. Ani jsem nestačil zazvonit.
1: A jsem tady, viď? A je mikrofon, fotoaparát, kamera, no to se dalo čekat, pojďte dál.
0: I potraviny nesu sebou.
1: Neseš, no tak to je výborný, budeme mít čeho vařit, protože já nemám nic. Ale mám tady příbor, talíře, hrnce, všechno ostatní.
0: Dokonce jsi vzala a minule jsi to slíbila, tu naši oranžovou novou zástěru.
1: No právě, do toho jsem si vzala modrý šaty, aby to ladilo. Modrá s oranžovou jde.
0: Naďo, a ty si takhle připravuješ večer oblečení, aby ti to ladilo, nebo až ráno podle nálady?
1: No přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
0: Tak to jsi možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku, teda si pravda. To bych byla v šoku i já, teda.
0: Víš, co je nejhorší na tom, když se člověk hezky oblíkne a pak v té kuchyni... Že to tak musím říct, trochu zasmrádne, že jo?
1: No právě, no, to no,
0: se
1: nedá.
0: Musí do pračky.
1: Budeme prát potom, no. Mám to nachystaný, snad půjde ta pračka.
0: Jakou máš a vy váš? Vůni? Typ?
1: Já máchám jedině v octě. Protože ocet vždycky dávám do posledního máchání, protože ten vyeliminuje všechny zbytky prášku a pro alergiky skvělá rada.
0: Naděj dělá všechno úplně jinak a po staru. Osvědčené recepty.
1: Babička, viď, taky hlavu nám splachovala octem vždycky poslední spláchnutí. A leskly se nám, byly zdravý, krásný, pružný.
0: Jak často to dělala?
1: Jsme se koupali jednou týdně, všichni v jedné vaně, v jedné vodě. Nejdřív děti, pak rodiče, pak babička, pak voda na podlahu byla.
0: To bylo jako u nás.
1: Taky, viď. No.
0: Tak od praní k vaření. My jsme přijeli na recept paní Evy Mlčochové ze Seloutek. Nazvalo to kozičkový dezert.
1: To jsem na to zvědavá, teda. Já vím, že to bylo něco jako ovocná polívka, nebo něco takového, že?
0: Vlastně dezert něco mezi polévkou a takovou kaší. Bylo to z černého bezu a právě tomu říkají na Moravě kozičky. No tak my teď v téhle době ještě nemáme ty plody toho bezu, ale máme zavařený, že jo?
1: No právě, no a já mám teda na ty plody toho bezu taky recept, že prostě vymačkat a do té štávy tu smíchat s alkoholem světlým, či třeba s vodkou, jo? A pak je to jedna ku jedné a je to skvělý prostě prostředek na čištění cév, ale nesmí se přijít, že je to ostrý, takže nalačno, ale úplně pidi mini moka lžičička.
0: Toho černého bezu.
1: Ty směsi s tím alkoholem. Jako. No a ono to čistí cévy, krev a všecko. No.
0: A ne, jak si dopřát něco dobrého a omluvit si to. My se do toho pustíme, trochu to vylepšíme, uděláme tam nočky a jsem zvědav, jak to bude trochu jiné od té paní Mlčochové. Ona je taky zvědavá, určitě vedlivě poslouchá.
1: No tak to je dobře, já ji pozdravuju a těším se na její recept.
0: Začínáme za chvíli.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, jubilejní, desátý ročník, pokračuje tedy, už to dobře víme, v Praze u Nadi Konvalinkové a na Nadiu přišel recept, který vyhrál u posluchačů v roce 2021. Eva Mlčochová tehdy udělala kozičkový dezert. To zní dost legračně.
2: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky.
1: To znamená, že budeme ten recept dělat, ale Nadějo, podle tebe, ty jsi ho asi vylepšila, tak nám teď prozraď, co budeme potřebovat za suroviny.
2: Budeme potřebovat 0,5 kg zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku skořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
1: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
2: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
1: No, musím říct, že jsi to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co jsi do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
2: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
1: A na ozdobu pak vím, že Naděja má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
2: Přesně. A krásně to tam křupne, když si kousnete.
1: Tak jo, Nadějo, těšíš se? Budeš předělávat další výherní recept? Je to odpovědná práce?
2: No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do toho. Naděja má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, by nás to nepotřísnilo.
2: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
1: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
2: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, skořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
1: Teď to tedy přivedeme k varu.
2: No, už to začíná hezky vonět.
1: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
2: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
1: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
2: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
1: Chceš, máme ještě jeden?
2: Tak dáme ještě vanilkový.
1: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček. Podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Nadějo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
2: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
1: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
2: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle si trošku.
1: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
2: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
1: Tak já si tam dám sám, no. Nadějo, máš talíř naloženo, velký nok.
2: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá. A nok je taky dobrý. Udělá v tom hezkou barvu, čověče.
1: Ježíš, to jde k sobě. To se ti fakt povedlo. Je to sladko, kyselý, víc do sladka. Má to říct trochu od toho zázvoru.
2: Ta skořice ještě k tomu, že jo? Ten citron, ta kůra tam taky. No, hraje to všema barvama. Všema barvama chutí teda.
1: A když si to vememe s tím ochuceným tvarohem, tak to je tak jako ještě posune a nechá zvýraznit ten černý bez. Takhle je to ještě lepší.
2: Myslím si, je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná, že jsme to dobře vymysleli a dobře teda vytvořili.
1: polévka jako dezert.
2: Potěší vás.
1: Najdete to všechno na webu pochoutkovýrok.cz, najdete tam i ten původní recept, který byl jednodušší verze, byl z čerstvého černého bezu, tohle je z toho zavařeného předem, takže i ten rozdíl možná v barvě. No a jak už jsem řekl, oba najdete na stránkách pochoutkovýrok.cz, na jedné fotce i srovnání, ať vidíte, komu, jak se to povedlo. A můžete si to vyzkoušet, budeme moc rádi, když nám dáte třeba i zprávu, jak zkoušíte a ochutnáváte tyhle recepty. Víme, že poslouchají nejenom ti, co původně dělali tyhle výherní kousky. A byl to recept posluchačský, to znamená, posluchači ho vynesli na to místo vítězů. A tak příště nás čeká recept ze třetího místa toho roku 2021. Těšíme se i s Naděj Konvalinkovou. Dnes pro vás vařila tohle úžasnou polévku. Naděj, děkuju, ať se daří.
2: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
1: Sejmul. Já tě sejmul.
2: No, já jsem se rozhlasově.
1: To taky.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Připomeňme si, že pochoutkový rok už slaví 10 let a v tom 10. jubilejním narozeninovém roce spolu s vámi si opakujeme úspěšné a vítězné recepty z předchozích 9 let. Jdeme chronologicky od toho roku 2017 až k současnosti. Teď se pohybujeme v roce 2021. Načali jsme ho dnes s Naďou Konvalinkovou a sladkým dezertem. Příště budeme pokračovat s Ivanem Vodochodským, který připraví zajíce s černou omáčkou. Dělala ho v roce 2021 Zuzana Kučerová z Prahy 6 a ocitla se díky němu na 3. místě. Tihle naši experti a přátelé pochoutkového roku nejsou sami na to, aby nám připomněli všech 36 vítězných receptů z prvních 9 let. Pomáhají jim ještě Jaroslav Sapík, Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus nebo Josef Maršálek. Dostali všichni stejné zadání. Vezměte vítězné recepty, připomeňte posluchačům, udělejte je tak, aby chutnali i vám. To znamená, že můžete něco změnit, můžete něco přidat, vylepšit, nebo z té přípravy nám i prozradit, jak by to bylo v profesionální verzi. No a my pak ty dva recepty, v zásadě stejné, můžeme porovnat na stránce pochoutkovýrok.cz, kde pokaždé najdete ten původní i nový recept, vedle sebe i pro srovnání obě fotografie vítězného pokrmu, ať si uděláte představu a třeba i malou soukromou soutěž, kdo byl lepší, a ať si to můžete taky zkusit. Ke každému receptu samozřejmě přesný popis, video a co je k tomu potřeba. To všechno se odehrává v pochoutkovém roce právě ve vysílání v čase, který posloucháte, a kdykoliv se k tomu můžete vrátit i na stránkách pochoutkovýrok.cz, kde se na konci roku ze všech těch vítězných receptů z předchozích let bude volit recept desetiletí. Bude to od vás i od poroty rozhodnutí. Tak pečlivě sledujte náš pořad a průběh tohoto roku, ať vám nic neunikne. Sledovat nás samozřejmě můžete i na Facebooku nebo Instagramu na profilu Patrik_Pochoutky. A za malou chvíli bude čas na povídání o řepkovém oleji. Tak poslouchejte dál.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

ženy jako já, jo jako já. Kde hucelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo ho ho.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko,

0: poslední době se to v receptech hemží olivovým olejem, ale také třeba speciálními, konopnými, ořechovými, dýňovými oleji. Ale málem bychom zapomněli i na ten náš, původně opravdu hodně starý český řepkový olej. I ten je dobrý. Vlastně ještě lepší než slunečnicový. O tom vám víc řekne naše kolegyně v Pochoutkách Soňa Jindrová.
1: Řepka olejka je stará kulturní rostlina, jejíž pěstování se rozšířilo hlavně ve druhé polovině 19. století. Během první a druhé světové války se používal řepkový olej hlavně pro technické účely, například pro svícení v lampách, mazání a mydlářství. V potravinářství jen okrajově. Jeho hlavní složkou byla totiž kyselina eruková, proto se někdy taky říkalo řepkovému oleji erukový olej. V 60. letech se ale podařilo řepku vyšlechtit tak, že od 70. let se používají pro potravinářské účely výhradně dvounulové bezerukové odrůdy. A jak se vlastně takový řepkový olej vyrábí, to popisuje obchodní zástupkyně firmy Bioenergo Komplex Kolín Tereza Klocová.
2: No tak v momentě, kdy řepka přijede z pole, tak se vyčistí, vysuší a přijede k nám do lisovny, kde se vylisuje, následně se přefiltruje a potom už se balí do různých druhů balení, ať už jsou to lahvičky, IBC kontejnery nebo cisterny.
1: To je řepkový olej zastudena lisovaný při maximální teplotě 40 stupňů, takže jsou v něm uchovány všechny zdraví prospěšné látky, charakteristická vůně a oříšková chuť. Seženete ho většinou jen ve zdravých výživách nebo ve specializovaných prodejnách. V běžných obchodech je k dostání hlavně rafinovaný olej,
2: který se upravuje hlavně z toho důvodu, že vlastně z něj zmizí charakteristická vůně, charakteristická chuť a má vyšší teplnou odolnost. To znamená, že se dá použít i do fritézy.
1: A jak probíhá rafinace oleje?
2: No, proces rafinace probíhá vlastně v několika fázích. První fází je takzvané odslezení, potom následuje neutralizace volných mastných kyselin louhem, potom se olej s pomocí bělící hlinky bělí a nakonec následuje deodorace, kdy z oleje vlastně odchází ty prchavé látky, jako je ta charakteristická vůně a chuť. Zároveň během té rafinace olej vlastně ztrácí docela velkou část vitamínu E.
1: A olejů je na trhu opravdu hodně. Který je z hlediska složení pro naše zdraví nejlepší?
2: Co já vím, tak nejdůležitější je to srovnání poměru omega 3 a 6 mastných kyselin, který by měl být 1:2. Ten poměr 1:2 splňuje pouze řepkový olej. Zastudena lisovaný i rafinovaný. Potom máme třeba olivový olej, který podle odrůdy má poměr omega 3 a 6 mastných kyselin 1:10 až 1:20. No a potom nejčastěji bych řekla, že se v supermarketech prodává ještě slunečnicový olej a tam je ten poměr až 1:70.
1: Řepkový olej má v kuchyni široké využití. Jak potvrzuje Jiří Vaněček, někdejší šéfkuchař na českém velvyslanectví v Paříži a v Berlíně.
3: Já osobně využívám řepkový olej ve studené kuchyni, protože má oproti ostatním olejům výhodu, že při nízkých teplotách netuhne. Takže například různé marinády, zálivky můžeme hned po vyndání z lednice používat a nemusíme čekat, až se takzvaně odleží. Dále se dá používat na smažená jídla, a to protože dobře snáší vysoké teploty. Ale musíte dávat pozor, kterýho výrobce nebo v jaké kvalitě ten olej vyrábí, protože se mi už několikrát stalo, že při zahřátí zapáchl po rybině.
1: A to konec konců platí u všeho. Kvalita na prvním místě.
0: O řepkovém oleji i o tom, jak se vyrábí a fotografie z výroby procesu najdete už teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A zatímco se možná budete dívat na internet, tak si už brzy poslechnete také krátký rozhovor s moderátorem a úspěšným olympionikem Romanem Šebrlem.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my jsme se teď dali dohromady s Naďou Konvalinkovou, abychom si popovídali ještě s dalším hostem.
1: Romanem Šebrle.
0: Moderátor a taky olympionik. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Romane, bez ohledu na to, jestli jdete na nějaký meeting, máte před sebou závod nebo měla jste, tak jaká jídla obecně máte rád? Dá se to říct třeba, která si nesete už od dětství, nebo možná jste k ním přišel až v průběhu času?
2: No, asi není nějaká kategorie, kterou bych vyloženě upřednostňoval, možná těstoviny. Asi ta italská kuchyně, k té mám nejblíž, tak to asi ty těstoviny stoprocentně, taky špagety jsou moje nejoblíbenější jídlo a v podstatě skoro jediný, který umím uvařit celkem solidně. Ale mám rád i českou kuchyni, mám rád hodně omáčky, ať už rajskou nebo svíčkovou. Tatarku mám rád. No, mám jednu obrovskou výhodu, že úplně si tu váhu hlídat nemusím. Teď třeba jim docela zdravě a hlídám si to, protože mám zase sásku s mladým, ale to je jiná kapitola. Když jsem trénoval, tak v podstatě jsem si to nemusel hlídat, protože ten výdej byl tak obrovský, ty dvoufázové tréninky, že prostě člověk, ať snět, co snět, tak to dal pryč. Nejsem ten typ, který by přišel domů a zbodnul, co je v ledničce, takže v tomhle mám výhodu, takže ta váha nelítá. To spíš tuky lítají, protože jsem na sladký a to je horší.
0: Ale co sladkého máte rád?
2: No všechno. Všechno sladký.
1: Tady jsi nám nabídli šestkové koláče.
2: Já jsem viděl, jablečné koláče, vytažené z trouby jsou krásný, vynikající. Asi opravdu jeden ochutnám, ale jak jsem říkal, to se bude hodit, ale jak jsem říkal, teď mám zrovna sásku s mladým, kdy vlastně můžu říct asi před nic půl roku nedělal, nebo občas jsem si šel zaběhat, občas zaposilovat, ale minimálně a tak ten tuk se trochu nahromadil a jednou mi mladý říká někdy před koncem roku nebo na začátku tohoto roku, že teda vypadám, že vůbec nevypadám na sportovce.
1: Ježiš.
2: Počkej, hele, až pojedem do Itálie, jezdíme vždycky v červenci, budu mít buchtičky. On říká, buchtičky, tak maximálně se šoro, a to už máš. Říkám, tak mladý, počkej, já ti ukážu, co je vůle. Tak od té doby se držím, běhám teda každý den a posluji, takže na ty buchty tak jako koukám, ale asi odolám, a možná jednu, jo.
1: Tak držím palce, aby byly v červenci buchtičky.
2: Děkuji.
0: Nezačínáte se bát Itálie trochu?
2: Ne, nezačínám. To já zase jako mám docela dobrou vůli, takže fakt to držím a opravdu jim třeba na večer jenom saláty a v poledne maso se zeleninou, takže zase bude kančí se zeleninou hodit.
0: Tak moc děkuju, díky moc.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Do pochoutkového roku, toho narozeninového dílu v rámci 10. roku, kdy slavíme ty narozeniny, přispěje svým dílem i odborník na etiketu Ladislav Špaček. Dnes se chci zeptat, jak správně jíst takové exotické ovoce. Ať už to budou citrusy, nebo třeba takový banán.
1: Pokud bychom dostali ještě, tak jako dříve se to dělávalo, na stůl banán, tak ostrým nožíkem nakrojíme slupku nahoře a dole na té horní straně. Vidličkou otočíme tu slupku směrem doprava a potom nožem krájíme jednotlivé dílky a vidličkou vkládáme do úst.
0: To znamená, srolujeme to jako rybičky, konzervu?
1: Takhle jsem to chtěl říct, výborně, ano. Jestliže si dáme pomeranč, tak to bude složitější. Vidličkou si ho přidržujeme a ostrým nožíkem nakrájíme kůru jakoby tam, kde budou ty měsíčky. Potom vsuneme lžíci mezi kůru a mezi dužninu. Tou lžící oddělíme kůru od dužniny a vytvoříme tím vlastně takovou hvězdici, která bude tvořit podstavu toho pomeranče. Potom vidličkou a lžíci oddělíme jednotlivé dílky od sebe a vidličkou je konzumujeme. Dáváme pozor na to, abychom pecky odkládali na talíř, aby se neválely na stole. Nožem obvykle ještě musíme třeba u jablka vyříznout jádra a podobně. No, je to manipulace, kterou musíme nacvičit raději už doma. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

A připomínka ještě té důležité věci. Už minulý týden jsme odtajnili naši naprosto novou, exkluzivní, obrovskou kuchařku Sladké Česko. V této kuchařce najdete jenom sladké. Protože sladké milujeme, sladké si často mezi sebou lidé vyměňují a zkouší nové věci. A sladké dominovalo i ve všech soutěžních ročnících pochoutkového roku. Takže v téhle knížce najdete ty recepty z úplně prvního ročníku, včetně těch třeba z loňského. A přidali tam i své recepty naši porotci, stejně jako já. Dohromady je to úctyhodných 170 sladkých receptů. Na bábovky, dezerty, štrůdly, koláče na plech, nejrůznější řezy, dokonce i tekuté dezerty, zmrzlé dezerty, kynuté, střeného těsta, z listového, z čehokoliv. Na co si vzpomenete, to tam najdete. Všechny recepty jsou doprovozeny fotografií, přesným seznamem surovin a taky postupem, podle kterého to určitě zvládnete i vy. V to věří Patrik Rozehnal a doporučuje, ať se podíváte na tuhle knížku na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A když vás zaujme, můžete si ji i pořídit. Stačí si ji objednat buď přes formulář, anebo můžete kdykoliv ve všední dny a v pracovní době volat na objednávkové telefonní číslo 724 819 319. Knižní kuchařku Sladké Česko se 170 sladkými recepty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A proto ještě jednou připomínám jejich číslo pro objednání, to telefonní 724 819 319. A o tuhle knížku my taky nově soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal Roman Paulus do těsta na zelné šlíšky. Byly to brambory. A z těch správných odpovědí jsme vylosovali vůbec historicky první tři majitele knížky Sladké Česko. Vyhrávají Jiřina Procházková z Hodonína, Anna Brantalová z Radějova a Ladislav Lalurny z Třince. A dnes se ptám a znovu nabízím opět kuchařku Sladké Česko, naši novinku, jako odměnu v soutěži, pro ty, co správně odpoví a budou vylosováni. Otázka zní, z čeho je kozičkový dezert, který dělala Naďa Konvalinková? Z jakých plodů? Z jeřabin nebo z černého bezu? Z čeho je kozičkový dezert, z jakých plodů? Pokud si myslíte, že z jeřabin, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud jste přesvědčeni, že kozičky jsou černý bez, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno a příjmení s adresou na číslo stále stejné 90 01 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Otázku vám připomeneme a pravidla najdete i na webu pochoutkovirok.cz a jak to dopadne a koho vylosujeme, se dozvíte v příštím vydání pochoutkového roku. Za týden. Držím vám palce, přeju hodně úspěchů a pokud si myslíte, že se na vás štěstí takhle neusmívá v soutěžích, tak si tu knížku prostě objednejte. Stojí za to. Krásný týden plný chutí přeje všem. Patrik Rozehnal.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas zprávy.
1: Uchazeči o studium na středních školách mají zítra poslední možnost podat si přihlášky do druhého kola. Na Jižní Moravě je podle hygieniků kvůli suchu nezvykle málo komárů. Zítra čekáme většinou slunečné počasí s teplotami do 29 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ještě zítra si můžou neúspěšní uchazeči podávat přihlášky na střední školy. Do druhého kola se jich podle organizace Cermat zatím přihlásilo téměř 9,5 tisíce. Odevzdat můžou až 5 přihlášek, 3 na obory bez talentové zkoušky a 2 na obory s talentovou zkouškou.
2: Seznam volných míst žáci najdou v systému DIPSY, přes který se následně můžou hlásit. Cermat doporučuje podat elektronickou přihlášku. Testy uchazeči znovu nepíšou, výsledky se jim počítají z prvního kola. Pokud žák jednotnou přijímací zkoušku nepsal a teď se hlásí na obor, kde je potřeba, dostane za ní 0 bodů. Školy si můžou stanovit i školní přijímačky, třeba ústní pohovor. Výsledky druhého kola pak ředitelé škol zveřejní 23. června. Veronika Sutková, Český rozhlas.
1: Komárů na Jižní Moravě je zatím neobvykle málo. Potvrzují to data hygieniků, kteří dlouhodobě monitorují komáří líhniště. Například lužní lesy v blízkosti řeky Dyje a Moravy. Lehce zvýšený výskyt komárů zaznamenali u Tvrdonic na Břeclavsku, ale i tam je jich méně, než je pro toto období obvyklé. Podle hygienika Oldřicha Šebesty za to může sucho a to, že v zimě bylo málo sněhu.
3: V této době většinou je první vrchol. Obtěžují ti komáři, který se vylíhli po jarních záplavách, ovšem letos prakticky žádné jarní záplavy přirozené nebyly a v současné době, i když trošku popršelo, tak řeka Dyje i Morava jsou velmi nízko, to znamená, lesy nebyly zaplaveny.
1: Vodohospodářské sdružení Turnov opraví silnici pod rozhlednou Hlavatice na Turnovsku. Práce začnou příští týden a potrvají další zhruba 3 týdny. Lidé nebudou moct po tu dobu na rozhlednu Hlavatice chodit zlatou stezkou Českého ráje. Sport. Hokejová reprezentace trénovala se všemi hráči před posledními dvěma zápasy ve skupině mistrovství světa s jistou účastí ve čtvrtfinále. Češi nastoupí zítra proti Norsku a v úterý budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na půl hodiny a souvisel i s chybami z posledního vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent Jiří Kalous.
4: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali na zpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené a čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední dva zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit. Počasí.
1: Zítra bude jasno, zpočátku i polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severovýchodě kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru do Prahy stojí porouchané auto. A silnice 17 s Krudimi do Vysokého Mýta je neprůjezdná. Mezi Ostrovem a Čankovicemi havaroval autobus a provoz policisté zastavili. Dá se to objet přes Chroustovice. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
6: Podívejte se na mě.
5: No.
6: Připadám vám otrávená?
5: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
6: Já jsem Iva.
5: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
6: Postavila jsem na kávu.
5: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
6: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
5: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
6: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
5: Vy jste opravdu od rány.
6: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
5: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
6: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
5: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
6: Tadyhle máte, podívejte se, to, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
5: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
6: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
5: Než přišla herecká kariéra par excellence.
6: Jaká jsem?
5: Úžasná. Tak můžem začít.
6: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

prochází, vychází ze tmy. Zasvítí mrknutí letmý, perfektní vzhled, navzdory let mi nedá spát, hádám. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální

de Jeanjou, kdo do ní vidí. Madame de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda, zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Dělá mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraje svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Ruso.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bysme slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kůlich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30krát víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivý nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala. Tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

vat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova, a lidé

0: jízdní řád. Setkání s Evou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako, že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako, že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
4: Ej, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: Pro pána Chále, kam zhodá?
6: Spadlo.
5: Pod kanapé.
6: Cože?
5: Pod kanapé, povídám.
6: No to, prosím tě, tak dělej něco.
7: Drahoušku! Představ si, Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Milé překvapení.
7: Co je to?
8: Tohle?
7: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
7: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
7: Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
7: Na čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš a směš, jen co si ovléknu sako do voličáci.
7: A ty se nesměješ.
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
8: No. Popukám.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přižný pohled?
7: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
7: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
8: To bude, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda. Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
7: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
7: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, rozumě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
7: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
7: No, jo.
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
7: Jo.
9: A v tom najednou přecí nechrastění klíčů, kroky. O zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
7: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
7: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
7: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
7: Jo, tak, takhle to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
7: Teď už tomu rozumím.
9: No prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
7: A hrozná situace, viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
7: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
7: No těžko, ale dovedu, povídej,
9: no tak,
7: ten napíjel.
9: Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No co jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
9: No tak.
7: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krepe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
7: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Nejen, že uvěřil, že se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
7: Poslechni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
8: No.
9: Z jaký situace?
7: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla... Kdy?
7: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
7: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s tedy?
7: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. Ale, ty v tom hledáš logiku.
7: Ale počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí. Víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
7: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
7: No?
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
7: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jdu, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Načo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo? Proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
7: moci? Víte, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Je už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
7: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
7: No počkej, proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by nikdo nevěřil.
7: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako?
7: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš.
7: Ne.
9: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
7: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
7: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
9: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
7: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
10: Uctivá pokladnost.
7: Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

走る。

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici a já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: A já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už a já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dietlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak... Vypinulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí.
8: No.
7: A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Že? Zlé to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně, proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek. Jaký ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
7: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte? Takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta. Na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha. Bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete?
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Ano? Podřízla jsem.
7: Řízla?
8: Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, ano? Oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží.
8: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen. Slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: No, a těmu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, když těch mrtvejch je jako hub po dešti.
8: Nebo ten... Hele...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krče.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Psi byli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Ano. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No,
7: já to
8: kde?
7: Nechci vědět.
8: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to děti? Dyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: to by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
1: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
2: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
3: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
2: Sekačku?
3: Sekačku, ano.
2: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
3: No vidíte, tak to bych bral.
2: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
3: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
2: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
3: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
2: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
3: Nekuřáka a abstinenta?
2: Ano, myslím, že takového něco říkala.
3: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
2: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
3: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
2: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
3: Jo, takhle proto. Ano.
2: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
3: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
2: Ne, to je velmi pohledná žena.
3: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
2: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
3: Jo, myslíte?
2: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
3: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
2: Prosím?
3: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
2: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
3: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
2: Prosím? Co? No je to je omyl. Co jste říkal?
3: Že nějaká sešlá se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
2: Odřený zadek?
3: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
2: boule?
3: Nevím. No jo.
2: No tak to je normální, ne?
3: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
2: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
3: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
2: Váš soused?
3: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
2: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
3: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
2: Prosím vás.
3: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já nevím.
2: Tak to se stane.
3: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
2: no, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
3: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
2: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
3: No jo, víte, co uděláme? To tak, tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
2: No.
3: Tak zatím naschledanou.

0: aby taky všechno fungovalo u vás.
1: Ne, jo, ne, já nejsem na nás tak...
2: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase, proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka stále ještě nedělní, právě začíná, 23. hodina odbyla. No a otevíráme náš pravidelný pořad na vlnách Českého rozhlasu. Moc vás zdraví Jitka Lukešová, přeju krásný pozdní nedělní večer. Máme před sebou 2 hodiny našeho společného setkávání a také povídání si. No a o čem to dnes bude? Vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili, a je na vás ze všech okolností spolehnutí? Jak se třeba vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete přijít včas, a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? No a jak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždy musíte čekat a ještě na ně pořád čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout, a kdy se vám to třeba i velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů, a určitě mezi takové patří i dochvilnost a spolehlivost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejen u sebe, ale také u druhých. Jak jste vy dochvilní a spolehliví a umíte držet slovo, tak tolik a mnohem více na toto téma, které je v našem životě, já myslím, velmi důležité, nebo zkušenosti s těmito vlastnostmi jsou velmi důležité. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web, kam už jste se mnozí rozepsali k tématu rozhlas.cz/linka, a samozřejmě využívat můžete i e-mailu tradičního s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Tolik Pavel Bobek a jeho písnička Nedělní ráno. No, do dalšího nedělního rána přeci jenom trochu daleko. Jsme vlastně na závěru nedělního večera a teď na telefonu můžeme přivítat také v noční lince našeho prvního hosta, kterým je Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Oline.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny.
1: Děkuji mnohokrát za všechny samozřejmě. Tak Oline, už se vás ptám, jak vy vnímáte vlastnosti, o kterých se říká, že jsou vlastně takové královské, tedy dochvilnost a spolehlivost. Co to pro vás znamená?
2: No, tak já teda bez mučení se přiznám, že jsem spíš na té straně nedochvilnosti.
1: Ale zase...
2: Jak říkám, já to neberu tak tragicky, záleží totiž kde a s kým a tak dále, tak dále.
1: To je pravda, ano.
2: Prostě když jsem domluvený s kamarádem, že půjdeme, já říkám, přijď ve 4, do spůdky dáme 1, 2 pivečka.
1: Jo, pokud je to volná schůzka, tak je to asi o něčem jiném.
2: Tak je to takový, samozřejmě, když jdu k doktorovi nebo... Když jdu někde na úřad, nebo tak fakt to jako jdu, tak abych tam opravdu byl v ten správný čas. Mm-hmm. Zase na druhou stranu, když jako spousta lidí mě zná, a někteří jsou v šoku, opravdu jsou v šoku včas, nebo když přijdu v tu dobu, když jsme spolu jako domluveni na nějakou tu dobu. Takže, no a samozřejmě to vyplývá z toho, co člověk dělá, když teď jsme už na té straně těch starobních důchodců, vlastně mají neděli pořád, nebo mají pořád dovolenou, nebo
1: jak si to
2: každý nazve, že jo. Tak je to takové pohodové, pohodlné a není to takové svazující. Samozřejmě jsme prožili tu svoji, tu kariérní část svého života, kdy jsme se museli starat o rodiny, nebo o ty se staráme pořád, ale jako myslím, ten závazek chodí do práce a prostě být tam čas a všechno, aby to bylo bez průšvihu. Takže to už máme dlouho, několik roků za sebou. Takže já to beru, že si tak teď užívám takový ten, jako bych řekl, poklidný, pokud to jde samozřejmě, poklidný život. Takže s tou dochvilností moji kamarádi nebo moji známí, jako mě znají, tak už vědí, co můžu očekávat, jak říkám. Jsou víceméně šokovaní, když tam přijdu, tak jak jsme se domluvili a nepředpokládají, že se spozdím, ale to spozdění, jak říkám, jak jsem to říkal na začátku. Když jde opravdu o něco, tak to držím.
1: Když je to důležitá schůzka, tak jasný, no. Dodržujete, jasně.
2: Takže takový to, teď momentálně jsem dochvilný v tom, jak jsem vám říkal, mimo éter.
1: No.
2: Jedu z Kopřivnice, jedu do Karlovy Studánky, kde jsem absolvoval už 14 dní lázeňského pobytu, ještě mám 14 dní před sebou. Z radosti jsem vystoupil za to, protože jsem stuhlej, vždycky jsem z té sedačce, už tam sedím hodinu a půl.
1: Jo.
2: Přišlo bohat, jak jsem s tím telefonem. Jinak je krásná noc, svítí hvězdičky, je 15 stupňů, díval jsem se na teploměr v autě, takže to je velice příjemné. Takže žádná kláska teda už nebude, do Karlovy Studánky zaparkuju a půjdu se natáhnout, protože jsem měl 2 dny tvrdé práce se včelama, teda se včeličkama, abych se mi nerojili, protože jo. Jsem odjel do těch lázní, tak mě bylo řečeno, paní domácí řekla, když se to začne rojit, mně to je jedno, já tam půjdu, já to zapálím a ve pokoji. Samozřejmě to byla taková nadsázka, ale
1: ano.
2: Musel jsem opravdu jít. Panu doktorovi jsem to vysvětlil, že tam musím jít, jinak by byl takový trošku průšvih z toho.
1: Je potřeba něco udělat zkrátka
2: proto. Které jsme tímto mojí návštěvou zachránili.
1: Jo.
2: Takže já se takhle z mojich chvílností, nedochvílností, děkuji vám za to téma, rád si poslechnu ty.
1: Dobře.
2: Další. Určitě ostatní budou dochvilní. To
1: uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Prosím, bude dochvilný, jenom já tam budu. Tam sameček.
1: Nedochvilný. Moc vám přeju šťastnou cestu a užijte si ty 2 týdny vlastně v lázních lázeňského pobytu. Budete mít určitě krásné počasí, tak ať to stojí za to.
2: Jo? Má být krásně, no. Tak já vám moc krát děkuji.
1: Já taky, mějte se moc hezky.
2: A někdy zase někdy naschledanou. Budu
1: se těšit, mějte se krásně, naschledanou, naslyšenou, tak tolik Olin. No a teď už je na řadě s písničkou Karel Gott. Noční linka.
3: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak nejenom Karlgotech jste poznali, také Dara Rollinsa, jejich legendární Zvonky štěstí. No a teď už máme na telefonu Jirku z Malé Skály. Tak Jirko, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Napodobně.
0: Děkuju, moc vás zdravím. Tak co vy a dochvilnost a spolehlivost, jak vnímáte tyhle ty vlastnosti a schopnosti nebo neschopnosti některých jedinců?
1: Snažím se, pokud už můžu to rozjet, tak snažím samozřejmě být co nejpřesnější, protože já jsem po otci hrozně na to háklivej. Že bych nějak vystačil, ale zkrátka si myslím, že to je skutečně přednost, jako být někde včas. Že nevím, co ten druhý člověk dělá.
0: Ano.
1: Pokud to není žena samozřejmě, jako, že to prostě nevím co. Ale já jsem třeba jezdil chvilku po trhách. Prostě po celé republice. A tam teda, když jsme třeba ráno v 5 museli vyjíždět, jo, tak jsem byl nervózní z toho, když kolega, který zrovna řídil v tu chvilku, přijel prostě o 20 minut později, co? Tak to prostě mě rozčilovalo, že jsem chtěl být někde včas, jo?
0: Rozumím.
1: Jako, máš v podstatě ty věci vyložit, jako váš, jako, takže vyndat to železo a to všecko.
0: Dá to práci, zabere to čas, ano.
1: Takže jsem to trošičku jako to, ale dá se to přežít, jako v podstatě je to za 3 minuty vyřešený ten problém, protože člověk už je zvyklý. Jako. Ale jinak samozřejmě ten borec, co mluvil přejemno, tak tam jako to já prostě radši chodím o něco dřív, než přijít později. To považuji za svoje selhání.
0: My jsme to tam rozlišovali, pokud je to třeba nějaký sraz v hospůdce s kamarádama, nějaký čas, tak tam je to asi jedno, že jo, jeden přijde v 8, druhý za 10 minut 8 a třetí ve 4 na 9. Ano, ale pak jsou ty pracovní schůzky a nebo, nevím, třeba nějaké různé pohovory, třeba pracovního typu, tak to jsou asi docela důležité věci.
1: To musí být přesný, no. To by mělo být přesný, protože člověk vyjadřuje svoji nějakou schopnost něco. Prostě zkrátka asi rozumíme, kde je problém. Nemám rád, prostě když se něco úplně ruší nebo se to nějak jako nezávisle změní, jo. Ale já teď jenom mluvím o tom, my jsme ještě roky šermovali, takže tam se vždycky říkalo, že historicky šermovali, myslím, takový ty skupiny, takže tam se říkalo vždycky akademická čtvrthodinka.
0: To je pravda, to se říká, no.
1: Jako mají teatralisti, takže to, ale jinak jako, že by úplně, prostě nevím, jak se to dá přesně definovat. Jo?
0: Stalo se vám někdy, že by vám třeba tím, že někdo přijel pozdě, vlastně zkomplikoval tu situaci a třeba to dopoledne? Stalo.
1: Několikrát, prostě zkrátka, tak nějak 650, takže to jsem stihnul za ten život, tady ty okamžiky si skutečně užít, jako jo. Někdy nepřijel někdo, nikdy.
0: No, je trochu peklo, když s tím člověk počítá, ano.
1: Já mám ještě jakou zkušenost obrovskou, mám tady souseda na Skale, já jsem mezi Skalou a Frýstejnem, tak tady mám Bosňáka, jo, z Bosny, Hercegoviny. Výborný kuchař, dobrý. Tam, když řekne za půl hodinky jsem tam, co znamená myslí týden. Tam vůbec jako nějaký přesný minuty nebo čtvrthodinky to vůbec nefunguje, to prostě to je. Oni jsou v té Bosně, já jsem tam byl asi třikrát, takže tam nějak to funguje.
0: Jo.
1: Tam bez asi hodně slunce nebo něco, nebo já nevím, ale to. Takže jenom takhle se k tomu vyjadřu, mě to zaujalo, že ten pán byl roztomilej před mým hovorem, tak jsem ho chtěl trošku podpořit, že jako sice ano, když je něco důležitého, tak je to potřeba prostě vyřešit, co. A když něco je, tak jako trošičku, jak se to dá spolknout, no.
0: Jistě.
1: Ale jako osobně, říkám, mám po tatínkovi, osobně teda mám radši přesnost, jako takovou. Jo, 5 minut, 2 minuty, není problém. Ale když to je půl hodiny, tak to už jsem rozčil.
0: A když někam jdete na tu důležitou schůzku, tak radši dřív, jak
1: se
0: říká?
1: To se snažím být úplně maximálně. přesný. Buď to jsem přesný, anebo to dřív odvolám, jakože z nějakého důvodu to nemůže být. Ale jinak jsem montážní, jako jo, to prostě říkám, radši chodím dřív než pozdě.
0: Rozumím, to rozumím. No tak vy jste přímo vzorňák, řekla bych v tomto.
1: No to já bych tak ne, ne to, no tak to jsem nějaký básniček, malířek a něco, kovář a to, takže taky mi to ujede, ale já říkám, radši se omluvím, jo, radši zjistím ten čas předtím.
0: Jo, ano.
1: Abych jako pozornil dotyčnou záležitost, takže prostě to jako neklapne.
0: Uh-huh.
1: A než prostě, já nevím, dobíhat někde, jo. Já se i na ten vlak jdu radši o 10 minut dřív, než dobíhat. To taky vadí, protože ještě jeden můj kamarád říká, že počkat, spěch je nedůstojný v každém věku.
0: No, to je hezká poučka, no.
1: Dobíhat teďka, takže jsem se naučil prostě si vždycky ten čas nějakým způsobem prostě přizpůsobit svýmu něčemu.
0: Rozumím.
1: A prostě pak jdu, jako na to je celý, no.
0: Dobře, tak jo.
1: Ale bez vás, bylo to moc
0: hezké. Jako moc vám děkuju, přeju vám hezký zbytek nedělního pozdního večera a zase příště třeba.
1: A to jsem někdy na Malý Skále, na tohle.
0: Krásná Malá Skála, znám už od dětských let, máte to tam krásný a doufám, že to stále pokračuje, ta nádhera tam všude.
1: Jo, docela trošku víc lidí, ale prostě jako
0: všude.
1: Já jsem naštěstí mezi.
0: Ale je to moc hezká oblast a moc hezký městečko Malá Skála. Tak si to tam moc hezky užívejte. Mějte se krásně, děkuju.
1: Napodobně, pozdravujte.
0: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Dobeš a jeho pohádková písnička Něco o lásce, tedy o víle jménem Láska. Tak tolik muzika a teď už František ze Židlochovic. Františku, přeju krásný pozdní večer, zdravím vás.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučka, já vás taky zdravím.
0: Děkuji.
1: Zdravím všechny posluchače, další linky a abych nezapomněl, dneska mají svátek Janičky.
0: Ano.
1: Tak Janice Zílková přeju všechno nejlepší, naše dceři Jani Rausové taky a moje provdaná darovce a teďko všem Janičkám posluchačka do čilinky, tak všem.
0: Dobře, já doufám, že jich je hodně a že všechny teď jsou napřímo a mají velkou radost toho, že jste si na ně takhle hezky vzpomněl. Dochvilně. Nedochvilně. Františku, čím je pro vás dochvilnost a spolehlivost v životě, pracovním, osobním a tak?
1: No, paní Jituško, já teď, když mám tu firmu, tak tam záleží hodně na tom, jak chodíme do práce, jak chodíme z práce.
0: No.
1: Jo? Tak vždycky chlapům musím říkat ráno, vždycky říkám, chlapi, končte prácu tak, jak ráno ji začínáte. To znamená, že o 15 minut začínáme později práci, tak odpoledne by se měli dělat o těch 15 minut díl, jako jo.
0: Jo, jo.
1: Tak se jí kolikrát nelíbí, no ale jako vedoucí firmy to musím zdůrazňovat, jako jo, protože někteří zákazníci se na tom dávají záležit, aby jsme tam byli brzo, no a jsem tam nějakou tu minutu přidali, no a tak, no.
0: Uh-huh.
1: Já když jsem se učil, tak jsem dojížděl do práce, tam to bylo horší, tam když mě ujel autobus ve 4.20 a jezdil jsem do Brna, jo, autobusem a pak jsem přijel na vlak, no, tak to jsem přijel vždycky po 8 hodině nebo co, jako učeň, no, tam jsem se musel nějak vymluvit, no, ale jako učňů to ještě prošlo, jo, ale v současné době musíme to prostě ty minuty hlídat a to se nazbírá, víte, za měsíc, když každý den to ošidíte o půl hodiny, tak za měsíc to máte, že jo, 10 hodin.
0: No je, tak, ano. No.
1: A měl jsem pana Zotrina, to byl tady zahradník v Jedenácké a to byl, ten si dával záležet.
0: Uh-huh.
1: Já když jsem chodil k němu na pušky samozřejmě, tak ten taky říká, že je to výsada králu, jo?
0: To se říká.
1: No, tak to já jsem vůči němu musel dodržovat, jo, tu pracovní docházku, a i když to byla teda jenom, když to byly fušky, jo, když jsem tam šel po své vlastní práci, no,
0: jo.
1: Ale on chtěl vždycky jenom mě, prostě, já jsem udělal pěknou práci, no, a takže asi on mě občas něco odpustil, ale takže tak to bylo se mnou, no,
0: mm-hmm.
1: Ale teďko říkám, to musím ty kluky takhle jako napomínat, no a zase opatrně musí napomínat, že se hned uráží, jo, víte? Ono to kolikrát nesou žádní takový fachmani, jo, rozumíte, jsou dneska najít lidi, aby chodili přesně do práce a pěknou práci a dělat, tak to je prostě, to je, pro mě je to k steku a vypadá to tak, že já zítra budu muset nastoupit jako zedník, jo? Abych jim ukázal,
0: jak se to dělá.
1: To má dělat. No.
0: Jo.
1: Hey,
0: tak nezapomeňte přijít včas, Františku, no.
1: No, to se budu snažit, no. Já když přijedu třeba jako toto stanu později, stane se, tak rychle zavolám a říkám, Jane, synovi, jeďte rychle do paláce, ať tam se brzo, jo. A já potom, mně se stane, že mě někdy neprobudí budík, protože jak vysílám do té noční linky, tak že volí spát, přestávám, jo, tak se mi už
0: ano.
1: Takže takový tarabé máme my vedoucí takových firem, jo. Samozřejmě dá se ulít, až rozdělíte těm lidem práci, oni mají co dělat, ví, jak to mají dělat, tak se můžu já někde ulít chvíli, že jo, taky, no. Tak to je.
0: Ale každopádně to berete za důležitou věc, chodit včas do práce a zkrátka být na svém místě, v tolik hodin, v kolik se řeklo.
1: To jim říkám furt, o čtvrt hodiny začínáme později, o čtvrt hodiny musíme přidat odpoledne, jo?
0: Hmm.
1: No a nejhorší je, když už půl hodiny šlapou na stavbě a neví o co, tak jim říkám, aspoň si pořádně umíte nářadit, že?
0: Jo.
1: Do konci tady práce, jo? No, tak to je, tak takový já mám zkušenosti, no.
0: Tak to je dobře, že máte, no. Myslím, ale relativně dobré zkušenosti, zatím potrženo, sešteno, jak by se to tak dalo uzavřít. Františku, moc vám děkuju, jinak vám přeju samozřejmě krásné dny, ať už volné, nebo ty pracovní, a samozřejmě kolem vás, ať jsou všichni takový, řekla bych přesně dochvilní a pěkně na čas, a stejně tak, ať se to daří i vám, a mějte se moc hezky, děkuju.
1: Ano, taky děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová a její toulavý džíny, a jinak máme přesný čas, 11:45 na telefonu. Teď můžeme pozdravit Josefa do Zlína. Krásný pozdní večer, Josefe.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás. Tak co vy a vaše zkušenosti? Děkuju.
1: No, měl bych takový dotaz na toho pana Františka.
0: No.
1: On si mě nepamatuje. Když se stavěla v Rušovanech u Brna porobetonka, tak on ze sebe dělal velkýho pána a víc se o tím dál bavit nebudu. Ať se zeptá v Rušovanech, co si o něm myslil.
0: No jo, ale Josefe, já vás musím trošku zastavit. To téma naše zní dochvilnost a spolehlivost.
1: Dobrý, já ho nechci. Já ho nevychvaluju, ani ho nechpiním, ale já ho slyšívám, já to poslouchám teda tu noštěvinku.
0: Rozumím, Josefe, a můžeme se dostat k tématu?
1: A když on tam volá, tak...
0: Josefe, naposledy vám říkám, naše téma je dochvilnost a spolehlivost.
1: Dochvilnost, ano, on je dochvilný.
0: A vy?
1: Já jsem starý důchodce.
0: To přece ale s tím nemá co dělat, jak ctíte tuhle tu...
1: Tady chci vám říct, že on zas tak 100%...
0: Josefe, děkuji za návštěvu, nashledanou, naše téma je jiné. Já jsem vás třikrát prosila, abyste se k tématu vyjádřil. Vy si vedete svou, je mi líto. Někdy příště, až budete mít chuť zavolat k tématu. No, u nás je teď na řadě Petr Bende s písničkou Láska, a jinak se k nám samozřejmě můžete dovolat na číslo 731 800 900. Naše téma zní vlastnosti královské, dochvilnost a spolehlivost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Bende a písnička Láska, to vše tady u nás v Noční lince na vlnách Českého rozhlasu. V Noční lince nedělně pondělní a teď se k nám dovolal Robert z Olomouce. Roberte, krásný pozdní večer i vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
1: Jo, paní Tuško, chci popřát všem Jana, moje žena byla taky Jana. Všechno nejlepší.
0: Dobře.
1: Paní Jeně Chládkové do rozhlasu.
0: Dobře.
1: Tím začnu. A teďka k tématu. Pan vedoucí Musil, který je můj šéf, tak mě naučil pořádku, víte jak? On řekl hochu, chci, abys byl všech na pracovišťu a když tam nebudeš, tak dostaneš pokutu. Takže radši tam šindu dřív, abych neplatil pokutu, protože platit pokutu je zbytečný.
0: Jo, to máte pravdu, samozřejmě. Když už člověk stejně do té práce chodí, tak proč by měl chodit pozdě, aby platil pokuty? Ještě navíc. No jinak, jak vy oceňujete tyhle ty vlastnosti od jiných? Třeba když vy na někoho čekáte a říkáte si, no tak tenhle ten člověk zrovna moc spolehlivý asi nebude, nebo proběhne vám to hlavou, když na někoho čekáte dlouho?
1: To záleží na konkrétní situaci.
0: A stalo se vám to někdy, že jste tak o tom přemýšlel?
1: Tak, záleží o co šlo, jak říkal třeba ten pan Olin, když se šlo s chlapama na pivo, no, tak jsem třeba těch 20 minut počkal nebo něco, jo. Ale u některých věcí je to třeba důležité, jo.
0: No právě.
1: Když se potřebuje něco vyředit na úřadech, no tak tam nemůžu přijít pozdě. Ten úřad má třeba do 3 hodin otevřený a když tam přijím do půl čtvrté, tak mě to houby platný, no.
0: Takže jsou to pro vás důležité věci, taková dochvilnost a spolehlivost. A je to taková vizitka určitě každého člověka, že jo? Když zkrátka má domluvenou třeba nějakou, spíš se bavíme asi v tom, v té rovině těch pracovních schůzek a takových těch důležitějších věcí, než jenom, dejme tomu, přátelské setkání v hospůdce na pivo, jak už jsme tady konstatovali, tam celkem se dá u toho pivka počkat na toho kamaráda bez problému. Ale ty ostatní schůzky berete za důležité, tedy, aby byly na čas a tak.
1: Tak když je to zkuska u doktora a toto, tak tam prostě nemůžu přijít pozdě. Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc. Mám jednu zásadu, to jsem v Noční lince teda moc neslyšel. Ale když v práci něco dělám, tak pokud je to jenom trošku možný, tak vždycky dodělat jednu věc a pak další, protože jinak nastává chaos, jestli víte, jak to myslím.
0: No, tak já úplně ne, jako ne...
1: No, protože 4 věci rozdělané, nic hotový.
0: No, tak to je samozřejmě jasná věc, že je docela fajn zkrátka dotáhnout věci do konce a pak pokračovat dál. I když zase jak kdy. Někdy ty věci pokračují souběžně a docela je fajn pracovat na nich současně. Asi podle toho, o jaký obor se jedná. Ale jak to chcete naroubovat, nebo jak to máme naroubovat na tu dochvilnost a spolehlivost tohleto?
1: Protože když dělám několik věcí, nic není hotový, tak to taky není. Ona nevím, jestli to spolu souvisí teda.
0: Jo.
1: A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Vždycky říkali, že může někdo navrhnout témata. Jestli můžu navrhnout.
0: No můžete. Můžete nám i napsat,
1: jo,
0: samozřejmě.
1: Můžu, jo. Nestane se nic.
0: Nestane
1: já sleduju moc mravence a našel jsem si krásný velký mraveniště a teďka k jednému chodím. A to je nádhera. Mně to připadá jak civilizace v malém velkém městě, třeba nevím, Mexiko, New York, jo, Moskva. Zkrátka nějaký velké město. To je prostě nádhera to sledovat, jak tam panuje pořádek v tým mraveništi. Každé tam má svůj úkol. Jo, to je, když sledujete civilizaci v malém, to prostě to je něco, to je pecka. To sledovat. Tam třeba vyhodím... Ne, já jsem to řekl, blbě, vydržím, tak nevyhodím. Vydržím hodinu sedět, no.
0: Jo, jestli pak ti mravenci jsou taky dochvilní, že jo? Když mají někde domluvenou schůzku, že tam přitáhnou nějakou tu kládu zase na další stavbu.
1: Jo, to musím jim donést jehličí.
0: No.
1: To je moje sranda, že, paní Barbořiku?
0: Dobře, tak Roberte, moc vám děkuju, jinak vám přeju taky...
1: Tak to hezký a pozdravujte Linko, že Vlastičku, Ludmilu, Olina... No a všechny linkaře, co...
0: Dobře.
1: A moc vám za všechno děkuju, že jste mě vzala.
0: Mějte se taky pěkně, krásný zbytek nedělního večera, nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Olomouce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: A tohle to byl Honza Kalousek a jeho písnička se jmenovala Řeka v plamenech. Blížíme se k půlnoci. Teď jste se mi tam někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, ale určitě se dovoláte, pokud se o to pokusíte, na naše číslo 731 800 900. No a než se tak stane, tak se třeba podíváme a asi to možná zkusíme hned přepojit. Takže kdo pak se dovolal? Halo, halo, halo. Hezký pozdní večer, slyšíme se?
1: Tady Libuško,
0: Libuško, já vás slyším, ale máme tam strašnou ozvěnu, už to vlastně bude lepší, doufám.
1: No, já jsem měpla rádi, ono to...
0: No, tak to ano, je super, ano. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, už je to výborný,
1: já
0: bez ozvěny.
1: Já vás
0: děkuju nápodobně.
1: Obě a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát, taky vás zdravím.
1: A jestli já bych měla koprosby, určitě poslouchala paní doktorka Nora, jestli by mě neporadila, co je na kvasinky ústek, to je strašná věc, já to úplně se dusím.
0: Mm-hmm, tak já doufám, že se třeba, nebo že někde něco vyhledáte na internetu, nebo že u svého ošetřujícího pana doktora. No a Libuško, jak jsme na tom s tou dochvilností a spolehlivostí?
1: No, ale jo, dochvilnost určitě já jdu dřív, než bych měla. My máme tady...
0: Snažíte se hodně, jo?
1: No, kousek pod kopcem a vždycky jsem šla dřív, než jsem měla.
0: Jo.
1: A děda to samý chodil dřív.
0: Aha.
1: To samý někde, jako... Dřív, no ale tak zase je dřív než pozdě, ale když ten vlak je vlastně tady máte pod nádraží, no,
0: mm-hmm.
1: No tak je to, ale začal jsem udělat, pak jsem s kolegyní,
0: ano.
1: No a ta taky, to jsem jako, no ona teda přišla třeba o 10 minut pozdě, co je nevadil, a s tetou jsem chodila a tý to vadil, ne já, ale ona měla kolegyní a ta říká, ta nikdy nepřišla včas. Ona na ní strašně dlouho čekala.
0: Jo.
1: A tak to jako skvělo. A sice teta už nežije, ale jako tak jo, tak když někam kordu, že jo, tak je potřeba, aby tam člověk přišel včas.
0: Mm-hmm. Je to pro vás důležitá věc, zkrátka prezentovat se tak, že přijdete včas a ne pozdě. Jo?
1: Určitě, určitě, no. Říkám, nádraží máme kousek a vždycky pomalu o půl hodiny dřív jsem šla.
0: Mhm.
1: No, tak ono to lepší, no.
0: No a stalo vám se někdy, že jste musela na někoho čekat a v podstatě se třeba byla i naštvaná, že ten druhý něco řekne a no, nedodrží slovo a tak?
1: Ne, ale ne, jako co jsem měla tu kolegyni tady, no tak o chvilku, tam třeba u labutě, já jsem čekala před labutí, ona byla ještě v labutě, no tak potom se přišla. To ne, jako to, nemůžu si stěžovat, že by někdo přišel pozdě.
0: Mhm.
1: No,
0: no a co taková spolehlivost obecně, nejenom s tou dochvilností, ale spolehlivost jako taková, když třeba někdo řekne, že udělá tohle, tohle. Máte dobré zkušenosti v životě nebo máte pocit, že lidi toho naslibují a pak nic, skutek, utek?
1: No, stane se, že naslibují a pak nic, co se stane, to je pravda. Mm. No ano, to jako, no. No, to víte, každý nějaký, no. Každý. Někdo na to nekouká, že jo, jestli přijde včas, nepřijde.
0: A vaše zkušenosti jsou spíš lepší nebo horší v tomto směru?
1: Lepší, lepší.
0: Lepší, no tak to je dobře.
1: No, lepší.
0: Že máte kolem sebe lidi, kteří, nebo na které je možné se spolehnout, že to je důležitá
1: ano,
0: věc.
1: Ano.
0: Určitě.
1: Ano, to určitě, no. Takže to no, už teď

Vaše Patejdle a Voňa Ukidějoučanc, tak tolik písnička, jinak se blížíme k půlnoci, před půlnocí se podíváme ještě také do pošty, protože jste se hojně rozepsali na náš web, za což moc děkuju. No a pak se společně s muzikou přehoupneme do nového dne. Tak a třeba paní Alena píše k našemu tématu spolehlivost a také dochvilnost. Dochvilnost byla za našeho mládí slušnost, ale dneska myslím, čím dokonalejší technika, tím více se nedodržuje slovo. Každý má mobil a vlastně se ani neomluví. Měla jsem kamarádku, při mých kulatých narozeninách na ně celá společnost čekala a přijela o 2 hodiny později a řekla místo omluvy: no a co, však nám kvůli ní neujel autobus. Tak tolik paní Alena ze života vlastně a ze svých vlastních zkušeností. Moc děkuju, paní Aleno, také vám přeju samozřejmě všechno dobré, krásné dny. No a teď už je na řadě Rod Stewart s muzikou a za chviličku přivítáme nový den.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Roda Stewarta jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí s datem už 25. května. Právě začínáme vlastně poslední květnový týden, poslední týden z měsíce, který, nebo o kterém se dá říci, že je takovým tím skoro nejkrásnějším měsícem z celého roku, takže si i ten poslední týden měsíce května pojďme hodně užít. No a na prahu nového dne nám samozřejmě všem přeju, aby to byl den vydařený, aby to byl den radostný, i když je to den pondělí. Což pondělí mnozí z nás úplně nemusíme, ale zkrátka i pondělí má své místo v našich životech a určitě na co sáhneme, tak nám půjde dobře od ruky, takže hlavně s radostí a úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak i teď po půlnoci na prahu nového dne nás čeká povídání na téma vlastnosti královské, tedy spolehlivost a také dochvilnost. Patříte mezi lidi, kteří chodí včas tak, jak slíbili a je na vás za všech okolností spolehnutí? Jak se vypořádáváte s tím, když víte, že nestihnete třeba přijít včas? No a co pro tuhle skutečnost jste ochotni udělat? Nebo si říkáte, že pozdější omluva je dostačující? A jak pak vnímáte lidi nedochvilné, na které vždycky musíte čekat a ještě na ně pořád mimochodem čekáte? Jak je pro vás důležité to, že se můžete na někoho spolehnout a kdy se vám to velmi vyplatilo? O některých vlastnostech se říká, že to jsou vlastnosti králů a určitě mezi takové patří právě spolehlivost i dochvilnost. S těmito vlastnostmi máme určitě každý spoustu zkušeností, nejenom u sebe, ale také i u druhých. No a jak jste vy dochvilní a spolehliví? Umíte držet slovo? Tak tolika mnohem více na toto téma. I teď po půlnoci telefon k nám 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, tak tolik písnička po půlnoci na prahu nového dne. No a teď už můžeme pozdravit paní Pavlu z Prahy. Krásnou noc, Pavlo.
1: Děkuji, taky přeji krásný večer, ještě krásnou, krásnější noc, která
0: Děkuju.
1: Bude pokračovat.
0: Děkuji moc krát za všechny, samozřejmě. Tak Pavlo, prozraďte, jak je důležitá pro vás v životě spolehlivost a to, že se můžete na někoho spolehnout a vůbec i dochvilnost a tyhle ty důležité vlastnosti?
1: Já bych řekla, že ta dochvilnost s tou spolehlivostí tak trochu souvisí a dost to vypovídá, každopádně v těch důležitějších situacích takových, tak to vypovídá hodně o spolehlivosti, když je člověk trochu dochvilnej. Ale musím říct, že jsem s tím bojovala už od dětství, když jsem začínala chodit do školy. Tak to byl vždycky opravdu boj ráno se dostat včas a postišit si do té školy, ne, po cestě se nerozhlížet po obchodech a po výlohách. No, to byla moje slabá stránka taková, ale časem se člověk naučí samozřejmě, to jako jo, a nerada sama čekám dlouho, tak absolutně ne, nějaké půl hodiny, to a tak hodinka maximálně, a pak už je to opravdu nepříjemný, takže se snažím opravdu. No a jedna moje kamarádka tak se mnou jednou žertovala a říkala, hele, ty jsi taková časová optimistka.
0: Co to znamenalo v tu chvíli?
1: No, tím myslela, že já prostě si vždycky myslím, když třeba za ní konkrétně někam vyrážím, máme spolu někde nějakou schůzku nebo něco, tak já si vždycky totiž to nějak prostě odhad toho času, který potřebuju, abych se dostavila třeba, tak ten odhad mám tak jako trošku optimistický a myslím si, že jo, to stihnu, ještě mám půl hodiny třeba, nebo takhle, jako jak odhaduju ten čas, který budu potřebovat, se dostat na to místo. Tak tam to jako taky pořád ještě je takový, že no, teď už jsem se naučila chodit dřív než později. No, ale trvalo mi to dost dlouho, než jsem se vycvičila, abych nebyla časová optimistka.
0: Takže začíná to zkrátka správným odhadem času, kolik ho budu potřebovat dostat se na místo B z místa, nebo z bodu A, jo?
1: Přesně, v tom jsem měla. Ne, že bych nechtěla, já jsem se snažila vždycky, protože sama nerada čekám, ale tohle ten odhad, který mě jako někdy opravdu trápil a moje ostatní blížní taky, ale nebylo to nikdy nějak dramaticky, že bych přicházela nějak opravdu pozdě, to jako ne, no. Ale hlavně jsem vám chtěla vyprávět jednu příhodu z dovolené Řecku.
0: Ano.
1: A to byl zážitek jiné kultury a jiného přístupu.
0: Tam se na autobusy čeká, ano, to víme mnozí a dlouho.
1: No, ale jakým způsobem, víte, ono je to až úplně takový, jak bych to řekla, sympatický dovolenový zážitek.
0: Patří to k folkloru místnímu.
1: No, tomu folkloru, a když to člověk zažije s celou tou jakoby situací okolo, tak to úplně začne vnímat jako jinak. A nám se stalo jedno, jestli můžu teda ještě
0: určitě povídat.
1: No, tak nám se stalo jedno, že jsme byli na dovolené v Řecku a byli jsme pod Olympem v jedné takové polovesničce, poloměstečko, takové malé městečko, velmi sympatické, jmenalo se to Leftokária. No a tam byly v blízkosti takové zajímavé ruiny a my jsme si říkali, no, uděláme si tam výlet a teď jsme si to nastudovali, kdy jede vlak a všechno. No a dostavili jsme se, vlak měl jet ve 12 hodin, tak jsme samozřejmě 4 hodiny předem už tam byli na nádraží. No a lidi tam tak počkávali, pár jich tam bylo a tak jsme čekali, koukali, kdy už vlak přistoupí. No a najednou přišel z nádraží takhle z té budovy, vyšel ven takhle nějaký ten, jak se jim říká,
0: výpravčí.
1: Výpravčí, teď mě to vypadá. že výbravčí. No a šel k takový tabuli černý, tam byla taková menší tabule, hezky zarámovaná, a tam bylo napsáno 12.00, že vlak odjíždí. No a on tam přišel s křídou a s houbou takovou, a teď to pěkně smazal a prostě tam napsal 14.00 a odešel. Jo? A my jsme vykulili oči, než jsme pochopili, že jako tam se nediskutují takovýhle změny, jako že on by přišel a tam se lidem nějak omlouval, že to jede později, nebo něco, vůbec ne. Jenom tam napsal 14.00 a dělejte, co můžete.
0: Ano, ano.
1: Tak napřed jsme byli takový prostě, jako je, protáhlý obličeje. A teď tady máme ještě 2 hodiny čekat, ale jen bylo hezky.
0: No je, tak jste to vymysleli
1: tam,
0: nějak.
1: No, sedli jsme si tam a dívali jsme se a tak jsme zažili takovou věc, že přes ty koleje na druhé straně byla kousek od těch kolejí na patřičnou vzdálenost taková malá hospůdka a tam posedávalo pár řeků takhle a popíjeli tam trošku a to. A najednou tam jeden z nich sedal. Popadnul nějaký nástroj, druhý se přidal a dali se do hraní a zvedla se skupinka taková malá, jestli jich bylo 5-10 nebo něco takového. A jak oni tančí takový ty jejich tance, já nevím, jak se teď to jmenuje, ale oni se popadnou kolem ramen do kole takového. No a je to podobný takovýmu mírnějšímu kozáčku, oni tam tak poskakují, drží se v kole za ty ramena a tancují a hrajou a to. A ty nás tam tak bavili a nastavili takovou atmosféru tam.
0: No
1: jako,
0: vidíte, že... tak i to čekání stálo za to.
1: No, a já jsem si říkala, no tady to je prostě úplně jinak. My se honíme, my minuty sem, minuty tam a pořád ten čas hlídáme a to. A tady oni, no, napíšou si na tabuli o 2 hodiny
0: později
1: a pak se dívají na to, co se tam okolo děje.
0: Paní Pavlo, musím poděkovat, každopádně moc děkuju za tuhle tu řeckou příhodu k tomu našemu tématu, která nám to tak jako hezky oživila. Každopádně vám přeju krásné dny, moc je užijte.
1: Děkuju.
0: A moc děkuju za návštěvu a za povídání. Mějte se hezky.
1: Já taky děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak, tolik Dalibor Janda, vždycky jsem to já, tolik písnička, no a teď je na řadě jeden e-mail, který nám poslal Honza od Prahy, který píše: všechny zdravím do noční linky, moc děkuju za témata a moc rád vás poslouchám od pondělka až do neděle. Rád bych přispěl krátkou poznámkou k tématu dochvilnost a spolehlivost. Dochvilnost neboli přesnost je prostě schopnost dorazit na smluvené místo, taky plnit úkoly a dodržovat termíny přesně na čas. No a taky podle mě to znamená být dochvilný a to znamená zase prokazovat spolehlivost i určitý respekt k času ostatních a také schopnost organizovat si svoje věci správně. Musím říci, že mně se to víceméně v životě daří, ale někdy to dá práci si právě zorganizovat věci tak, aby to všechno klapalo a abych zkrátka uchovával respekt vůči času ostatních lidí, ať už mě blízkých, anebo jenom zkrátka kolegů, se kterými třeba občas spolupracuji. Mně na tom dozáleží, protože je to moje vizitka, tak jak se prezentuji, takže na svoji dochvilnost a samozřejmě hlavně na svoji spolehlivost. Myslím si, že s přibývajícím věkem dbám více a více. Tak tolik Honza z Prahy. Milý Honzo, moc děkuju, ať se vám daří v životě a myslím, že určitě vaši spolupracovníci i přátelé to, jak se snažíte být vůči nim spolehlivý a také i dochvilný, takže to určitě dokážou ocenit. Jinak děkuju moc a přeju také krásné dny a teď už je na řadě Věra Špinarová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat i Věra Špinarová. Jednoho dne se vrátíš, tolik nejenom písnička, vlastně i filmová muzika. No a za 1:45 pozdravíme k Máchovu jezeru paní Boženku. Boženku, Boženko, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky se trochu marodno, takhle zip.
0: Tak přeju hlavně hodně zdraví. No.
1: Od té dochvilnosti, když jsem pracovala v Mělském družstvu, byla jsem u Telátek. A tam to bylo dochvilnost, jako jsme byli 4 v partě a nemohli jsme si, takže přesně to. A naproti nám to letníku byl prasečák a ta paní si říkala, my si můžeme podle vás ředit hodinky, jsou 4 hodiny. Ráno, aby přesně rozsvítíte. Jako,
0: no jo, ke zvířátkům se stává brzo a je potřeba stávat pravidelně a přesně, no, že jo?
1: A nevěřili byste, jak ty zvířátka jsou taky naučena ten čas. A když se třeba stalo, že jsme byli na nějaké muzice a řekali jsme, tak nepůjdu na hodinku spát, že jo, půjdeme tam. Ono to všecko spalo, nechtěli stávat, nechtěli pít. A pěda dřív, že se to sebou opačně a stalo se třeba, že jsme se spozdili na ty muzice a přišli o to, tak to celý chlív bučel.
0: Jo, jo, mají naučený čas.
1: Přišel zootechnik ženský, kde se tam řve celý teletník. A ty zvířata taky jsou už naučený na ten pravidelně to.
0: Ano, ano, je to
1: no,
0: pravda.
1: Já v tomhle jsem byla cvičená po tatínkovi, když potom on ležel, ten musel mi přesně v oběd v 11 připravenou zuby, talíř na stolický jsem vodila, a nebo to. Takže jako, a mám tak i vycvičený dcery, když někam jedeme a tak na určitou hodinu někam mě vezou, tak jako máme naučení, 5-10 minut to už musí být, ale všechno dočasný.
0: Jste
1: jako
0: tak zvyklí doma zkrátka, že to funguje a že když se řekne v tolik a v tolik, takže v tolik se prostě pojede nebo v tolik se sejdete.
1: A taky jsme měli zpátky takovou jednu, která no chudák, už 3 roky zemřela, ale ta nepřišla nikdy. My jsme ji třeba ujeli do práce, jsme ji můj to dovolí přeza náma na kole, přijeli tak nebo něco, ale vždycky se na něco vymlouvala, že jí manžel marnil, pak manžel umřel a ona stejně ještě hodiny původní, to pro ní nebylo. A na, někam jsme jeli společně na vlak, vždycky dobíhala. My už jsme na nádraží stáli a ona vždycky dobíhala, my už se jeli ve vlaku.
0: Takže je to pro vás důležité zkrátka, dochvilnost a hlavně být spolehlivý, nebo i spolehliví kolegové, ať už v práci, anebo i v rodině mezi
1: jako
0: blízkými.
1: A teďka jsme babky důchodkyně a taky jdeme do cukrárny posedět, že jo, šestli jsme vdovy.
0: Jo.
1: A tak taky chodíme přesně na hodinu. To jako už vždycky cukrás už nás to vyhlíží, když opět mu přijdeme díl, tak jsme byli nakoupit nebo něco. Ale do teďka furt mám ráda dochvilnost, no.
0: Už si říká cukrář, pan cukrář, kde už zase jste, že tam ještě nejste, že jo?
1: Když
0: tam 5-10 minut chybí. Jo, tak to je hezká zkušenost tohle, že to takhle máte v životě zařízené i vlastně s kamarádkama a bylo to i s těma kolegyněma v práci. Takže pro vás důležitá vlastnost, důležité vlastnosti a důležitá věc.
1: Ano.
0: Dalo by se, dalo.
1: A říkám, i ty zvířátka byly zvyklí na to pravidelnost.
0: Dobře, tak Boženko, moc vám děkuju. Zdravíme k Máchovu jezeru a přeju vám hodně zdraví. Ať jste v pořádku. Mějte se hezky, jo?
1: Taky naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petra Janů právě dospívává a my pozdravíme další paní Boženku, tentokrát do Hradce Králové. Boženko, krásnou noc přeju.
1: Já taky děkuji a zdravím všechny, kdo děkuju. Ještě poslouchají.
0: Děkuju za ně.
1: Já mám taky ráda dochvilnost, ale mám takovou zkušenost, na ně do smrti nezapomenu. Já jsem se měla vdávat a chodila jsem s chlapcem, s vojákem a ten byl ze Slovenska. A mě ještě nebylo 18 a on končil už vojnu, tak jsme se dohodli, že se teda vemem, protože se nechtěl vrátit na Slovensko a už měl tady zajištěnou práci.
0: Jo.
1: Tak jsme byli v létě u rodičů na Slovensku a byli tam bratři jeho, můj muž je ze 7 dětí, 5 kluků a tak oni říkali, víte co, tak přijeďte k nám do Holišova, to je za Plzní, a my vám tady svatbu uděláme. Jenže já jsem musela žádat o plnoletnění, že jo, a byli dovolený a oni nám to vyřídili až jako v říjnu, kdy mě bylo za 14 dní 18 a manžel končil vojnu pomalu. A teď, že jsme se dohodli, že teda k nám přijede po 10. hodině, ale on se nějak nepohodl s velitelem a ten mu řekl, že má opušťák až druhý den. No takže nesmí jako odjet. A my jsme byli teda dohodnutí na tou 10. a večer a no muž nebo manžel nebo nastávající prostě nepřijal, že jo. Teď táta můj nebyl nadšenej, že jako se vdávám a prostě vojáka, Slováka, že jo, tak ano, měl ano, takový ano. Řeči a on začal. Já jsem ti to říkal, že tě nechá, že prostě se s ním nemáš jako chodit a takový ty, no. Jenže Petr přijel po půlnoci asi v půl jedný kytku na kole a ve čtvrt na pět jsme jeli teda do té Plzně, do Holišova. A svatbu jsme měli dohodnutou na sobotu na 11 hodin. V půl jedenácti přišli z Národního výboru, že předseda musel odjet do Plzně a že nám svatbu odkládají na 3 hodiny odpoledne. Tak mi fotografa zrušit, že jo, a to. No já byla tak naštvaná, protože...
0: No ale to je teda docela jako nejednoduchá věc, když vám přesunou svatbu teď hosti do toho všechno domluveného, tak to si myslím teda, že je situace docela zapeklitá.
1: Proto říkám, že na to prostě do smrti nezapomenu, jo. Na svoji svatbu. Takže jsem vůbec nebyla nadšená z toho všeho a druhý den jsme se sebrali, teda jeli jsme domů kytku do kufru a jeli jsme, já jsem tehdy bydlela na vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem.
0: Ano.
1: V pondělí jsme se sebrali, kytku vrazili do kufru, jeli k fotografovi, dali jsme se Bydžově vyfotografovat jen sami dva, aby jsme měli vzpomínku a byla taková, byla moje svatba. Jinak teda, když jsem jezdila do práce, tak jsme někdy, jsem dělala ve výrobě a to jsme měli píchačky a já jsem, museli jsme píchat. Prostě hodiny, že jo, příchod a to.
0: Ano, ano.
1: A já jsem tak nějak ještě děti měla, že jo, doma čekala jsem na mamku, tak jsem vzala motorku a jela jsem na té motorce. A už bylo před 6 a já jsem si vůbec neuvědomila, už jsem pospíchala, tak jsem motorku prostě opřela a dohodila ji jako nohou, místo abych ji dala na stojan. Já jsem si tak spálila nohou o ten vejfuk, že no prostě se mě to nevypartilo, no ta nedochvilnost moje. No. Jinak s tím mám takovýhle zkušenosti.
0: Zkušeností víc než dost a docela zásadní, teda jak to tak poslouchám, Boženko, s úžasem.
1: No, ale jo, tak manželství se měla dobrý.
0: Tak to je dobře.
1: Udělali jsme si zlatou svatbu, mm-hmm. tak jsem si napekla koláče a táta se s mužem prostě smířil, nebo tak nějak ho bral a měl ho ještě radši než mě. A tak takže to všechno dobře dopadlo.
0: Tak to je
1: tak
0: dobře. To je dobře. Boženko, moc děkuju. Mějte se taky hezky. Krásné dny přeju. Zdravím do Hradce Králové. A dobrou noc zase
1: dobrou
0: příště.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Anna Zagorová a málo kdo ví. No a na telefonu teď máme paní Martu z Prahy. Paní Marto, krásnou noc přeju i vám.
1: Dobrý den, já jsem ráda, že vás slyším.
0: Nápodobně.
1: Jednou jedinkrát jsem s váma mluvila, je to asi tak 4 roky.
0: Jej, to nám to utíká, no.
1: Já jsem hlavně se zaprvé se vyjádřím k paní do chvilnosti,
0: no.
1: Což je moje vlastnost dokonalá teda, jo.
0: Paní Marto, mohla bych vás jenom poprosit, paní Marto, šlo by stlumit rádio?
1: Ježíš, pardon, to na něj zapomněla.
0: Děkuju, ono nám to tam dělá ozvěny a rušilo by to ostatní. Děkuju moc. Super, děkuju.
1: Takže říkám, že jsem vždycky všude chodila včas. A bylo to asi taky bylo v zájmu toho, co jsem dělala. Já jsem pro mě svýho zaměstnání. Při něm jsem ještě organizovala pionýrské tábory.
0: Jo.
1: 20 let. A různý sportovní akce, protože jsme byli docela takový jako sportovní podnik. Tak se to dalo. No tak to bylo fajn na to. Takže to jsem v tom využil.
0: Bylo potřeba v tom mít pořádek a časově to sladit všechno a dát to dohromady, že jo?
1: Ano. Já se chci ale vrátit k něčemu jinému. Já jsem ročník 38. Takže se ještě zažila válku. A kde? Ve Zlíně. Já jsem se tam narodila a zažila jsem tam to bombardování fabriky tenkrát. To bylo ošklivý, teda to vám hrozně.
0: No to vám věřím.
1: Jinak jsem tam ještě byla do 9 let, pak už jsme se museli odstěhovat. Že táta byl Baťovec, že takže
0: jo.
1: To nedopadlo. Tak jsme pak byli 2 roky v Karlových Varech a pak jsme se přestěhovali do Prahy. Jenže táta nám v 51. umřel, tak jsme s mámou zůstali. Tak jako bezprizorní se s bráchou. Ten byl to na vojně, takže žádná pomoc, nikde nic. No, dopadlo to tak, jak to dopadlo. No. A my jsme jinak jako jsme neměli žádný jako velký problémy, i když jak jsem po táto vyšli estrbáci a co se odehrávalo, co jsme jako si říkali, že není dobře, ale nás to tak moc nepostihlo, mě a bráchu. Brácha sice se nedostal na vysokou, ale jak sám řekl, já bych ji stejně nedodělal. A já jsem se dostal na střední školu na obchodní akademii docela bez problému, no. Takže to šlo, no, takže dneska už jako máme jiný život, jsme starý brácha, už dávno není na světě. No, takže to jsem se chtěla jenom o tom Zlíně, vzpomněla jsem si, já jsem bydlela v Ovčírnou, to je tam.
0: Rozumím. Pojďme ještě jenom, paní Marto, prosím, ano. Závěrečně na závěr toho našeho krátkého povídání k té spolehlivosti. Jak pro vás v životě byla důležitá vlastně spolehlivost u jiných lidí a tak při té vaší práci?
1: Jelikož jsem měla pod sebou dost podřízený, samozřejmě, že mě to strašně vadilo. To vedlo se to i vytknout, když to bylo nutné.
0: Ano.
1: Jsem nerada někdy, ale
0: prostě pro vás bylo důležité se na lidi spolehnout a vědět co je, jak a co bude.
1: No, měla třeba ženská dítě a několik dětí a teď jak to skloubí dohromady, že?
0: Rozumím, není to jednoduchý vždycky.
1: Taky nebylo jednoduchý. Takže to takhle to je, no. Nevím, co bych vám ještě řekla.
0: Dobře, já každopádně moc.
1: Já furt jako vzpomínám na ten Zlín. Byla jsem tam ještě několikrát jako po svém odstěhování. Měl jsem tam stovky příbuzných, dá se říct. To už je tam živa jenom jedna.
0: Takže vzpomínáte alespoň takhle.
1: Vzpomínám často. Jenom ten Zlín je krásný, to za prvé.
0: No je to krásný kraj, ano.
1: Za druhý zajímavý. Jo. já jsem jako, no, ještě ke všemu na štace, jak byl tím ředitelem od toho osobního oddělení, tak měl na starosti ještě kromě těch osobních věcí taky kulturní záležitosti, například festival.
0: Dobře, tam byl, tak paní Marto, už vás zastavím, protože přece jenom už odbočujeme od toho tématu a taky nás začíná trochu tlačit čas, takže já poděkuju moc krát. Přeju vám všechno dobré a hezkou noc. Nápodobně a budu se těšit, že se zase ozvete určitě, jo? Dřív než za 4 roky. Mějte se hezky.
1: No tak, to nezáleželo na mě.
0: Já vím. Tak jste se dobře dovolala. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

František Nedvěd a Jižní kříž. No a s touhletou písničkou jsme se dostali do finále nedělně pondělní noční linky. Pojďme se podívat ještě do pošty, kde se píše třeba od pana Mojmíra toto. Kdo dlouhá léta dojížděl do práce vlakem, později autobusem, má jasno, že to na něj nepočká. A jakékoliv výmluvy jsou nesmysl. Od toho jsou hodiny, aby věděl, kdy má přijít. Teď už mi na ničem nezáleží, když mě někdo někam veze, prozvoní mě telefonem. Bohužel z vlastní vůle už nikdy nikam nepojedu. Jinak hezký večer všem. Zdraví Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, moc vás taky zdravím. Přeju všechno dobré, krásné dny a pevné zdraví. Opatrujte se. No a protože jsme na konci, patří se poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak pěkné sny a pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty nočních pořadů. Jinak přeju vydařený pondělní den a budu se s vámi těšit zase velmi brzy naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak, hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka to je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm s největším uznáním. Řekli pan Siegfried Perthes od pojišťovny Aquavita, že by Koláček umluvil i nemocnou kobylu, byla to největší pochvala pod sluncem. Obchodní kariéru možno založit pouze na solidním podkladě. A ten pan Koláček měl. Jiní mladí lidé v obchodě zakládají si budoucnost na zásadách vyčtených z Carnegiea, Vanderbilta, neprůzných pokoutních knížek. Pan Koláček šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 tisíc korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž a když se pan Koláček z Chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou. Seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: Žluté plerézy. Přijďte dnes do Uránie. Pařížan. Žluté plerézy. Žluté plerézy. Módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. O, proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpust tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí, hada. A zničit, zdrtit morálně. Řehravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Troškář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Čůčů. A ten má jelena jako švanciperk.
2: Nemluvte a jeďte.
1: A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když vyjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Čůčů s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, paří, žuránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil. Vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže inflagranty se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se 3 výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Stragl, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do 3 dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala, ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburn jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, netvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před 3 lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jimmy, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života. Od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o 3 údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betincová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trudná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž, ano, pro kterou má muž opouštět ti ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil přední hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A vskutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžaslé oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se, a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utišila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jak ji Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl: 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupl do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak její vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče Sedm bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betin zhodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen? Jak jsi se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovi klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

0: Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda. Jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantarův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána, nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo ony, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle, O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho, jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 000 lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova 11 nastoupila. 45 000 lidí rázem. Umlkl, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy. A kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mívají hráči rugby. Stejné pryžové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mívají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích.
1: Se sakra, Mariáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím. Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl.
0: Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékali jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.